popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně mu takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat i zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné, dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi, je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu

0: jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
1: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní upěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně že budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranice. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, to tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica. Everybody.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: I read it to baby. You're not alone. Maya.

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Wow.
2: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

Jedni pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číši.

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

0: zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Čtvrtou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň,

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lidé z regionu už druhý den vybírají nové obecní zastupitele, někde i senátory. Opavská nemocnice začala budovat centrální urgentní příjem. V Novodvorském arboretu se budou dnes a zítra vyřezávat dýně. A dnes bude oblačno s teplotami do 16 stupňů. Je sobota 10. října. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Dnes pokračují komunální volby. 500 000 voličů v Moravskoslezském regionu rozhodne o složení obecních a městských zastupitelstev na následující 4 roky. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin, hlasování pak skončí ve 14 a členové okrskových komisí začnou počítat výsledky. V několika částech Moravskoslezského kraje hlasují lidé i o nových senátorech. Mandát získají na 6 let.
2: Jde o volební obvody 72 Ostrava město, 75 Karviná, 69 Frýdek Místek a hlasovat budou i lidé na Novojičínsku, kam zasahuje volební obvod 63 Přerov. Senátorské volby mohou mít jedno nebo dvě kola. Záleží, jestli některý z kandidátů získá nadpoloviční počet hlasů. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Moravskoslezská nemocnice Opava začala po několika letech příprav stavět centrální urgentní příjem za 86 milionů korun. Nahradí dosavadní samostatná pracoviště na chirurgii a interně a má urychlit poskytování akutní péče. Nejprve vznikne v nástavbě 5. podlaží nový stravovací provoz, kam se přestěhuje současná jídelna. V uvolněných prostorách potom nemocnice vybuduje samotný urgentní příjem. Stavba financovaná z evropské dotace a peněz Moravskoslezského kraje má být hotová na jaře roku 2020. V arboretu v Novém dvoře u Opavy si můžou zájemci dnes a zítra vyrobit podzimní dekorace. Každoroční víkendová akce nazvaná Vyřeš si svou dýni je určená pro děti i dospělé a připravené budou nejenom dýně na zkrášlení zahrad, potvrdila za organizátory Kamila Štelarová. Večer vyjde i lampionový průvod.
3: Na akci Vyřeš si svou dýni je letos připraveno spoustu přírodnin, šišek a takových dalších věcí z parku. Děti si můžou vyřezat dýni a nazdobit podle své fantazie. Je bohatý doprovodný program, kdy tady bude skákací hrad a vláček, který bude rozvážet návštěvníky po vybrané expozici parku.
1: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm začíná tradiční podzimní výstava úrody. Hortikomplex ukáže v Janíkově stodole letošní ovoce, zeleninu, obilí a další plodiny. Výstava je letos krajská, takže představí výpěstky z celého Zlínského kraje, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Výstava umožňuje porovnat plodiny, které se na Valašsku pěstovaly v minulosti, se současnými odrůdami. Významné místo mají staré a krajové odrůdy, které pěstujeme a prezentujeme přímo v areálu muzea s cílem uchovat tyto odrůdy pro budoucí generace.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převládat velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Teploty od 13 do 16 stupňů, na horách 7 až 11. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravské Hrabové jsou kvůli opravě potrubí uzavřené části Domovské a Dubravijovy ulice. Objížďka vede ulicemi Klasná, na Konečné a na Ščučím. Omezení potrvá do 20. prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, 4 hodiny po 5. hodině raní. Vám příjemný den přeje František Tichý a také Pavla Daňková. Před námi je druhý den, kdy si volíme své zástupce do komunální politiky. No a my samozřejmě v této souvislosti nabídneme také speciál. Hned po uzavření volebních místností pro vás budeme mít informace o průběhu sčítání hlasů a poté i o tom, jak dopadly komunální a senátní volby v našem regionu. Informace, komentáře politologa Lukáše Vomlely i reakce samotných lídrů kandidátek i senátních kandidátů na to, jak volby dopadly. To všechno můžete očekávat v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. V podstatě až do dnešní 22. hodiny poběží volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Nicméně, teď ještě musíme všichni k urnám a zvládnout do 14. hodiny odevzdat svůj hlas, pakliže jste to neudělali už v rámci včerejšího dne. A také tady máme ještě takovou, jak jsme si říkali, s Františkem Tichým pohodu, takže doufáme, že u toho budete se námi a budete se těšit třeba na zprávy ze sportu, na zprávy o počasí a také písničky, které nestárnou. Za chvíli to bude třeba Marie Rotrová, ale začínáme s Petrem Mukem. Mějte hezkou sobotu.

0: Věra Martinová má toulavý džíny, pokud vy taky, tak vydržte alespoň na předpověď počasí, ať víte, jaké vám do toho dnes bude pálit slunce, anebo naopak nebude a bude vám do toho pršet. 5:13 posloucháte Český rozhlas Ostrava a před námi je pravidelné kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
3: Kocholoušek?
2: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
3: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
2: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden. It is me, Usama bin Laden. Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
4: Hlavně, že jste dorazili včas.
2: A 65 je herečce Zuzaně Bidžovské. Já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí dnes v Moravskoslezském kraji zatím v krátkosti, později samozřejmě dopodrobna s Českým hydrometeorologickým ústavem. Bude převládat velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm, nejvyšší denní maxima vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách bude 7 až 11, vát bude mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Třinečtího gejsté stále nestratili v prvním extraligovém měsíci ani bod. Vyhráli i devátý zápas od startu sezóny. Tentokrát porazili Hradec Králové 5-2. Snad jen ve druhé třetině za stavu 2-1 pro oceláři mohli hosté myslet na zastavení rekordního skóre.
1: Těžký utkání, Třinec je ve formě, ukázal to. I tak si myslím, že jsme ve druhé třetině se dostali na dostřel jednoho gólu, měli jsme dvě přesilovky. Tam si myslím, že jsme mohli to utkání dramatizovat, ale bohužel první jsme se hráli celkem slušně, nějaký tlak, druhá se nám vůbec nepovedla a v zápětí vlastně Třinec dokázal dvakrát skórovat a tam zlomil to utkání na svou stranu.
2: Popisoval rozhodující moment dalšího vítězství Třince asistent hradeckého trenéra Martince Petr Koukal. Domácí asistent kouče Jiří Raška chodí od začátku sezóny na tiskové konference, protože oceláři stále vítězí.
3: Čekali jsme jejich rychlý hokej, breaky a nepříjemný forechecking, což se potvrdilo, ale musím říct, že jsme to v celku zvládli a moc těch breaků jsme jim nedali a ta druhá třetina tam Hradec přidal, měli nějaký tlak a dostali se na dostřel jednoho gólu a bylo důležité, že jsme dokázali odskočit a to utkání nějakým způsobem kontrolovat.
2: Na body Hradec Králové nedosáhl, ale ukázal v Třinci poprvé v extralize talent stále ještě 15 letého útočníka Marka Domkáře.
4: Tak, za mě to je hodně rychlejší a zároveň i fyzičtější, prostě z té juniorky nebo z toho staršího dorostu je to úplně jináčí tempo, než na který jsem zvyklý, ale myslím, že jsem se k tomu přizpůsobil a jsem rád za to, že jsem mohl dostat tuhle šanci si zahrát v extralize. Chtěli jsme porazit, škoda, že nám to nevyšlo. Prostě dostal jsem šanci, využil jsem ji, jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát proti týmu, který dosavat neprohrál.
2: Říkal sebevědomý Marek Domkář, to brankář vítězícího Třince Ondřej Kacetl si pochvaluje kvality a formu svého mužstva.
5: Dám si pochválit kluky, protože oni makají za každého stavu a je radost za nima chytat, když víte, že ten tým se mu tak daří a dává tolik gólů, tak je to pro golmana jednodušší a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že zase ten Třinec se mu daří a vážíme si toho, ale jdeme s pokorou dál.
2: Doplnil Ondřej Kacetl, sérii může Třinec prodloužit v neděli, ale soupeři už jsou na oceláře pořádně nažhavení. V neděli to budou konkrétně na domácím ledě mistrovské Pardubice. Z Verkarény David Procházka, Český rozhlas.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: V pečovatelském domě pro seniory ve městě Albrechticích na Krnovsku policisté šetřili podezření z kupčení z hlasy voličů. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětinské ale vyšetřovatelé porušení zákona nezjistili. Při několika posledních volbách se v regionu jednotky případů kupčení z hlasy objevily. Komunální volby dnes pokračují druhým dnem. Volební místnosti se znovu otevřou v 8 hodin ráno a hlasování skončí ve 14 hodin. V částech Moravskoslezského kraje lidé vybírají také senátory a v 6 obcích hlasují v místních referendech. Další část obchvatu Opavy se řidičům otevře 23. listopadu. Více než 2 kilometry dlouhá přeložka silnice číslo 46 propojí silnici 57 s Olomouckou ulicí a bude stát bez daně přibližně 380 milionů korun. Stavbaři nyní pokládají asfalt a dokončují kruhový objezd u Opavské ulice. Celý silniční okruh kolem města má být hotový přibližně v roce 2030. Jubilejní 20. ročník literárního festivalu Protimluv se uskuteční od 21. do 23. října na 4 místech v Ostravě. Vyvrcholí ve Staré aréně maratonem, na kterém vystoupí 30 spisovatelů a básníků z Česka i zahraničí. Program nabídne také autorská čtení, debaty, představení nových knih a setkání českých básníků s řeckými autory. Baník Ostrava se v 8. finále domácího fotbalového poháru utká na hřišti pražské Sparty. Slavia narazí na zbrojovku Brno, Prostějov přivítá Hradec Králové, Slovácko Pardubice a Artis Brno Jablonec. Mladá Boleslav se střetne s Bohemians, Liberec s Teplicemi a Zlín s vítězem soubuje Jihlavy z Plzní. Úředním termínem 8. finále je středa 28. října. Jaké nás dnes čeká počasí? V Moravskoslezském kraji bude převládat velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Teploty od 13 do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod a je plynulý. Pokud víte o nějakých komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

5 hodin 40 minut vytáčím číslo Českého hydrometeorologického ústavu a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava se už po písničce dozvíte, jaké vás dnes čeká dopodrobná počasí. Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Se zástupci Českého hydrometeorologického ústavu se pobavíme, jaké dnes bude počasí. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je Václav Smolka.
1: Dobré ráno, Václave, prosíme o info, jak to vypadá teď v Moravskoslezském kraji.
2: Tak v kraji máme zataženou oblohu, lokálně se také vyskytuje déšť, teploty jsou nejčastěji od 12 do 9 stupňů a vane mírný jižní až jihozápadní vítr o průměrných rychlostech od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Přes ten den, jaké bude počasí, na co se máme připravit?
2: Tak příliš měnit se to nebude, bude převládat velká oblačnost, lokálně s občasným deštěm, v jeseníkách postupně i trvalejším. Maximální teploty budou od 13 do 16 stupňů, na horách to bude kolem 9 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu a k večeru bude částečně slábnout.
1: Naše posluchače určitě zajímá také noc a neděle.
2: V noci by měla převládat opět velká oblačnost, výjimečně s občasným deštěm. Během noci budou srážky postupně ustávat a na Bruntálsku se kránu také může protrhávat oblačnost. Minimální teploty budou od 9 do 5 stupňů a povane slabý, místy mírný jihozápadní až západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, zejména na horách se také ojediněle vyskytnou přeháníky, které večer ustanou a oblačnosti bude postupně ubývat. Maximální teploty budou podobné jako dnes, to znamená 12 až 16 stupňů, na horách to bude kolem 7 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu a k večeru místy zeslábne.
1: Václave, děkujeme za informace, přejeme krásné ráno. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krnova dnes vyjede ve 9:45 speciální parní vlak až do polských Glucholas. Tam bude cestující čekat program mimo jiné dechovka nebo modelová železnice. Zpět vlak odjíždí ve 14:25. V Ostravě jste dnes zváni do Bělského lesa na festival dřeva. Vše začíná v 11 hodin dopoledne. Pro návštěvníky jsou připraveny aktivity spojené se dřevem. Nebudou chybět řezbáři, dřevorubci, muzikanti ani tradiční jarmark. V Kravařích dnes oslaví Den stromů. Program je pro návštěvníky připraven na zámku a v parku mezi 10. a 16. hodinou. V arboretu Nový dvůr ve Stěbořicích si po oba víkendové dny můžete vyřezat svou dýni, a to mezi 10. a 18. hodinou. O 6:30 večer navíc vychází od zámku lampionový průvod.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Lidé v Příboře dnes můžou navštívit den s archaickými technologiemi. Čeká nás oblačný den, místy s deštěm, teploty kolem 15 stupňů. Dnes je sobota s datem 10. října. Zprávy a František Tichý. Dobré ráno. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
4: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
2: Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Agentura v létě vydala po zátěžovém testu novou verzi e-občanky, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
5: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
2: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinerie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi. Centrum tradičních technologií v Příboře dnes opět pořádá den s archaickými technologiemi. Tentokrát se etnologové budou věnovat plachtě z lipového líka, kterou vyrobili pro expedici Monoxylon 5. Během experimentu vědci ověřovali technologie výroby monoxylů a jejich využití při námořní plavbě. A právě tyto poznatky chtějí představit i lidem v první části programu, vysvětluje vedoucí centra Václav Michalička.
6: V druhé části ve 2 hodiny bude přednáška, beseda s náčelníkem expedice Monoxylon, s experimentálním archeologem, docentem Radomírem Tichým, který představí tu vědecko-dobrodružnou plavbu na Monoxylonu.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty vystoupí na 13 až 16, na horách na 7 až 11 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Dolním Benešově počítejte s kyvadlovým provozem v ulici Opavské. Na místě probíhá oprava povrchu vozovky. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod, je plynulý. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: No a my už máme před sebou písničky, které nestárnou, například od Petra Reska nebo skupiny Katapult, už za pár okamžiků, nicméně budeme také trošičku cestovat a podíváme se třeba do Nového dvoru u Opavy, kde je arboretum, velká díra ve skále a historie těžby břidlice přímo před očima, tak právě takovouto neobvyklou atrakci tamní arboretum v Novém dvoře u Opavy chystá. Po mnoha letech se tady zpřístupní zapomenutý břidlicový důl. Podíváme se na tipy pro trávení dnešního dne, podrobnou předpověď a počasí a za chviličku nás čeká pravidelná rozcvička. Buďte s námi a mějte krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: 6 hodin 11 minut, nejvyšší čas se malinko prokrvit, protáhnout, procvičit a vstoupit rozehřátý a také prokrvený do nového dne. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava právě teď je aktuální rozcvička 6 hodin 12 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme uzdi. Střímený postoj,

0: počasí.
1: Dneska moc slunce na obloze neuvidíme, bude převládat velká oblačnost, lokálně s občasným deštěm v jeseníkách bude pršet trvaleji. Nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 7 až 11. No a vál bude mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. K večeru bude tento vítr postupně slábnout.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Naším pondělním hostem bude Luděk Šmehlík, muž, který se pohybuje ve světě módy. Už na střední škole uspořádal svou první přehlídku. Dnes má svou oděvní značku a patří k expertům na dress code. Nejen o módě a oblečení bude rozhovor Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Tony Suti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze skály v Novém Dvoře u Opavy. V areálu Arboreta obnovují zapomenutou břidlicovou štolu, ve které skončila těžba zhruba před 100 lety. Břidlice se používala hlavně na střechy domů a obnovený důl tuto historii připomene.
1: Bata na hlavu tady, tady to nic.
2: Tady jsou nějaké nápisy 4.7. Zde pobývali Vlastík a Majka.
3: Tak třeba přijdou potom
2: ještě tady
3: na návštěvu.
2: Přísahali
4: věrnost.
2: Jo, tady je, to víte, jo. Přísaha.
5: Zavalená štola přilákala před lety i zamilované. Museli se sem ale soukat po kolenou. Vzkaz se srdíčkem na zdi přečkal do dneška.
2: Teď jsme v té hlavní komoře K1.
5: Jiří Kocur má obnovu a vyklízení této štoly na starosti. Už se sem dá normálně projít. Dvě velké dutiny a dobývací komory jsou asi 50 metrů od vstupu do skály. Jsou krásně vidět vrstvy břidlice, jak se postupně odlamovaly.
2: Jakmile jsme to vytěžili, tak jsme potom objevili tady ty větší části vlastně krásně zachovalé původní zakládky a ty jsme potom z části opravovali, z části dozdívali. A
5: obnovili jste i nebo postavili jste i portály, tady vidím.
2: Postavili jsme dva portály, jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu. Umožňovali vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma horem anebo, nebo do těch jednotlivých komor.
5: Nachystaná je tady i kolejnice, na ní bude stát vozík s nalámanou břidlicí. Důl využíval zakladatel novodvorského arboreta Guido Riedl a proto se štola stane součástí prohlídky botanického parku. Bude to hodně neobvyklé zastavení, říká vedoucí arboreta Rostislav Schindler.
6: Mělo by se to otevřít příští rok v dubnu. Bude vlastně nový přístup, nová cesta udělaná ze zahrady, takže návštěvníci budou mít vlastně další kus nové přírody.
5: Stojí to za pohled i zvenku. Zmizelo tady křoví a odhalená skála se vstupem do útrop naznačuje, že tam uvnitř je něco velkého. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Pokračují komunální volby. 500 000 voličů v Moravskoslezském kraji rozhodne o složení obecních a městských zastupitelstev na následující 4 roky. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin, hlasování pak skončí ve 14 a členové okrskových komisí začnou počítat výsledky. V několika částech Moravskoslezského kraje hlasují lidé i o nových senátorech. Ti mandát získají na 6 let. Moravskoslezská nemocnice Opava začala po několika letech příprav stavět centrální urgentní příjem za 86 milionů korun. Nahradí dosavadní samostatná pracoviště na chirurgii a interně a má urychlit poskytování akutní péče. Stavba, financovaná z evropské dotace a peněz Moravskoslezského kraje, má být hotová na jaře roku 2028. Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Blokují tak připojení nových žadatelů. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. V arboretu v Novém dvoře u Opavy si můžou zájemci dnes a zítra vyrobit podzimní dekorace. Každoroční víkendová akce nazvaná Vyřeš si svou dýni je určená pro děti i dospělé a připravené budou nejenom dýně na zkrášlení zahrad. Večer vyjde i lampionový průvod. A jaké nás dnes čeká počasí? Převážně oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty od 13 do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte v Beskydech na silnici 56. U obce Staré Hamry se srazilo osobní auto s jelenem. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Ještě dnes do 14. hodiny můžete volit své zástupce do komunální politiky, do komunálních zastupitelstev, ať už měst, obcí nebo městských částí. No a samozřejmě reflektovat volební situaci bude ve svém vysílání také Český rozhlas Ostrava. Po uzavření volebních místností pro vás budeme mít volební speciál, informace o průběhu sčítání hlasů, o tom, jak vlastně komunální a senátní volby v našem regionu dopadly, informace, komentáře politologa Lukáše Vomlely i reakce samotných lídrů kandidátek i senátních kandidátů na to, jak vlastně komunální volby dopadly. Poslouchejte od 14 hodin do 22 volební speciál Českého rozhlasu Ostrava a pokud jste ještě nebyli volit, tak určitě běžte, máte dneska čas do 14 hodin. A pokud se vám nechce třeba, nebo nemůžete, tak určitě zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, protože určitě se dozvíte vše podstatné. Například o tom, jaké nás čeká počasí nejen dnes, ale také zítra, druhý víkendový den. Jste s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Se zástupci Českého hydrometeorologického ústavu se pobavíme, jaké dnes bude počasí. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je Václav Smolka.
1: Dobré ráno, Václave, prosíme o info, jak to vypadá teď v Moravskoslezském kraji.
2: Tak v kraji máme zataženou oblohu, lokálně se také vyskytuje déšť, teploty jsou nejčastěji od 12 do 9 stupňů a vane mírný jižní až jihozápadní vítr o průměrných rychlostech od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Přes ten den, jaké bude počasí, na co se máme připravit?
2: Tak příliš měnit se to nebude, bude převládat velká oblačnost, lokálně s občasným deštěm, v jeseníkách postupně i trvalejším. Maximální teploty budou od 13 do 16 stupňů, na horách to bude kolem 9 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu a k večeru bude částečně slábnout.
1: Naše posluchače určitě zajímá také noc a neděle.
2: V noci by měla převládat opět velká oblačnost, výjimečně s občasným deštěm. Během noci budou srážky postupně ustávat a na Bruntálsku se kránu také může protrhávat oblačnost. Minimální teploty budou od 9 do 5 stupňů a povane slabý, místy mírný jihozápadní až západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, zejména na horách se také ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti bude postupně ubývat. Maximální teploty budou podobné jako dnes, to znamená 12 až 16 stupňů, na horách to bude kolem 7 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu a k večeru místy zeslábne.
1: Václave, děkujeme za informace, přejeme krásné ráno. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

V Bruntále se dnes poběží už 54. ročník večerního běhu Bruntálem. Registrace do závodu je možná i dnes. Nejmladší závodníci vyběhnou na trať z náměstí Míru už před 14. hodinou. Hlavní závod potom odstartuje v 16.30. Hrad Hukvaldy dnes ovládnou strašidla šepot hradních stínů. Tam začíná v 18 hodin a ve 20 hodin. V Jablunkově dnes v 18 hodin startuje večerní běh pro světlušku. Zájemci si sebou mají vzít čelovky a můžou přijít už v 17 hodin, kdy zahraje kapela Jeden celek. Ostravský svět techniky dnes slaví 12. narozeniny. Na programu oslav jsou přednášky kreativní tvoření i třeba chemická pohádka. Otevřeno mají dnes mezi 9. a 18. hodinou. Návštěvníci Dolních Vítkovic pak mohou vychutnat i závodní svět Formule. Areál se totiž o víkendu proměnil v jedno velké depo v rámci Racing Roadshow.

La Elán, písnička Láska moja ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli bude 7. František Tichý už má nachystány další aktuální zprávy. Je sobota s datem 10. října, ať je co nejvíc příjemná.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Umělá inteligence bude dnes lidem v Ostravě kontrolovat sítnice. Dnes je Světový den duševního zdraví. V Česku počet lidí s psychickým onemocněním roste. Čeká nás oblačný, místy i deštivý den s teplotami do 16 stupňů. Dobré sobotní ráno s datem 10. října vám přeje František Tichý. Hlasovací místnosti budou dnes otevřené od 8 do 14 hodin. Vybírat můžete komunální zastupitele a třetinu senátorů. Včera k volbám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Policie během voleb řešila také komplikace, třeba v Moldavě na Teplicku. Policii přivolali lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
2: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu, ale rozhodnou to definitivně soudy.
0: Lidé v Ostravě si dnes můžou nechat vyšetřit sítnice. Mobilní ambulance bude stát u hypermarketu Globus a zdravotníkům bude pomáhat umělá inteligence. Ta je schopna zachytit problém dříve, než se projeví. Důvodem nemoci sítnice je často vyšší věk, dědičnost nebo úraz. Výsledkem pak může být úplná slepota. Dnešní vyšetření trvá pár minut, je bezbolestné a zdarma. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin, upozorňuje ředitelka neziskové organizace Nevypust duši Barbora Pšenicová.
3: Kapacita neodpovídá tomu, jaká je vlastně poptávka ze strany té klientely. Je velmi náročné dostat ten termín u psychologů například do měsíce. To je vlastně něco, co se děje málo kdy. Řada těch psychologů a psycholožek vytváří různé pořadníky.
0: Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ode dneška ukazuje letošní úrodu z celého kraje. Ovoce, zeleninu i obilí vystaví v Janíkově stodole. Návštěvníci uvidí taky staré a krajové odrůdy. Muzeum je samopěstuje přímo ve skanzenu. Lidé tak můžou porovnat, co rostlo na Valašsku dřív a co dnes. Výstava bude otevřená o víkendu a pak od středy do neděle 18. října. Sport. Třinečtí hokejisté neztratili body ani v 9. zápase sezóny. Na domácím ledě porazili Hradec Králové přesvědčivě 5-2. A brankář Ondřej Kacetl si pochvaluje kvality a formu mužstva.
4: Já musím pochválit kluky, protože oni makají za každého stavu a je radost za nima chytat, když víte, že ten tým se mu tak daří a dává tolik gólů, tak je to pro golmana jednodušší a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že zase ten Třinec se mu daří a vážíme si toho, ale jdeme s pokorou dál.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty vystoupí na 13 až 16, na horách se budou pohybovat kolem 9 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S komplikacemi v provozu počítejte v Beskydech na silnici 56. U obce Staré Hamry se srazilo osobní auto s jelenem, se zvýšenou opatrností tam projedete. Pokud víte o komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vypadá to, že babí léto definitivně skončilo a podzim se nám rozjíždí na plné obrátky. Dnešní obloha bude převážně zatažená a nebe oblačné. Co se týká podrobné předpovědi počasí, tak na to si můžete počkat přímo z Českého hydrometeorologického ústavu. Ji pro vás už teď připravují, takže za nějakou přibližně půl hodinku. Kromě toho nás čeká pravidelný pořad Dvakrát měř a jednou řeš. To je seriál plný dobrých rad všeho druhu. s naším redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměříme na říjnové práce na zahradě. No a podíváme se také dál po regionu, konkrétně Charita ve Frýdku Místku začala poskytovat poporodní péči, pomáhá rodičkám ze sociálně rizikového prostředí. Co všechno to znamená a podrobnosti k tomuto v našem vysílání jsme Český rozhlas Ostrava.

0: Každopádně, říjnové srážky přejí výsadbě všech na vláhu náročnějších dřevin a mezi ně patří angrešt, borůvka chocholičnatá a další ovocné stromky a keře se právě díky častější přirozené závlaze snadněji zakoření. Druhá půlka měsíce je vhodná pro výsadbu prostokořených a kontejnerovaných dřevin. V říjnu je nejlepší čas také pro výsadbu většiny trvalek, růží, okrasných travin a bambusů a vysaďte také cibuloviny kvetoucí na jaře, jako jsou sněženky, tulipány, modřence, hyacinty a další. A je také ideální čas na zakládání živých plotů. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dnes bude převládat velká oblačnost lokálně s občasným deštěm v Jeseníkách, postupně i trvalejším. Nejvyšší denní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 11. Vád bude mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ten bude k večeru částečně slábnout.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně. Sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Charita ve Frýdku Místku začala propojovat poporodní zdravotní péči se sociální službou. Porodní asistentky nově jezdí na kontroly za novorodičkami. Pokud vidí, že příchod potomka může být pro maminky nebo rodiny problém, nastupují sociální pracovnice.
1: Potřebuji rukavice, dezinfekci, pokud budu potřebovat kontrolovat rány, budu potřebovat i nějaké případně čtverečky a tak dál. Pak tady mám samozřejmě nějaké ty olejíčky pro masáž, pokud je potřebná.
2: Porodní asistentka Petra Rašková vyráží do terénu, do auta nakládá tašku.
1: Pak tady třeba taky mám miminko, kdy těm maminkám ukazuju, jak se manipuluje, trénujeme polohy na kojení.
2: Pokud vidíte, že to prostředí není úplně ideální nebo připravené na příchod toho miminka, co dál?
1: Je možnost kontaktovat naši sociální pracovnici, se kterou jsme v kontaktu, takže určitě ona může a má ty prostředky k tomu, aby pomohla.
2: Jak mi říká Alena Nýznerová z Charitního centra Pramínek, často je zapotřebí jak psychická podpora, tak hlavně materiální pomoc.
3: To znamená, ať už nějaké jednorazové plínky, ať už nějaký kočárek, jo, vanička, tak je to všechno takové jako pro ně náročné v tom, že když miminko přijde, tak často nemají ani nachystané ty maminko, nemůžou se úplně třeba těšit na to, že tak jsem nachystaná a už jenom čekám, kdy to miminko přijde.
2: Ženy pak řeší základní existenční věci nebo kontakt s úřady, se kterým mohou mít taky problémy. Často přichází bezradnost a dítě se trochu mění v problém. Právě v těchto chvílích mohou sociální pracovnice pomoci.
3: Doufáme, že potom celkově ta psychika prostě těch matek jo, bude tak jako na nějaké jako lepší úrovni a na základě toho se i zlepší prostě život těch dětí, jo, a nastartuje se jim ta budoucnost úplně v jiném směru, protože víme, že všechno začíná už prostě v období těhotenství.
2: Charitní poporodní péči zatím hradí pouze jedna zdravotní pojišťovna.
4: Smlouvu jsme dostali teď od 1.8. oficiálně, zatím jenom teda s všeobecnou pojišťovnou, ostatní nám nepřiznali. S tím, že teda příští rok zkusíme požádat ještě i o ty další.
2: Říká vedoucí zdravotní služby Salvia Monika Mrozková s tím, že Charita je v kontaktu také s nemocnicemi ve Frýdku Místku a Třinci a gynekologickými ambulancemi. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V pečovatelském domě pro seniory ve městě Albrechticích na Bruntálsku policisté šetřili podezření z kupčení z hlasy voličů. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské ale vyšetřovatelé porušení zákona nezjistili. Při několika posledních volbách se v regionu jednotky případů kupčení z hlasy objevily. Komunální volby dnes pokračují druhým dnem. Volební místnosti se znovu otevřou v 8 hodin ráno a hlasování skončí ve 14 hodin. V částech Moravskoslezského kraje lidé vybírají také senátory a v 6 obcích hlasují v místních referendech. Další část obchvatu Opavy se řidičům otevře 23. listopadu. Více než 2 kilometry dlouhá přeložka silnice číslo 46 propojí silnici 57 s Olomouckou ulicí a bude to stát bez daně 381 milionů korun. Stavbaři nyní pokládají asfalt a dokončují kruhový objezd u Opavské ulice. Celý silniční okruh kolem města má být hotový přibližně v roce 2030. Jubilejní 20. ročník literárního festivalu Protimluv Fest se uskuteční od 21. do 23. října na 4 místech v Ostravě. Vyvrcholí ve Staré aréně maratonem, na kterém vystoupí 30 spisovatelů a básníků z Česka i zahraničí. Program nabídne také autorská čtení, debaty, představení nových knih a setkání českých básníků s řeckými autory. Baník Ostrava se v osmifinále domácího fotbalového poháru utká na hřišti pražské Sparty. Slavia narazí na zbrojovku Brno. Prostějov přivítá Hradec Králové, Slovácko Pardubice a Artis Brno Jablonec. Mladá Boleslav se střetne s Bohemians, Liberec s Teplicemi a Zlín s vítězem souboje Jihlavy z Plzní. Úředním termínem osmifinále je středa 28. října. Jaké nás dnes čeká počasí? V Moravskoslezském kraji bude převládat velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Teploty od 13 do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Policie šetří nehodu na silnici 56 v Beskydech. U obce Staré Hamry se srazilo osobní auto s jelenem. Se zvýšenou opatrností tam projedete. Pokud víte o komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatnou linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Třineckým hokejistům se daří, stále nestratili v prvním extraligovém měsíci ani bod, vyhráli i 9. zápas od startu sezóny, tentokrát porazili Hradec Králové 5-2. Snad jen ve druhé třetině za stavu 2-1 pro oceláře mohli hosté myslet na zastavení rekordní série.
1: Těžký utkání, Třinec je ve formě, ukázal to. I tak si myslím, že jsme ve druhé třetině se dostali na dostřel jednoho gólu, měli jsme dvě přesilovky. Tam si myslím, že jsme mohli to utkání dramatizovat, ale bohužel první jsme se hráli celkem slušně, nějaký tlak, druhá se nám vůbec nepovedla a v zápětí vlastně Třinec dokázal dvakrát skórovat a tam zlomil to utkání na svou stranu.
2: Popisoval rozhodující moment dalšího vítězství Třince asistent hradeckého trenéra Martince Petr Koukal. Domácí asistent kouče Jiří Raška chodí od začátku sezóny na tiskové konference, protože oceláři stále vítězí.
3: Čekali jsme jejich rychlý hokej, breaky a nepříjemný forechecking, což se potvrdilo, ale musím říct, že jsme to v celku zvládli a moc těch breaků jsme jim nedali a ta druhá třetina Hradec přidal, měli nějaký tlak a dostali se na dostřel jednoho gólu a bylo důležité, že jsme dokázali odskočit a to utkání nějakým způsobem kontrolovat.
2: Na body Hradec Králové nedosáhl, ale ukázal v Třinci poprvé v extralize talent stále ještě 15letého útočníka Marka Domkáře.
4: Tak za mě to je hodně rychlejší a zároveň i fyzičtější, prostě z té juniorky nebo z toho staršího dorostu je to úplně jináčí tempo, než na který jsem zvyklý, ale myslím, že jsem se k tomu přizpůsobil a jsem rád za to, že jsem mohl dostat tuhle šanci si zahrát v extralize. Chtěli jsme porazit, škoda, že nám to nevyšlo. Prostě dostal jsem šanci, využil jsem ji, jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát proti týmu, který dosavat neprohrál.
2: Říkal sebevědomý Marek Domkář, to brankář vítězícího Třince Ondřej Kacetl si pochvaluje kvality a formu svého mužstva.
5: Já musím pochválit kluky, protože oni makají za každého stavu a je radost za nima chytat, když víte, že ten tým se mu tak daří a dává tolik gólů, tak je to pro golmana jednodušší a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že zase ten Třinec se mu daří a vážíme si toho, ale jdeme s pokorou dál.
2: Doplnil Ondřej Kacetl, sérii může Třinec prodloužit v neděli, ale soupeři už jsou na oceláře pořádně nažhavení. V neděli to budou konkrétně na domácím ledě mistrovské Pardubice. Z Verkarény David Procházka, Český rozhlas.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Podrobnosti týkající se toho, co uvidíme dneska na obloze, co budeme zažívat, probereme s Marií Glufákovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Marie, poprosíme o aktuální stav v Moravskoslezském kraji.
2: Aktuálně je všude zataženo, výjimečně se vyskytuje slabší déšť. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 12 až 9 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Ten vývoj v průběhu dne bude jaký? Uvidíme sluníčko?
2: Dnes moc ne, bude převládat velká oblačnost, lokálně se vyskytne občasný déšť, v jeseníkách budou srážky postupně trvalejší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, jeho západní mezi 3 až 7 metry za sekundu, k večeru potom bude částečně slábnout.
1: Co se týká dalšího vývoje v noci a zítra?
2: Ještě bude v noci převládat velká oblačnost, zpočátku výjimečně s nějakým občasným deštěm, ale v průběhu noci srážky ustanou zcela, na Brontásku se k ránu oblačnost může i protrhat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, jeho západní až západní do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den bude proměnlivá oblačnost, hlavně na horách se můžou výjimečně vyskytnout přehánky, které večer ale ustanou, oblačnosti bude dále ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 9 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní, mezi 3 až 7 metry za sekundu a k večeru za místy zeslábne.
1: Na závěr poslední informace o vlhkosti a tlaku.
2: Tak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1013 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje mezi 70 až 90%.
1: Marie, děkujeme, přejeme krásný víkend, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Krátce před 8 hodinou jsou tady tipy pro trávení dnešního dne. Z Krnova dnes vyjede ve 9:45 speciální parní vlak až do polských Glucholas. Tam bude cestující čekat program, mimo jiné dechovka nebo modelová železnice. Zpět vlak odjíždí ve 14:25. V Ostravě jste zváni do Bělského lesa na festival dřeva. Vše začíná v 11 hodin dopoledne. Pro návštěvníky jsou připraveny aktivity spojené se dřevem, nebudou chybět dřezbáři, dřevorubci, muzikanti ani tradiční jarmark. V Kravařích dnes oslaví Den stromů. Program je pro návštěvníky připraven na zámku a v parku mezi 10. a 16. hodinou. V arboretu Nový dvůr ve Stěbořicích si po oba víkendové dny můžete vyřezat svou dýni, a to mezi 10. a 18. hodinou. O 6:30 večer navíc vychází od zámku lampionový průvod.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal. Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Začíná druhý den komunálních a senátních voleb. Demokraté v americkém senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Ostravská zoo dnes slaví den zvířat, symbolicky se rozloučí s Vidrou Malou. Bude oblačno až zataženo, místy i deštivo, teploty kolem 15 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým, dobré sobotní ráno. Právě se otevřely volební místnosti, pokračují komunální volby. Lidé dnes mohou do 14 hodin vybírat členy budoucích zastupitelstev měst a obcí. V některých částech regionu hlasují také ve volbách do Senátu. 6 obcí v Moravskoslezském kraji pořádá taky referenda. Mezi nimi Sedlnice na Novojičínsku, kde je reportér František Kuča.
4: V Sedlnicích se hlasuje o tom, zda má obec uzavřít smlouvu s investorem o spolupráci při stavbě fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. Ta má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Souhlas lidí s podpisem smlouvy by neznamenal automaticky povolení ani zahájení stavby. Projekt by ještě čekala změna územního plánu i zákonná povolovací řízení. Ze Sedlnic František Kuča, Český rozhlas.
2: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko. V Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci s proměnou ulic Kulturní a Stárky. Město chce celé místo opravit v několika etapách. Po rekonstrukci tam bude bezpečnější prostor s víc parkovacími místy a novou zelení. Co se v ulicích bude dít do konce roku, popisuje mluvčí Eva Javorová.
5: Teď v říjnu děláme hlavně zemní práce a chystáme kanalizaci. V listopadu a prosinci přijde na řadu dlažba a obrubníky. První etapu chceme dokončit do konce roku. Zatím tam lidé jezdí bez omezení, během stavby ale změníme, kudy silnice povede. O případných uzavírkách budeme místní včas informovat.
2: Lidé dnes můžou v zoo Ostrava oslavit Den zvířat. Letošním tématem jsou mokřady. Návštěvníci se dozví více o roli těchto biotopů v ekosystému a zjistí, kdo v nich nejčastěji bydlí. Chovatelé taky připravili speciální komentovaná setkání s různými zvířaty. Jak dodávala mluvčí zoo Šárka Nováková, zoologická zahrada se dnes loučí s Vidrou Malou.
6: Komentované setkání u Vider malých bude zároveň symbolická rozlučka, protože v následujících měsících ji nahradí Vidra hladkosrstá. Vidra malá je v zoologických zahradách zastoupena poměrně hojně, zatímco Vidra hladkosrstá je poměrně vzácná.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty od 13 do 16, na horách od 7 do 11 stupňů. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Valašském Meziříčí počítejte s uzavírkou ulici Smetanová, dělníci tam opravují povrch vozovky. Objížďka vede po ulicích Vsetínská, Šafaříkova a u nemocnice. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
8: Tak to vypadá alespoň tady v centru Ostravy, že se na chviličku na obloze ukáže sluníčko, ale zároveň je vidět, že to nebude příliš nadlouho, protože obloha zůstává tak temně modrá až černá, to znamená, brzy můžeme očekávat tolik slibované přehánky. Startujeme další hodinu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, 4 minuty po 8 hodině. Za chviličku se budeme orientovat a soustředit na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už za chviličku bude orientovat Martin Pisařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No a v průběhu další hodiny se také podíváme do nového dvoru u Opavy, velká díra ve skále a historie těžby břidlice přímo před očima. Neobvyklou atrakci teď chystá právě Arboretum. Po mnoha letech se tam zpřístupní zapomenutý břidlicový důl. No a my prozradíme, co od něj čekat. K tomu písničky, které nestárnou, třeba od Petra Spáleného. Mějte krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, písničky.

0: počasí.
1: Když se dívám na webkameru Lysé hory, vidím částečně oblačno. Nahoře se dá říct, že občas mezi mraky prosvítá i modrá obloha, nicméně není to nic dramatického a podle toho, jak se webkamera pohybuje, se to bude asi docela rychle měnit v čase. Aktuální teplota na Lysé hoře 6 stupňů, takže pokud plánujete výlet tímto směrem, určitě s tím počítejte. Dneska bude převládat velká oblačnost lokálně s občasným deštěm, v jeseníkách postupně i trvalejším. Nejvyšší denní maxima vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách bude 7 až 11 stupňů.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Tunisu ti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze skály v Novém Dvoře u Opavy. V areálu Arboreta obnovují zapomenutou břidlicovou štolu, ve které skončila těžba zhruba před 100 lety. Břidlice se používala hlavně na střechy domů a obnovený důl tuto historii připomene.
1: Bacha na hlavu tady, tady to nízké.
2: Tady jsou nějaké nápisy 4.7. Zde pobývali Vlastík a Majka.
3: Tak třeba přijdou potom
2: ještě tady
3: na návštěvu.
2: Přísahali
4: věrnost.
2: Jo, tady je, to víte, jo. Přísaha.
5: Zavalená štola přilákala před lety i zamilované, museli se sem ale soukat po kolenou. Vzkaz se srdíčkem na zdi přečkal do dneška.
2: Teď jsme v té hlavní komoře K1.
5: Jiří Kocur má obnovu a vyklízení této štoly na starosti. Už se sem dá normálně projít, dvě velké dutiny a dobývací komory jsou asi 50 metrů od vstupu do skály. Jsou krásně vidět vrstvy břidlice, jak se postupně odlamovaly.
2: Jakmile jsme to vytěžili, tak jsme potom objevili tady ty větší části vlastně krásně zachovalé původní zakládky a ty jsme potom z části opravovali, z části dozdívali. A
5: obnovili jste i nebo postavili jste i portály, tady vidím.
2: Postavili jsme dva portály, jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu. Umožňovali vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma horem anebo, nebo do těch jednotlivých komor.
5: Nachystaná je tady i kolejnice, na ní bude stát vozík s nalámanou břidlicí. Důl využíval zakladatel novodvorského arboreta Guido Riedl a proto se štola stane součástí prohlídky botanického parku. Bude to hodně neobvyklé zastavení, říká vedoucí arboreta Rostislav Schindler.
6: Mělo by se to otevřít příští rok v dubnu. Bude vlastně nový přístup, nová cesta udělaná ze zahrady, takže návštěvníci budou mít vlastně další kus nové přírody.
5: Stojí to za pohled i zvenku. Zmizelo tady křoví a odhalená skála se vstupem do útrop naznačuje, že tam uvnitř je něco velkého. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pokračují komunální volby. 500 000 voličů v Moravskoslezském kraji rozhodne o složení obecních a městských zastupitelstev na následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin, hlasování pak skončí ve 14 a členové okrskových komisí začnou počítat výsledky. V několika částech Moravskoslezského kraje hlasují lidé i o nových senátorech. Ti mandáty získají na 6 let. Moravskoslezská nemocnice Opava začala po několika letech příprav stavět centrální urgentní příjem za 86 000 000 korun. Nahradí dosavadní samostatná pracoviště na chirurgii a interně a má urychlit poskytnutí akutní péče. Stavba financovaná z evropské dotace a peněz Moravskoslezského kraje má být hotová na jaře 2028. Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Blokují tak připojení nových žadatelů. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. V arboretu v Novém dvoře u Opavy si můžou zájemci dnes a zítra vyrobit podzimní dekorace. Každoroční víkendová akce nazvaná Vyřeš si svou dýni je určená pro děti i dospělé a připravené budou nejenom dýně na zkrášlení zahrad. Večer vyjde i lampionový průvod. Jaké nás dnes čeká počasí? Převážně oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm a teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 mezi kilometry 298,5 a 321 ve směru na Ostravu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a pravý jízdní pruh je uzavřen. S omezením tam počítejte po celé dnešní dopoledne. Bezpečné řízení vašich aut vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Čeští studenti opět zabudovali ve světě z mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice ve vietnamské Hanoji přivezli hned několik cenných medailí. Vše jsme sledovali v minulých dvou týdnech s opavským astronomem Tomášem Gráfem, kterého opět zdravíme, tentokrát už v České republice. Dobré sobotní ráno.
1: Krásné ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Tak pane Gráfe, jaká je tedy výsledná bilance?
1: Tak musím říct, že ten výsledek nakonec předčil naše očekávání. Apeloval jsem v tom minulém týdnu, aby posluchači drželi palce při těch výsledcích a to se posluchačům Českého rozhlasu Ostrava velmi vydařilo, protože všech pět českých studentů získalo medaily. Dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou, což je mimořádný úspěch a co se týká nějaké historie, tak je to jeden z nejlepších výsledků v této soutěži pro Českou republiku. Ale pojďme jmenovitě. Zlaté medaile získali Anita Vaceková z Brna a Alex Fever z Uherského Brodu. Stříbrou vybojovali Viktorie Snášelová z Plzně a Vojtěch Černý z Prahy. No a bronzovou medaili tu máme doslova do písmene doma v Ostravě, protože ji přivezla studentka Marie Hrubá. Jenom zrekapituluju, že té soutěže se zúčastnilo 312 studentů z 64 zemí světa a stejně jako v případě té české reprezentace i z těch jiných zemí, to nebyly náhodné výběry, ale byly to ti nejlepší v těch národních soutěžích. A dá se říct, že tady ten výsledek většinou povzbudí v tom dalším ročníku astronomické olympiády další studenty k jejich účasti, protože jeden ročník tímto skončil, ale samozřejmě ten další pro ten školní rok 26-27, ten v příštích dvou týdnech začne školním kolem.
0: To jsou krásné výsledky, všem tedy moc gratulujeme. A teď už pojďme k jinému tématu. Tma nastává v těchto dnech už poměrně brzy a to je ideální k pozorování noční oblohy. Co na ní aktuálně můžeme vidět zajímavého?
1: Tak pokud bude přát počasí, tak zrovna o tomto víkendu máme výborné podmínky, protože dneska nastává nov měsíc, tedy nebude vůbec rušit v noci pozorování slabších objektů. Ale já doporučím na začátek něco, co může vidět každý pouhým okem a to je planeta Saturn. Jestliže někdo má k dispozici triedr, stačí turistický dalekohled na stativu, tak může sledovat jeho prstence. To sledování Saturnu doporučuji z toho důvodu, že minulou neděli 4. října byla v opozici se Sluncem. To znamená, že se nachází na opačné straně oblohy než je Slunce a znamená to, že Saturn budeme v tomto období moci pozorovat prakticky celou noc. Nachází se směrem do souhvězdí Ryb a nejvýše vystupuje nad jižní obzor kolem půlnoci. Jestliže se vydržíme koukat na noční oblohu a zůstane jasno i v druhé polovině noci, můžeme pozorovat další dvě planety, a to je Mars a Jupiter. No a dá se říct, že nápadnější nebo jasnější z těch dvou planet bude největší planeta sluneční soustavy Jupiter. Jestliže zase si vezmeme na pomoc dalekohled, stačí triedr, tak u Jupiteru uvidíme jeho čtyři největší měsíce, je to Io, Europa, Ganymed a Callisto. Možná ještě jedna taková poznámka, už v noci ze čtvrtka na pátek měli maximum Draconidy, což je meteorický roj, který je zajímavý tím, že jeho meteory jsou, co se týká pohybu, na obloze poměrně pomalé a letos se neočekávala výrazná frekvence. Ovšem, pokud dneska večer v té povolební noci zavládne jasné počasí, tak si myslím, že by posluchači, pokud budou pozorovat noční oblohu, tak některé meteory právě z Draconid mohli ještě spatřit. Takže přejme si jasnou oblohu a to je z typu na nadcházející období asi všechno.
0: Pane Gráfe, moc děkujeme za informace, přejeme krásný víkend. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dnešní počasí, velká oblačnost, lokálně s deštěm v Jeseníkách, postupně i trvalejším. Pokud teď vyrážíte na hory, tak v 1000 metrech je kolem 6 stupňů. V průběhu dne to bude maximálně 7 až 11. No a nejvyšší denní teploty v nížinách 13 až 16 stupňů. Ideální počasí na to zůstat doma, poslouchat Český rozhlas Ostrava a třeba právě volební vysílání a volební speciál, který nás čeká po 14. hodině. Podrobnosti za chvíli.
2: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Máme tady soutěž houbařskou a já už vidím první volající, první lidi, kteří se k nám snaží dovolat. Český rozhlas Ostrava, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Eva z Ostravy.
1: Evo, přejeme krásné ještě stále ráno, můžeme říct. Já mám pro vás otázku, no a doufám, že vy budete mít pro nás správnou odpověď. Takže můžeme?
3: Ano.
1: Štětičkovec patří k mikroskopickým vláknitým houbám. Mimo jiné sehrál velkou roli také v medicíně. Budete vědět, o který z největších objevů 20. století se právě štětičkovec zasloužil. Budete vědět z hlavy nebo chcete možnosti?
3: Já bych to zkusila, že to byl penicilin.
1: Hurá, výborně, byl to samozřejmě penicilin, objev antibiotik, já vám blahopřeji, výhra je vaše a mějte se krásně, vydržte na lince, naslyšenou.
3: Ano, naslyšenou.
4: Šikmý kostel, románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává

0: zvedat sval.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené do 14 hodin. Je Světový den duševního zdraví. Připomíná, aby se lidé nebáli mluvit o svých psychických problémech. Ostravské městské lesy pořádají festival dřeva. A dnešek bude oblačný, místy i deštivý, teploty do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
2: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání, třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
0: Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Na podporu lidí s psychickými problémy se dnes úřad vlády v Praze nasvítí do zelené barvy, která je symbolem duševního zdraví. V ostravském Bělském lese se od 11 hodin koná festival dřeva. Správci ostravských městských lesů předvedou, jak se pečuje o les od vysazení stromků až po jejich těžbu a zpracování. Svůj předvedou taky řemeslníci a místní střední dřevařské střední školy. Podle ředitele městských lesů Ostrava Vladimíra Blahuty se rodiny můžou taky zapojit do obnovy chřadnoucích porostů.
3: Budeme lidem ukazovat těžbu dříví, přiblížení různou mechanizaci až po zpracování dříví na pásové pile. No a samozřejmě máme připravenou plochu k zalesnění a děti s rodičema si můžou zasadit stromečky a tím obnovit porost.
0: 25 let na hudební scéně a své 40. narozeniny dnes koncertem oslaví Tereza Kerndlová. V pražském fóru Karlín zaspívá své nejznámější písně i skladby z alba Diamanty. Spolu s Terezou Černochovou připomene také začátky ve skupině Black Milk. Jejich společné vystoupení bude poctou zesnulé Heleně Zeťové. Mezi hosty bude i Leoš Mareš, se kterým Kerndlová zaspívá duet Nejlepší nápad.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty od 13 do 16 stupňů, na horách mezi 7 až 11 stupni Celsia. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte na dálnici D1 na kilometru 360 ve směru na Katovice. Provoz tam může komplikovat odstavené nákladní auto. Na místě je policie. Dopravní komplikace volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktu, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžké. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně brání tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které odtamtud stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu, hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý být v té realitě. Nečekat naděje nějaký. Vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý jo, některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mý strany není žádný strašení, to je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Kající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu. No.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postaveny kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na kraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat, takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz i těch lidí, kteří třeba věřili v té době, taky jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Heřmanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Heřmanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nasebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolany.
1: Takže Letokvět spojuje lidi, spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Píšou to jakoby příznivci, kteří nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavěli ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří, natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek, 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpouštěně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitelné. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marián Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit, především sám sobě. Nadělal si v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit, zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon, ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou židé, křesťané nebo muslimé s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím.
3: Telegram s adresou svět,

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět, i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v 1. listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: Český rozhlas Ostrava.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Až do 14 hodin jsou otevřené volební místnosti. Lidé vybírají nové komunální politiky. Prezidenti Ruska a Spojených států se navzdory mezinárodním sankcím domluvili na dodávkách ruské nafty na světový trh. Českopolský divadelní festival v Těšíně uzavřou Příběhy silných žen. Dnešek bude oblačný a místy i deštivý, teploty kolem 15 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré dopoledne. Pokračují komunální volby. Lidé si už druhý den vybírají své obecní a městské zastupitele. V některých částech Moravskoslezského kraje taky senátory. Hlasovat mohou lidé do 14 hodin, pak okrskové komise začnou počítat hlasy. Současně s komunálními volbami je v kraji i 6 místních referend. Jak vypadá druhý volební den v Opavě, sleduje u jedné z volebních místností reportérka Klára Křižáková.
2: Tak, já jsem konkrétně před Opavskou obchodní akademií, kde jsou ty volební okrsky hned dva. Ve třídách jsem teď ráno pár voličů potkala, nicméně podle volební komise ten největší nápor byl včera, hned po otevření místností. Volby tady zatím probíhají bez jakýchkoliv problémů a incidentů, stejně jako v celé Opavě. A já bych ještě doplnila, že ve Slezské metropoli je momentálně volební účast na necelých 32%. Z Opavy Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinerie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi. Centrum tradičních technologií v Příboře dnes opět pořádá den s archaickými technologiemi. Tentokrát se etnologové věnují plachtě z lipového líka, kterou vyrobili pro expedici Monoxylon. Během experimentu vědci ověřovali technologie výroby monoxylů a jejich využití při námořní plavbě. A právě tyto poznatky chtějí představit i lidem v první části programu, vysvětluje vedoucí centra Václav Michalička.
3: V druhé části ve 2 hodiny bude přednáška, beseda s náčelníkem expedice Monoxylon, s experimentálním archeologem, docentem Radomírem Tichým, který představí tu vědecko-dobrodružnou plavbu na Monoxylonu.
1: Příběhy silných žen na prknech divadel v českém i polském Těšíně uzavřou 35. ročník festivalu Bez hranic. Přehlídka nabízí program sestavený z inscenací hraných v českém a polském jazyce. Závěrečný víkend nabízí dvojici ženských monodramat o tíživých tématech duševního zdraví a sexuální agrese. Divadelní program doplní podle ředitelky festivalu Petry Rypěnové i koncert současné polské hudebnice Kaši Linz.
4: V sobotu nás čeká v prostorách Těšínského divadelního a kulturního centra, v Těšínském divadle premiéra hry Všechny báječné věci. A v neděli festival bude ukončen představením ceny polskej Těšínského divadla s představením Křivy košťů, po kterém bude následovat diskuze s Karin Lednickou, autorkou knižní předlohy.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 9 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr o síle 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 mezi kilometry 298,5 a 321 ve směru na Ostravu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a pravý jízdní pruh je uzavřen. S omezením tam počítejte po celé dnešní dopoledne. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů.

0: Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
1: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
2: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů. A když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhle tu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranice. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v uzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy, na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pokračují komunální volby, na některých místech lidé vybírají i senátory a hlasují v referendech. Umělá inteligence bude dnes lidem v Ostravě kontrolovat sítnice. Jednání Spojených států a Ukrajiny o konci ruské války skončila předčasně. Dnes bude oblačno, místy i deštivo, teploty kolem 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Dnes pokračují komunální volby. Lidé v Moravskoslezském kraji rozhodují o novém složení zastupitelstev. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin. Hlasování skončí ve 2 odpoledne. Na některých místech v regionu lidé vybírají i nové starosty, konají se také místní referenda.
2: Obcí je v regionu 300, lidé ale hlasují zhruba ve 1250 okrscích. V některých lokalitách vybírají také zástupce do Senátu. Hlasovací lístky dostali lidé do svých schránek, k dispozici jsou také ve volebních místnostech. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Lidé v Ostravě si dnes můžou nechat vyšetřit sítnice. Mobilní ambulance bude stát u hypermarketu Globus a zdravotníkům bude pomáhat umělá inteligence. Ta je schopna zachytit problém dříve, než se projeví. Důvodem nemoci sítnice je často vyšší věk, dědičnost nebo úraz. Výsledkem pak může být úplná slepota. Dnešní vyšetření trvá pár minut, je bezbolestné a zcela zdarma. V Jeseníku začala rekonstrukce Tkalcovské ulice. Práce souvisí s revitalizací sídliště pod Chlumem. Ulice by měla zůstat po většinu doby opravdu průjezdná, doplňuje mluvčí radnice Markéta Kajnová.
3: Úplné uzavírce dojde podle zhotovitele stavby až při pokládce asfaltu. Ta je plánovaná předběžně na konec října a o konkrétním termínu budeme informovat. Práce začaly tento týden a zahrnou výměnu obrub, předláždění chodníků a tedy položení nového asfaltového povrchu.
0: Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války na Ukrajině skončila předčasně. Informoval o tom deník Ukrajinská pravda. Mezi tématy schůzky byly možné způsoby deeskalace konfliktu a ukončení války před zimou. Podle Ukrajinské pravdy rozhovory skončily po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty. Proti ujednání vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká v 10. kole šance ligy zápas na hřišti Bohemians Praha. Utkání začne v 18 hodin. Trenér Baníku Roman Skuhravý absolvoval v reprezentační přestávce setkání s fanoušky a navíc ho nadchla atmosféra přátelského zápasu v Katovicích.
4: Prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný. Já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít, prostě jaký to je, když vlastně se tomu mustu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopní udělat a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je v tuto chvíli v kraji bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Už jen poslední 3 hodiny budou otevřené volební místnosti v rámci Moravskoslezského kraje, vlastně v rámci celé České republiky, takže poslední 3 hodiny se budete moci vyjádřit k tomu, komu byste chtěli nebo koho byste chtěli jako zástupce nejen v komunální politice, ale v některých případech také svého zástupce Senátu. Co se týká vysílání Českého rozhlasu Ostrava, tak po uzavření volebních místností pro vás budeme mít volební speciál, informace o průběhu sčítání získání hlasů. Dozvíte se, jak dopadly komunální i senátní volby v našem regionu. Přineseme informace, nejrůznější komentáře, třeba ty od politologa Lukáše Vomlely, i reakce samotných lídrů kandidátek i senátních kandidátů na to, jak vlastně volby dopadly. Celý ten volební speciál začíná ve 14 hodin, poběží až do 22 hodiny, takže určitě poslouchejte Český rozhlas Ostrava, pokud chcete mít ty aktuální informace. Z písniček, které nestárnou v této hodince, třeba Marie Rotrová nebo Dalibor Janda, kterým za chviličku začínáme, a podíváme se na pravidelný sobotní pořad s Dechovkou na zločince s Arturem Kubicou. Už za pár okamžiků mějte krásné sobotní dopoledne.

Vítejte, vážení přátelé, při poslechu rozhlasové stálice s dechovkou na zločince, při poslechu jediného podobného pořadu svého druhu na světě, no a z toho krásného světového studia vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. A to jedna z takových seriózních leteckých společností zorganizovala úspěšnou reklamní kampaň a v té nabízela poloviční sazbu za cenu letenky pro všechny manželky doprovázející své manžely na obchodní cestě. No a bylo to v domnění, že obdrží uznalé listy použitelné při další reklamě, takže rozeslali potom dopisy všem těm manželkám těchto biznismenů, které podle seznamu té výhody využili, s otázkou, jak se jim ta cesta líbila. A představte si, do této chvíle docházejí do agentury stereotypní a většinou stejné odpovědi manželek obsahující jedinou otázku. Jaká cesta? Není to omyl? Manžel nic neřekl? Nevíme, kdo to vymýšlí, ale není to pro nás podstatné. Důležité je, že posloucháte stálici Českého rozhlasu v Ostravě a to je rozverný pořad s dechovkou na zločince a je to půl hodinka pro ty, kteří se nechtějí nervovat, ale mají chuť si poslechnout tu nejlepší dechovku plechovku, kterou jsem pro vás připravil a zároveň si poslechnout něco o zločincích a o rošťácích a lumpících, kterých máme okolo sebe plno a jinak tomu ani v budoucnu nebude. A dám ti bílou růži, to je Mazurka, Jaroslava Vinklárka a Vladimíra Salčáka a pro posluchače pořadu s dechovkou na zločince to hraje Dolanka.

Natáčel jsem s policisty pořad Bezpečný průvodce džunglí zločinu a zaměřili jsme se tentokrát na viditelnost oblečení, když třeba jdete ve tmavém kabátu okolo cesty, kde nic nesvítí, tak jakou máte šanci anebo jakou šanci má řidič, když vás uvidí. A nejprve jenom řeknu, že když máte na sobě nějaký svítící prvek, pohybující se reflexní prvek, třeba pásek na rukávu, a vy s ním při té chůzi máváte, tak vás ten řidič uvidí na 200 metrů a podle tabulek, které jsem objevil, tak to stačí tomu řidiči, aby zareagoval, začal brzdit a ubrzdí to na takových 50 metrů v klidu. A když je vozovka mokrá nebo je tam náledí, tak zabrzdí bezpečně do těch 200 metrů. A teď si vezměte, že když máte třeba tmavou bundu, tmavé kalhoty, tmavou čepici, klobouk, cokoliv, a žádný reflexní prvek, vůbec žádný, tak vás ten řidič uvidí na 18 metrů a to má na tu reakci, kdy to zjistí a ještě zabrzdí jednu vteřinu. No a na bezpečné zastavení se šlápnutím brzdy potřebuje řidič na takovou vzdálenost asi 27 metrů. Nemáte tedy vůbec šanci se takovému autu na vozovce vyhnout. Tak to bylo smutné téma pro ty, kteří podceňují reflexní prvky na oblečení v noci na cestách. A objevil jsem jeden kutilský vtip, ve kterém se spousta obyvatel paneláku nejspíš pozná. Takže to soused povídá sousedovi. Sousede, půjčil bys mi na sobotu a na neděli svou vrtačku? A ten druhý soused povídá, no proč ne? A co budeš dělat? Co budeš vrtat? A ten první soused povídá, nebudu dělat vůbec nic, ale konečně se tady v tom domě o víkendu pořádně vyspím. Dáme si východoslovenskou lidovku a já taká dzivočka a zpívá to solistka Salonního orchestru Oldřicha Zahuty z Ostravy Petra Horníčková.

Dobrý vtip jsem pro vás našel. Je starý a ještě je z času, kdy se psalo na psacích strojích. Tak si na to vzpomenete, musíte si to představit, jak píšete na psacím stroji. Takže to na jedné nejmenované policejní stanici dostali úplně nový psací stroj. A všichni policisté z toho měli radost a proto si udělali oslavu, šampaňské chlebíčky a náčelník si vzal slavnostní uniformu a pak tomu stroji slavnostně přestřihl pásku. A teď to neberte jako návod, je to jenom vtip, i když pěkně cynický, to takový chlapec leze po stromě, po větvi a najednou spadne dolů a rovnou na hlavu. A přiběhne k němu tatínek a maminka, dívají se na něj, klukovi nic není a ten tatínek povídá, má dobrou hlavu, dáme ho na studia. A nebo to je taky pěkné, to maminka pozoruje svou dcerku a pak povídá, Aničko, všimla jsem si, že se ti zapalují lýtka, dávej si na to pozor. A ta Anička povídá, neboj se maminko, Karlíček je členem dobrovolného hasičského sboru, nic se nestane. A tak musíte uznat, že to je krásný vtip. A na to se nám hodí Jirka Helán a jeho písnička Kdo má počernou galánku a solo na saxofon hraje Felix Slováček a hraje to Moravěnka.

Mám pro vás zajímavý příběh. Stal se jedné paní a předcházelo tomu, že někde našla ztracenou bankomatní kartu. Alespoň tak to potom u soudu tvrdila. No a zkusila s ní platit v obchodě a ono to šlo a dokonce několikrát, než se ta karta zablokovala. Jenže podle kamerových záznamů se přišlo na to, kdo s tou ukradenou nebo zapomenutou kartou platil a ta paní za tu kartu, tedy za to, že ji použila a tahala z ní peníze, dostala několikaměsíční trest podmínkou na 2 roky. Takže musela sekat dobrotu, aby ji nezavřeli natvrdo. A když už ta podmínka téměř končila, tak ta paní si našla novou práci a tam měla přinést výpis z rejstříku trestů, jestli je bezúhonná. A tak si ho nechala vytisknout a ejhle, tam byl záznam z toho předcházejícího odsouzení. Tak ten záznam, který měl být vymazán až za několik měsíců, tak ho sfalšovala a 4 roky pracovala u nějaké firmy, než se na to přišlo. No a protože to sfalšovala v době, kdy měla podmínku, tak teď půjde nejspíš do vězení natvrdo za falšování úřední listiny. Je to velice zajímavý případ. Doufám, že jsem ho vysvětlil zcela zřetelně. A objevil jsem jeden pěkný myslivecký vtip. To stojí myslivec před soudem. A ten soudce se ho ptá, a proč jste při lovu vystřelil na svého kolegu? A ten myslivec povídá, no protože pane soudce, já jsem si myslel, že je to srnec. A ten soudce se tak zarazí a říká, no a kdy jste zjistil, že to není srnec. Kdy jste přišel na ten svůj omyl? A ten myslivec povídá, no došlo mi to, pane soudce, když po mě ten srnec začal také střílet. Když nastoupí v Norověné, tak je jasné, že se bude hrát a zpívat a dáme si polečku z věderka vínko a zpívají to slavní zpěváci Jožka Šmukař a Karel Hegner. Tady o těch dvou zpěvácích víme, že hrají a zpívají se spoustou dalších kapel, třeba i jako hosté, ale o osudu v Norověnu je už několik let ticho.

a mám pro vás vtip, který jsem už slyšel v několika verzích, ale v této vás určitě zaujme. A to povídá chlap v práci úplně nové kolegyni. Vážená paní, vy jste to nejkrásnější, nejlíbeznější stvoření, jaké jsem kdy v životě poznal. A ta paní se tak lišácky zaculí a povídá, víte co, pane kolego, mi je z toho úplně jasné, že byste se se mnou chtěl pomilovat, nemám pravdu? A ten pán povídá, jste nejen nejkrásnější na celém světě, ale vy jste také nejchytřejší na celém světě. Víte, já když jsem před léty dělal v České televizi v Ostravě, tak jsme tam měli jednoho zvukaře. A jak jsme jednou natáčeli v Čechách nějaký případ vraždy pro pořad Na stopě, tak jsme se večer ubytovali v hotelu na noc, no a u té recepce jsme čekali, až si ta paní recepční všechno zaznamená a vrátí nám doklady. A ten náš zvukař stál vedle mě a tu recepční upřeně sledoval očima takovým žádostivým pohledem a loudil a ta paní si toho všimla a povídá, že vy byste po mně něco chtěl a on povídal, ano, ano, já bych chtěl. Nevím, jak to tenkrát dopadlo, ta paní se na něj potom hezky ráno culila, takže mi došlo, že to, co jste slyšeli předtím, nebyl vůbec vtip, ale úplně normální situace ze života lidí, kteří se nezdráhají jít si za svým, když narazí na lidi, kteří to chápou. Dáme si táhlicu z Křivanzhory odletěl a hrají to Kameníkovi muzikanti a zpívají Zdeněk Kopřiva, Karel Hegner a Mužáci z Lanžhota.

0: A je tu konec našeho přibližně 25-minutového pořadu s dechovkou na zločince. Našel jsem ještě jeden policejní vtip. To přijde policista domů, otevře ledničku, podívá se dovnitř, zavře jí, vynadá manželce a ještě jí zmlátí. A druhý den ta manželka nakoupí spoustu věcí k jídlu a čeká ho, co bude. A ten policaj zase přijde domů a všechno se opakuje. A ta žena je z toho úplně na nervy, tak se ptá, proč mě pořád biješ, co jsem vlastně udělala? A ten policista jí znova chytne a když ji chce nařezat, tak jí povídá, kolikrát ti mám říkat, abys v té lednici zhasínala světlo. Krásný den, bez lumpů, nechápavých manželů, vám všem přeje.
1: Artur Kubica, s dechovkou na ty zločince, no a to asi je všechno.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Exotičtí ježci dnes zaplnili ostravskou Černou louku. Koná se tam čtvrtý ročník mezinárodní výstavy Ježci, na kterou dorazili chovatelé se svými zvířaty z Česka i zahraničí. K vidění jsou ježci nejrůznějších barev a návštěvníci se dozvědí také zajímavosti o jejich chovu. Přímo mezi chovateli a jejich pichlavými svěřenci je i náš regionální stopař, lépe řečeno stopařka, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, hezký den, co všechno se tam kolem ježků dneska děje?
2: Krásný den, no tak je toho opravdu mnoho, krom nádherných kousků a tady ježků všech barev a druhů, tak si lidé mohou dozvědět, jak je chovat, jak se o ně starat, že existují i záchranné stanice, jsou tady zajímavé přednášky a ježci si odnesou i nějakou tu cenu, protože jsem viděla i poháry nachystané před pódiem, takže si myslím, že to bude velké. No ale co všechno opravdu se tady dnes bude dít a děje, tak to asi nejlíp ví paní Simona Linková, která je hlavní organizátorkou tady této akce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řeknete mi, na co se lidé mohou těšit, pokud přijdou tady na výstavu ještě sem na Černou louku?
3: Můžou se těšit především na ty ježičky, je jich tady až 45. Máme několik druhů, můžou tady vidět dva ježky ušatý, který jsou původem z Egypta, můžou vidět dva ježky pouštní, máme tady i ježička západního a jinak je tady hromada stánků se dřevem, záchranná stanice, na přednášky se můžou těšit a dokonce je tady i expozice králíků a morčat.
2: Kdyby někoho nelákalo to, že by chtěli třeba takového ježka mít doma, tak můžou se tady domluvit a třeba si, nemyslím asi, že dnes odnést, ale třeba si objednat.
3: Ježici tady dneska nejsou na prodej, ale je tady chovní stanice, jsou tady z celé České republiky, máme tady i ze Slovenska, i z Polska a dá se s nimi domluvit, až bude mít chovná stanice vrch, tak samozřejmě ideálně si tady všechno zjistit, co ježiček potřebuje, zařídit si to doma a potom už si k ním přijet a vyzvednout si je mláďátko.
2: Kdybychom tedy už teďka nalákali i naše posluchače a chtěli sem přijít se podívat na výstavu, tak dokdy tady dneska budete?
3: Dneska jsme tady do 4 hodin.
2: A já mám ještě poslední takovou otázku, protože samozřejmě je takový ten obrovský mýtus o tom, že ježci, no tak to nemůžete mít doma, protože mají spoustu blech a je to prostě špatně. To asi bude jenom taková kachna, je to tak?
3: Naši ježci, jak jsou původem z Afriky, tak nesmí ven, nesmí na naše podnebí, kvůli parazitům, kvůli chladu, oni ani nesmí hibernovat, takže se jim doma udržuje stálá teplota pokojová a právě proto nemají ani ty parazity.
2: No tak v tom případě jsou ideální mazlíčci domů. Děkuju moc.
3: Není zač, já děkuju.
2: Tak pokud byste měli zájem, rozhodně se zastavte na Černou louku na výstavu Ježci.
1: Petro, děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: No a naslyšenou také s vámi z posluchači Českého rozhlasu Ostrava. Loučí se s vámi Pavla Daňková. Mějte se krásně a zítra ráno opět společně na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Regionální stopař.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé z regionu už druhý den vybírají nové obecní zastupitele, někde i senátory. V Opavě vznikne nový urgentní příjem. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v lize na hřišti Bohemians Praha. Zítra bude oblačno, teploty maximálně 16 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Dnes v regionu pokračují komunální volby. 500 000 voličů rozhodne o složení obecních a městských zastupitelstev na následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin, hlasování pak skončí ve 14 a členové okrskových komisí začnou počítat výsledky. V několika částech Moravskoslezského kraje hlasují lidé i o nových senátorech. Mandát získají na 6 let.
2: Jde o volební obvody 72 Ostrava město, 75 Karviná, 69 Frýdek Místek a hlasovat budou i lidé na Novojičínsku, kam zasahuje volební obvod 63 Přerov. Senátorské volby mohou mít jedno nebo dvě kola. Záleží, jestli některý z kandidátů získá nadpoloviční počet hlasů. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Ještě v říjnu začnou práce na novém urgentním příjmu v Moravskoslezské nemocnici Opava. Vznikne v prvním patře místo jídelny. Cílem je zrychlit a zkvalitnit akutní péči. Nový urgent vyjde zhruba na 86 milionů korun. Během přestavby bude zdravotnická péče plně v provozu a práce minimálně ovlivní pacienty a zaměstnance. Otevření multioborového urgentního příjmu je plánované na jaro 2028. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm začíná tradiční podzimní výstava úrody. Hortikomplex ukáže v Janíkově stodole letošní ovoce, zeleninu, obilí a další plodiny. Výstava je letos krajská, takže představí výpěstky z celého Zlínského kraje, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Výstava umožňuje porovnat plodiny, které se na Valašsku pěstovaly v minulosti, se současnými odrůdami. Významné místo mají staré a krajové odrůdy, které pěstujeme a prezentujeme přímo v areálu muzea s cílem uchovat tyto odrůdy pro budoucí generace. Sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká po třítýdenní reprezentační přestávce zápas 10. kola šance ligy na hřišti Bohemians Praha. Utkání začne v 18 hodin a po třetí za sebou by měl mít kapitánskou pásku obránce Michal Fridrich, který ve funkci nahradil brankáře Martina Jedličku. Pokračuje Fridrich.
4: Když jsem zdravý, jsem na hřišti, tak většinou tu pásku mám a když bych nebyl, tak jsou připraveni další kluci, takže pro mě samozřejmě páska je obrovská čest Baníku, ale na druhou stranu už jsem mi měl delší dobu, než jsem odcházel a je to pro mě klub mého srdce, takže ať už mám pásku nebo nemám, tak já vždycky odvedu na hřišti, no budu bojovat do konce svého života, se dá říct, nebo jako toho fotbalového.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, lokálně s občasným deštěm, v Jeseníkách i trvalejším. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů. V noci pak bude převládat velká oblačnost, už jen výjimečně s občasným deštěm. Během noci pak srážky ustanou a na Bruntálsku se gránu opad oblačnost protrhá. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, zítra vystoupají na 12 až 16 a na horách naměříme okolo 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v křižovatce ulic Plzeňská a Čujkovova srazila dvě osobní auta. Počítejte na místě s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Jsou 4,5 minuty popolední, slyšeli jste Lucii Kociánovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Pavlu Daňkovou už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. A jako tradičně popolední začínáme hudební poštou, tedy jediným pořadem, ve kterém si písničky vybíráte sami. Telefonní linka k nám do rozhlasu je pořád stejná. 596 11 22 66. No a je 10. října. Pokud znáte nějakou Marínu, tak ji nezapomeňte popřát, protože jsou to právě Mariny, které dnes mají svátek. Tak tedy krásné dobré poledne. Vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přeje Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska a dnešní putování za písničkou začneme v srdci Lašska. Míříme do dědiny, jejíž název voní a křupe. V Chlebovicích nás čeká Aneška. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den. Srdečně vás zdravím a přeji všem příjemný den. 1. října oslavila narozeniny paní Ladislava Rubinová. 2. října oslavila 55 let paní Svatava Holubova. 5. října oslaví narozeniny paní Anna Zatopková. 25. října oslaví narozeniny paní Danuta Kilarová. 5. října oslavila jmeniny paní Eliška Pešatová. 31. října oslaví jmeniny paní Štefanie Hejčíková. Ať vám zdraví stále slouží, žádné starosti ať neslouží. Vždy na světě je každý rád, kdo se cítí stále mlád. Do dalších let pevné zdraví, štěstí a stále veselou mysl za klub seniorů Chlebovice přeje Aneška Millerová. Děkuji vám.
1: Rádo se stalo a hezký den do Chlebovic přejeme, Aneško.
2: Ano, děkuji
1: mějte
2: vám
1: se hezky.
2: Taky.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Míříme dál za další písničkou, tentokrát do Fulneku. Volá nám paní Eliška. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím celou rozhlasovou rodinku a všechny věrné posluchače tohoto skvělého rádia. Já se omlouvám, že až teď budu děkovat všem, kteří mě hráli k svátku, jsem za to moc vděčná, moc si toho vážím. Takže byli to pan Petra, paní Anička ze Slezské Ostravy, paní Daniela z Nového Jičína, paní Alena z Poruby, Broňka z Leskovce s rodinou, Věrka s Petrem z Fritku Mistku, Maruška z Rožnova, Karel z Karvine, Jarmila s Kazimírem z Třince a Jarmila z Ostravy a Jarmila z Havířova. Ještě mám takový úkol poděkovat panu Karlovi, jednak za mě za písničku a za Věrku z Lubojat a Věrku z Fritku, tak to byl můj domácí úkol. A ještě mám tady jedno přání. Mám tady kamarádku Mirku Koščovou ze Svinova, se kterou se znám už mnoho let, ale teprve tento týden jsem zjistila vlastně, že měla 23.9. narozeniny. Takže Mirko, já i s Argoškem, z kterého znáš velice dobře, potkáváme se ve Svinově, ti přeji od srdce zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu, velké boží požehnání a ochranu Panny Marie a se

0: to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnu, 13 štychů jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října.

0: října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A 21 minut popoledně ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme rovnou za dalším přáním. Tentokrát do Kravař Koutů, čeká nás tam paní Julie. Hezký dobrý den.
3: Zdravím vás, pane Vladimíre, a všechny posluchače, co tento pořad poslouchají. Dnes posílám písničku pro paní Drahuš Kunzovou, která dnes slaví krásné své narozeniny. Drahuško, posílám ti kytici květů a k tomu krásnou písničku k poslechu a k tomu všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dnů v životě ti přeje Julie, přátelé a známí a všichni, kdo tě znají a mají rádi. Vám, pane Vladimíre, děkuji za prostor ve vysílání a všem přeji krásný den a naslyšenou.
2: A já vám taky přeju krásný den. Mějte se hezky, paní Julie.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle byl Pavel Novák a Nádherná. No a my se teďka přesuneme z Ostravy od řeky Odry až k řece Ohři. Míříme do západočeského Chebu. Právě z Chebu nám volá Martin. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl touhle cestou popřát všechno nejlepší k dnešním narozeninám paní Gabriele Barila z Ostravy. Přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, ale taky mnoho pracovních a zdravotních a životních úspěchů. Dále bych chtěl pozdravit celý kolektiv zaměstnanců divadla Loutek, kterým je paní Gabriela součástí, a poděkovat jim za skvělou divadelní a kulturně edukativní činnost. A ať paní Gabriele dneska popřeje minimálně tolik lidí, kolik je interpretů v písni, co jsem vybral. A zdravím samozřejmě všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
0: Tak jo, my moc děkujeme, zdravíme do Chebu i do ostravských Loutek na Černou Louku. Mějte se hezky, Martine,
1: naslyšenou. Děkuji moc, naslyšenou. Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: perfect day. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak tohle byl hudební pozdrav ze západočeského Chebu do ostravských Loutek, no a my míříme v hudební poště zase dál. Vracíme se do moravskoslezské metropole. Z Ostravy nám volá paní Anna. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Vladimíre, všechny z rozhlasové rodinky a měla bych přání pro paní Věrku Žákovou do Bohumína. Přejeme jí hodně štěstí, hodně zdraví, ať se jí daří, to jí přeji Kuchnovi a všichni, kteří mají rádi. Písničku si můžou poslechnout i ti, který nikdo nezahraje. Děkuji za výběr písničky a naslyšenou.
1: Rádu a se stalo.
2: Sobotu.
1: Vám taky, mějte se hezky.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tohle byl Sbor židů z opery Nabucco v podání opery v Berlíně z operetního souboru z Berlína. A my míříme dál, míříme za dalším přáním na telefonní lince paní Anička z Hati. Hezký dobrý den.
1: Hezký dobrý den. Já vás zdravím a zdravím celý Ostravský písničku bych chtěla poslat dneska sem maminka, ale hlavně od pana Vladimíra mamince, on vždycky na ní zapomene a nechá jí zahrát. A proto já kamarádka jí dávám zahrát a všetkým maminkám a všetkým, kdo mají hodné děti a nechávám jim zahrát. Pane Vladimíre, já vám moc děkuju a nezapomeňte na maminku.
0: Já taky děkuju za tohle přání. Myslím, že moje maminka je po včerejším večírku naprosto v pořádku. Možná už je i na cestě domů, těžko říct. Ale vím, že ustlala po sobě, takže to je dobrý. Aničko, mějte se krásně. Pozdravujte v Hati a těším se na příště.
1: Děkuju, na shledanou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Hati a teďka se z Pražské vypravíme do Beskyd. Míříme do jednoho malebného údolí nad soutokem Mohelnice a Morávky. V Raškovicích nás čeká paní Marie. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím posluchače a vás, pane redaktore. Dneska slaví narozeniny naše sousedka paní Aneška Školová. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. To jí přeji sousedé. Děkuji za zahraní.
0: Rádo se stalo a hezký den do Raškovic přejeme.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: No a z Beskyd zpátky na Pražskou ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a do našeho vysílání si pro písničku zavolala i Majka. Hezký dobrý den.
3: Hezký dobrý den, pane redaktore. Srdečně zdravím všechny posluchače vašeho rádia. Já ráda bych popřála v dnešní den naší milované tetě Hedli. Je to paní Hedvika Stočková z Bohuslavic, námi všemi oblíbená a milovaná. Přejeme jí hlavně zdraví, pevné nohy, bystrou mysl, radost z každého dalšího nového dne, obklopena svými známými, rodinou, sousedy a všemi, kteří se jí nosí v oblibě a chtěli by jí zároveň i popřát. Děkuji vám moc krát za vyhledání písničky. A zase se budu někdy těšit. Na shledanou.
2: Já se na vás budu taky těšit, paní Majko. Mějte se a užijte si víkend. Naslyšenou. Taky.

12 hodin 55 minut skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 10. října a za hodinu a 5 minut se v České republice uzavřou volební místnosti. Tak pokud jste to ještě nestihli, máte poslední hodinku na to, abyste odvolili. A za malou chvíli nabídne Lucie Kociánová aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a pak vás už vezmeme na ty nejlepší výlety po Čechách, Moravě a Slezsku. Krásné odpoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Lucie Kociánová a zprávy.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Pokračují komunální volby, na některých místech lidé vybírají i senátory a hlasují v referendech. V Kunčicích pod Ondřejníkem srazil vlak člověka, doprava na trati stojí. Ostravská zoo dnes slaví Den zvířat, symbolicky se rozloučí s Vydrou Malou. Zítra bude oblačno, teploty maximálně 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Dnes pokračují komunální volby. Lidé v Moravskoslezském kraji rozhodují o novém složení zastupitelstev. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin, hlasování skončí ve 2 odpoledne. Na některých místech v regionu lidé vybírají i nové senátory. Konají se také místní referenda.
5: Obcí je v regionu 300, lidé ale hlasují zhruba ve 1250 okrscích. V některých lokalitách vybírají také zástupce do senátu. Hlasovací lístky dostali lidé do svých schránek, k dispozici jsou také ve volebních místnostech. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: V Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku dnes okolo 10. hodiny dopoledne srazil vlak člověka. Doprava na trati stojí. Policejní mluvčí Soňa Štětinská řekla, že bližší informace o nehodě zatím nejsou známy. České dráhy uvedly na svém webu, že v úseku Frenštát pod Radhoštěm Kunčice pod Ondřejníkem je zavedena náhradní autobusová doprava. V Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci s proměnou ulic Kulturní a Stárky. Město chce celé místo opravit v několika etapách. Po rekonstrukci tam bude bezpečnější prostor s víc parkovacími místy a novou zelení. Co se v ulicích bude dít do konce roku, popisuje mluvčí Eva Javorová.
6: Teď v říjnu děláme hlavně zemní práce a chystáme kanalizaci. V listopadu a prosinci přijde na řadu dlažba a obrubníky. První etapu chceme dokončit do konce roku. Zatím tam lidé jezdí bez omezení, během stavby ale změníme, kudy silnice povede. O případných uzavírkách budeme místní včas informovat.
3: Lidé dnes můžou v zoo Ostrava oslavit Den zvířat. Letošním tématem jsou mokřady. Návštěvníci se dozví více o roli těchto biotopů v ekosystému a zjistí, kdo v nich nejčastěji bydlí. Chovatelé taky připravili speciální komentovaná setkání s různými zvířaty. Jak dodala mluvčí zoo Šárka Nováková, zoologická zahrada se dnes loučí s Vydrou Malou.
7: Komentované setkání u Vyder Malých bude zároveň symbolická rozlučka, protože v následujících měsících nahradí Vydra hladkosrstá. Vydra malá je v zoologických zahradách zastoupena poměrně hojně, zatímco Vydra hladkosrstá je poměrně vzácná.
4: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, už jen výjimečně s občasným deštěm a na Bruntálsku se k ránu oblačnost protrhá. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Zítra přes den vystoupají na 12 až 16 a na horách naměříme okolo 7 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Horních Bludovicích zasahují složky IZS u nehody motorky na silnici 4731. Počítejte tam se zdržením. A další dopravní informace hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3 kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat.

0: Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
1: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
0: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít.
1: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
2: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Sylvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte Sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí, zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je pět výherců, kterým posílá.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se...

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikala republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, nejíž ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíme dál, že opravdu to takhle jsme vždycky cítili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme si o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to batelavička nula.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky batelavičku.
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne, a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. Jsem na Vysočinu, si myslím, že se to hodí, tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizuje naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přejeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka, tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím. Měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou Praze Dejvicích, Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí, tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola a stejně to stále nefunguje, stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner. A částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Borové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálení milířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá Novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je pod stou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz, najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.
3: Je 14 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Právě skončilo hlasování v komunálních a senátních volbách. Policisté se zabývají podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně. Frýdecko-Místecká charita získala oprávnění pro poporodní péči. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. S úderem 14. hodiny se v Česku zavřely volební místnosti. Lidé hlasovali o složení zastupitelstev ve třech obvodech v Moravskoslezském kraji i do Senátu. Svého zástupce volili také lidé z Novojičínska, jejíž obce jsou součástí volebního obvodu 63 Přerov. V kraji zároveň bylo i 6 referent. Jedno z nich například v Litultovicích, kde je i naše reportérka Klára Křižáková.
5: Členky volební komise uzamkly dveře doslova před pár sekundami. Teď budou otevírat dvě urny. Já bych jen chtěla říct, že ta jedna už je úplně plná. Volební účast totiž tady v Litultovicích v komunálních volbách přesáhla 60%. A obsah těch uren rozdělí na dvě hromady podle velikosti obálek. Ty menší obsahují hlasy do referenda, ty větší do komunálních voleb. Sčítání hlasů do zastupitelstva odhaduje volební komise zhruba na hodinu a půl s ohledem na zkušenosti z předešlých let. Sčítání referenda umí odhadnout. Z Litultovic Klára Křižáková, Český rozhlas.
3: Více informací pro vás máme připraveno už za pár minut také v reportáži v rámci dnešního speciálního volebního vysílání. Policie vyšetřuje podezření na kupčení s voličskými hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují. Řekla to dnes policejní mluvčí Soňa Štětínská. Na incident upozornil analytik České pirátské strany Janoš Konečný. Podle něj neznámý pachatel poblíž Těšínského náměstí nabízel za hlas 500 korun lidem bez domova, kteří mají trvalý pobyt registrovaný na radnici. Okresní státní zastupitelství v Karviné také včera obdrželo trestní oznámení na údajné maření přípravy a průběh voleb v Českém Těšíně v souvislosti s kampaní jednoho z kandidujících politických uskupení. Charita Frýdek-Místek nově poskytuje poporodní péči. Návštěvy porodních asistentek přímo doma hradí zatím pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zdravotní péče se zaměřuje hlavně na ženy ze sociálně rizikového prostředí. V případě potřeby rodinám pomáhají sociální pracovnice, vysvětluje Alena Nýznerová z Centra Pramínek.
6: Máme nejčastěji maminky nebo rodiny, které jsou prostě ohrožené existenční krizí, tudíž už jenom samotný příchod toho miminka je stres, protože kolikrát nemají penízky na to, aby mu dokázali vlastně vybavit veškeré potřeby, které to dítě prostě po tom příchodu do té rodiny jako potřebuje.
3: Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci.
4: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, už jen výjimečně s občasným deštěm, a na Bruntálsku se gránu oblačnost protrhá. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Zítra pak vystoupají na 12 až 16 a na horách naměříme okolo 7 stupňů Celsia.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Těrlicku se v ulici Hradišťská srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4,5 minuty po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Ostrava. V České republice se uzavřely volební místnosti po komunálních a senátních volbách a začíná sčítání. A na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná volební a povolební studio, kterým vás chvíli bude provázet Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík. Už za malou chvíli se spojíme i s Klárou Křižákovou, která je aktuálně ve volební místnosti v Litultovicích na Opavsku. Tak tedy krásné dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
4: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Po celé republice se před pár minutami uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. V Moravskoslezském kraji lidé hlasovali nejen pro kandidáty do zastupitelstev, na některých místech také vybírali senátora a v šesti obcích rozhodovali taky v referendech. My už se za malou chvíli do jedné z nich podíváme.

0: Posloucháte volební odpoledne Českého rozhlasu Ostrava, 14 hodin 11 minut. Okrskové komise začaly sčítat výsledky komunálních volbách. Volební místnosti se uzavřely přesně ve 14 hodin. V Moravskoslezském kraji současně probíhalo 6 místních referend. Například v Litultovicích na Opavsku se referendum týkalo také místního tamního lomu. Podrobnosti už zná naše reportérka Klára Křižáková, která je přímo v Litultovické volební místnosti. Kláro, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak vypadá teda sčítání v Litultovicích?
1: Zasedací místnost Litultovického úřadu je uzamčená, členky volební komise vysypali obsah uren na stůl a teď je rozdělují na dvě hromady podle velikosti obálek. Ty menší obsahují hlasy do referenda, ty větší šedé do komunálních voleb. Já jsem tady seděla už půl hodiny před uzavřením místnosti, lidé chodili volit opravdu do poslední chvíle a informace od volební komise je taková, že svůj hlas do komunálních voleb tady vhodilo do urny zhruba 60% lidí. Oba dva dny jinak proběhly tady v Litultovicích v naprostém klidu a bez jakéhokoliv incidentu.
0: Co konkrétně v tom litultovickém referendu jde?
1: Tak, jak už jsme zmínili, týká se místního lomu, který patří soukromníkovi a ten chce dotěžit zásoby kamene. S pokračováním těžby ale nesouhlasí vedení obce, obává se, že by ta těžba mohla ohrozit zásoby pitné vody. Někteří lidé se bojí i spousty aut, prachu a hluku. Firma se oproti tomu brání, že postupuje přesně podle zákona a že dotěžení zásob je veřejný zájem. A na co se tady tedy vedení obce místních obyvatel v referendu ptá, je to, jestli i nadále má podnikat veškeré právní kroky, aby rozšíření těžby zabránila.
0: Jaký je předpoklad, jak rychlé to sčítání v Litultovicích bude? Jak to volební komise odhadují časově? Kdyby mělo být jasno?
1: Tak podle zkušeností z minulých let volební komise odhaduje, že hlasy do zastupitelstev bude sčítat zhruba hodinu a půl. Závisí to ale prý na tom, jak moc lidé křížkovali. Teprve potom začnou sčítat hlasy do referenda. Tam ale čas trvání neumí vůbec odhadnout.
0: Tolik naše reportérka Klára Křižáková z Litultovic. Moc děkujeme a přejeme hezké odpoledne.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně. Sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním 10členném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedovelyho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
4: 14 hodin a 19 minut. Chcete si protáhnout tělo, pročistit hlavu a konec konců i podpořit dobrou věc? Tak to se zítra vydejte na Lysou horu v rámci Světového dne trombózy. Více informací o téhle akci prozradíme za chvíli.

0: 14 hodin 22 minut ladíte Český rozhlas Ostrava, Lysá hora, Sněžka, Pancíř na Šumavě. Právě tyto tři vrcholy se už zítra stanou zastávkami Virchovy triády. Výšlap má za cíl zvýšit povědomí o trombóze, závažném onemocnění, kterému ale lze předcházet díky zdravému životnímu stylu a díky pohybu. Já už u telefonu vítám Jaromíra Gumulce, předsedu České společnosti pro trombózu a hemostázu a také lékaře Ostravské fakultní nemocnice. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak ta akce vlastně vznikla, pane doktore? Můžete osvětlit i její název Virchova triáda? To je lékařský pojem.
1: Je to pravda. Nápad vznikl spontánně před třemi lety, když jsme se připojili k celosvětovému hnutí Světový den trombózy, který má upozornit na ten problém trombózy mezi laickou a pacientskou veřejností. A chtěli jsme rozproudit informace i o trombóze i u nás, té veřejnosti a zároveň zvednout lidi, abych tak řekl, z gauče a rozproudit jim v dobrém slova smyslu krev. A ta Virchova triáda označuje tři hlavní mechanizmy vzniku trombózy. Já to tady nebudu rozmazávat, protože je to velmi odborné a mě napadlo propojit tuto trojici se třemi horami v Čechách a na Moravě a tak vznikla Horská Virchova triáda, společný synchronní výstup na Lysou horu, Sněžku a Šumavský Pancíř, který nahradil původně v minulých letech horu Plechy.
0: V rámci té prevence před trombózou tedy vyzýváte lidi, aby se hýbali a šli s vámi zítra na hory. V našem ano. Kraji tedy na Lysou. Co se tam na té akci, teda co tam lidi čeká, kromě toho, že se vylezou na Lysou?
1: Já tomu věřím, že především radost z pohybu a ze společného zážitku. Jdou tam většinou sami nadšenci, kteří o té problematice něco vědí nebo se chtějí dovědět. A to začínáme v neděli 11. října. Každý si může zvolit vlastní trasu a vlastní tempo. Rozhodně to není žádný závod, kdo bude na vrcholu té, které hory jako první. Cílem je rozhýbat se a sdílet tu radost. A já bych snad řekl jenom to, že prostřednictvím triček a nákrčníku nebo váku s logem Světový den trombózy mohou tak upozornit na ten problém trombózy, který se může týkat každého z nás. Kdo ale nemůže na ty, které hory ví, tak může se projít kdekoliv a udělá proto samozřejmě to samé. Stačí malá procházka. Každý krok se nepochybně počítá.
0: Takže kromě pohybu, co byste ještě doporučil v rámci prevence před trombózou? A hrozí trombóza spíše starším lidem?
1: Základem je aktivní životní styl a pravidelný pohyb, přerušovat to dlouhé sezení, k kterému jsme často v práci odsouzení, abych tak řekl, možná nekouření a udržování si přiměřené hmotnosti, nadváha není dobrá v tomto smyslu. No a pak je důležité mluvit s lékařem, zvláště před nějakými výkony, před operacemi o tom, jaké pravděpodobně mám ta rizika, zeptat se ho, co si o tom myslí, abychom během toho výkonu, během té operace nebo po něm zabránili komplikací, kterou může tromboza být. Jeden zdravý životní styl úplně nestačí, někdy je potřeba aktivní prevence a to lékaři dobře znají. A platí jednoznačně s věkem a s některými nemocemi riziko roste, nicméně tromboza může postihnout i mladého člověka. Na druhou stranu není potřeba propadat ze žádné skepsy a máme nejrůznější možnosti prevence, kterými individuálně můžeme toho pacienta, toho kterého člověka chránit.
0: To už dodává Jaromír Gumulec, předseda České společnosti pro trombózu a hemostázu a zároveň nás tedy pozval na zítřejší výšlap na Lysou. Moc díky za tenhle rozhovor a mějte se hezky.
1: Taky děkuji, mějte se taky hezky.
0: A já ještě dodám, že o trombóze a možnostech její léčby se budeme podrobně věnovat i v našem pořadu Lékárna, a to už příští čtvrtek 15. října, a to s hostem, kterého jste právě slyšeli v telefonátu, tedy primářem kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava Jaromírem Gumulcem.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Mezi jednotlivými volebními okrsky v Moravskoslezském kraji budou už tradičně vysoké rozdíly ve volební účasti. Krajští úředníci, kteří kontrolují průběh hlasování, předpolednem odhadovali volební účast v regionu na zhruba 50%. Například v Karviné ale byla ve stejnou dobu podle magistrátu účast jen pod 30%. Lidé v Moravskoslezském kraji volili zastupitele ve 300 obcích. Rozhodovali také o zastupitelstvech městských částí. Na Frýdecku, Místecku, Karvinsku a v části Ostravy a přilehlých obcích vybírali také zástupce do horní komory parlamentu. Svého senátora volili také obyvatelé západní části Novojčínska, které jsou součástí volebního obvodu 63 Přerov. Senátorem se dnes stane kandidát, který získá přes 50% hlasů. Pokud uchazeči opozici v horní komoře parlamentu získají menší počet hlasů, půjdou v jejich volebním obvodu lidé ke druhému kolu senátních voleb. To se uskuteční příští týden a postoupí do něj dva kandidáti, kteří získají největší počet hlasů. A další informace o průběhu sčítání výsledků voleb najdete také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin 35 minut ladíte Český rozhlas Ostrava.
1: Volby 2026.
0: Zhruba 1250 okrskových komisí v Moravskoslezském kraji už počítá hlasy pro komunální politiky. Jak je to náročné a kdybychom mohli znát první výsledky, to už za malou chvíli probereme s politologem Lukášem Vomlelou, který dnes s námi i tedy posluchači Českého rozhlasu Ostrava sleduje výsledky komunálních voleb.

0: 14 hodin a téměř 40 minut ladíte Český rozhlas Ostrava.
1: Volby 2026.
0: 300 obcí v Moravskoslezském kraji bude mít po dnešku nové zastupitele. Lidé o nich rozhodli v komunálních volbách. Okrskové komise volební urny rozpečetili úderem 14. hodiny a teď počítají hlasy. V následujících hodinách budeme na vlnách Českého rozhlasu Ostrava sledovat výsledky také s politologem Lukášem Vomlelou ze Slezské univerzity v Opavě. Vítejte ve studiu.
2: Dobrý den vám i posluchačům a děkuji za vaše pozvání.
0: Pane Vomlelo, jak náročné je počítat hlasy v komunálních volbách?
2: Já myslím, že ano. Je to náročnější než na jiných místech nebo v jiných volbách, ale to platí jenom vlastně o těch největších městech, protože tam celkový počet kandidátů je opravdu veliký, plus i možnost nás jako voličů hlasovat napříč kandidátními listinami je docela náročné na pozornost těch, kteří sčítají ty hlasy, protože protože jsem občanem města Ostravy, pokud bych hlasoval tím způsobem, že bych zakřížkoval celkem 55 různých kandidátů, tak věřím, že ten, kdo bude vlastně počítat, tak musí opravdu dávat bedlivý pozor a je asi jednoduché v tom udělat chybu. Navíc já sám se bojím i toho, že třeba někdy překročím ten počet 55 křížků čistě z nepozornosti, což by samozřejmě zneplatnilo můj hlas. Čili je to náročnější.
0: Oproti tomu senátní volby, ty jsou jednoduché. Kdybychom podle vás mohli znát tyhle výsledky?
2: Já spíš asi vycházím ze zkušeností v minulé době nebo v těch posledních senátních volbách si pamatuju, že někdy už odpoledne, někdy k večeru jsme vlastně znali volební výsledky. Samozřejmě někdy to dokážeme odhadnout, aniž by bylo sečteno 100% hlasů, protože už je poměrně jednoduché vlastně dopočítat, že ten jeden z těch kandidátů má velkou převahu a že vlastně už to vítězství není zvráceno, ale myslím si, že k večerním hodinám bychom už měli mít jasno, kdo případně postupuje do druhého kola nebo kdo je zvolen.
0: Jaké podle vás teda byly letošní komunální volby? Jak moc se do toho případně promítla spokojenost nebo nespokojenost lidí s vládou?
2: Jsem přesvědčený o tom, že v těch největších městech se spokojenost versus nespokojenost vládou projevuje téměř po každé, protože vlastně lidé mají ustálené preference a samotný fakt, že v těchto volbách kandidují především celostátní politické strany, ale v těch největších městech, tak to určitě je docela dost velkým odrazem. Letos si myslím, že ty volby nebyly tak vyhrocené, jak by vlastně mohly být, a řadil bych je mezi ty umírněnější, když si umím představit, že některé spory jsme vlastně mohli vědět všichni na různých sociálních sítích a na nejrůznějších platformách, ale celkově je alespoň tady v Moravskoslezském kraji, který sleduji nejvíce, tak hodnotím jako umírněné.
0: Takže žádná vyhrocená volební kampaň. Jak tu kampaň teda vnímáte, která proběhla před komunálními volbami?
2: Já si myslím, že byla dobrá, byla docela věcná v mnoha případech. Myslím si, že mnohé politické subjekty se věnovaly především faktickým záležitostem vlastně rozvoji jako takovému, otevírali, snažili se otevřít některá témata. Nebylo tady jedno téma, které by skutečně dominovalo. Samozřejmě nechtěl jsem, aby to vyznělo, že tady vůbec nebyly žádné spory, protože myslím si, že tady jsou vlastně dlouhodobé otázky, které nás všechny vlastně zajímají, plus i některé třeba ne příliš populární kroky radnic v posledních 4 letech. Takže si myslím, že určité věci jsme mohli zaznamenat například v Opavě, v Havířově, v některých, a samozřejmě ve Frýdku Místku, kde vlastně byla docela dost vlastně vyhrocená situace, která byla spojena s odvoláním starosty, vlastně primátora Petra Korče, a to i za pomocí vlastně hlasů jeho koaličních partnerů, čili to samo o sobě vlastně moc nepřispělo. Ale celkově si myslím, že ty volby nebyly tolik vyhrocené, jak by být mohly.
0: Říká Lukáš Vomlela, politolog v našem speciálním povolebním vysílání Českého rozhlasu Ostrava, a není tady ve studiu dnes naposledy. Uslyšíme se taky za chvíli. Děkuju.
2: Já také děkuji.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: A v sobotním dobrém odpoledni vám nabídneme i podrobnou předpověď počasí. Za malou chvíli se spojíme s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu.

0: 14 hodin 51 minut, ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava a jestli někdo ví, jaké bude počasí, tak je to určitě Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Tak máme půlku soboty za sebou, tak nám ještě řekněte, jak bude vypadat zbytek soboty a neděle.
1: Pořád bude převažovat velká oblačnost, sem tam se vyskytne slabý déšť, opravdu jenom výjimečně a přechodně. Teploty se dnes budou pohybovat už nejčastěji mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat i nadále mírnýho západní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Večer bude částečně slábnout. V noci ta oblačnost ubude, v podstatě bude zpočátku ještě velká, ale k ránu by se měla hlavně na Bruntálsku protrhávat. Nejnižší teploty tomu budou odpovídat, klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia, na horách kolem 3 stupňů Celsia. Vítr už bude většinově jenom slabý do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik předpověď počasí pro Severní Moravu a Slezsko a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky moc a hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin 55 minut, ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už téměř hodinu komisaři sčítají hlasy v komunálních a senátních volbách. Podle odhadu hejtmanství dosáhla volební účast v Moravskoslezském kraji 55%. Podrobnosti přidáme ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Volební účast přesáhla v Moravskoslezském kraji podle odhadů hejtmanství 50%. Policie prověřuje v Českém Těšíně podezření na kupčení s hlasy při volbách. V Opavě vznikne nový urgentní příjem. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Komisaři už hodinu sčítají hlasy v komunálních a senátních volbách. Podle odhadů hejtmanství dosáhla volební účast v Moravskoslezském kraji 55%. Na seznamech voličů je téměř milion lidí. Aktuální informace o sčítání má Andrea Bertníková.
3: Tak už máme první výsledky z těch menších obcí. Úplně prvním zastupitelstvo v kraji, které vzešlo z těchto komunálních voleb, jsou Horní Tošanovice na Frýdecko-Místecku. Tam mají ovšem jenom jednu kandidátku. Hned za nimi je Rusín na Bruntálsku, také s jednou kandidátkou, a pak je to Valšov. Já když se teď dívám na ten statistický seznam Českého statistického úřadu, tak ta velká města, jako je Ostrava, tak tam ještě není. Musíme opravdu počkat. Zatím jsou ty výsledky z těch menších obcí.
1: Policisté prověřují možné kupčení s volebními hlasy v Českém Těšíně. Jak potvrdila mluvčí Moravskoslezské policie Soňa Štětínská, podezření se zatím nepotvrdilo. Vyšetřovatelé zjišťují mimo jiné to, jestli někdo nabízel peníze lidem bez domova za odevzdání hlasu ve volbách.
4: Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současné doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále.
1: Ještě v říjnu začnou práce na novém urgentním příjmu v Moravskoslezské nemocnici Opava. Vznikne v prvním patře místo jídelny. Cílem je zrychlit a zkvalitnit akutní péči. Nový urgent vyjde zhruba na 86 milionů korun. Během přestavby bude zdravotnická péče plně v provozu a práce minimálně ovlivní pacienty a zaměstnance. Otevření multioborového urgentního příjmu je plánované na jaro 2028. Příběhy silných žen na prknech divadel v Českém i Polském Těšíně uzavřou 35. ročník festivalu Bez hranic. Přehlídka nabízí program sestavený z inscenací hraných v českém a polském jazyce. Závěrečný víkend nabízí dvojici ženských monodramat o tíživých tématech duševního zdraví a sexuální agrese. Divadelní program doplní podle ředitelky festivalu Petry Rypěnové i koncert současné polské hudebnice Kaši Linz.
5: V sobotu nás čeká v prostorách Těšínského divadelního a kulturního centra, v Těšínském divadle premiéra hry Všechny báječné věci. A v neděli festival bude ukončen představením ceny Polsky Těšínského divadla s představením Křivy košťů, po kterém bude následovat diskuze s Karin Lednickou, autorkou knižní předlohy.
2: Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, už jen výjimečně s občasným deštěm, a na Bruntálsku se gránu oblačnost protrhá. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, zítra pak vystoupají na 12 až 16 a na horách naměříme okolo 7 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz v kraji je v tuto chvíli poklidný a bez vážných komplikací. Pokud přeci jen o nějaké komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Čtyři minuty po 15. hodině ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je sobota 10. října a právě jste slyšeli Lucii Kociánovou a aktuální zprávy. Dále pokračujeme ve vysílání volebního studia Českého rozhlasu Ostrava. Sledujeme po celém kraji, jak se sčítají hlasy v komunálních a senátních volbách, a přidáme spoustu podrobností. Zůstaňte s námi. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké odpoledne na Moravu i do Slezska.

0: Volby 2026.
1: Komunální a první kolo senátních voleb je za námi a ještě než budeme znát výsledky hlasování, podíváme se znova do kandidátních listin. Našli jsme tam totiž zajímavé perličky. Více ví Martin Knitel a prozradí za malou chvíli.

0: Volby 2026.
1: Po 4 letech voliči vybrali nové členy obecních zastupitelstev. Ovlivní tak, kdo ovládne obecní a městské úřady i magistráty. Zatím ještě nevíme, jak to dopadlo, ale v některých obcích to bude trochu jiné než jinde. Souvisí to se zajímavostmi kolem kandidátních listin. Zaměřil se na ně Martin Knitl. Martine, vítej ve studiu.
2: Hezký den.
1: Našel jsi v Moravskoslezském kraji například nějakou obec, kde bylo vlastně předem jasné, jak volby dopadnou?
2: Ano, jsou to případy, kdy byla v obci na výběr jedna jediná kandidátní listina, takže tam výsledek nikoho moc překvapit nemůže. Namátkou se podívejme do jednotlivých okresů a těch obcí je dost. Třeba na Bruntálsku to platí v Bíkově, Lárišově, Dětřichově nad Bystřicí, v Janově, na Frýdicko-Místecku, v Dobraticích, Horních Tošanovicích, Kaňovicích, ve Vělopolí, na Novojičínsku, v Bernarticích nad Odrou, v Bítově, Bordovicích, na Opavsku byla jediná kandidátka v Bělé, v Markvartovicích a nebo Mikolajících, no a v Ostravě a okolí v Čavisově a Olbramicích. Na Karvinsku naopak nebyla ani jedna taková.
1: Pak jsou ale případy, kdy jedna kandidátka rovná se jedno jméno a nikdo další.
2: Je to tak, tohle je specialita některých vesnic, třeba na Opavsku, příkladem jsou Neplachovice. Tam mají jednočlenné kandidátky dlouhou tradici. A jak jsme se tam dozvěděli už dřív, lidé jsou na to zvyklí, je to pro mnohé velmi přehledné a čitelné. Každý vítěz je vlastně v zastupitelstvu sám za sebe, jeho kandidátka se podle něj jmenuje. Podobnou praxi mají v Melči, v Holasovicích například, taky v Moravici a těchto příkladů bychom našli ještě víc.
1: Vraťme se ale k obcím s více kandidátkami ve volbách. Našel jsi tam nějaké zajímavosti?
2: No jako vždy kandidovalo hodně nezávislých sdružení a je zajímavé, jaké názvy mají. Někde si s tím pohráli, jinde vsadili na strohou matematiku, řekněme. Tak třeba Dlouhá stráň má kandidátku Občané pro Dlouhou stráň skupina 1 a Občané pro Dlouhou stráň skupina 2, anebo Dolní Moravice, sdružení číslo 1 a sdružení číslo 2. Podobně taky ve Valšově nebo Kateřinicích. Lidi tam prostě volili jedničku nebo dvojku a všichni ví, o koho jde. Zajímavě je rozdělená Horní Lomná. Soupeřilo tam sdružení Lomňané a Salajčané. Podobné tradice se drží hlavně tam, kde dominují nezávislí kandidáti a kde nejsou ukotvené větší politické strany. Uvidíme, jak tyto souboje dopadnou. Výsledky z prvních menších okrsků už postupně přichází.
1: Živě ze studia Martin Knitl, díky za to.
2: Naslyšenou.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Volební urny, komise, hlasovací lístky i opravdoví kandidáti. Žáci vybraných středních škol v Havířově si v uplynulém týdnu na nečisto vyzkoušeli, jak probíhají volby do zastupitelstev obcí. Reportáž z místa uslyšíte v našem vysílání už za malou chvíli. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: 15 hodin 20 minut ladíte Český rozhlas Ostrava. Žáci tří středních škol v Havířově si na vlastní kůži vyzkoušeli to, co se v běžných hodinách nenaučí, a to, jak správně volit. Gymnázium na ulici Komenského pro ně zorganizovali akci studentské komunální volby. Během níž mimo jiné zjistili, kdo se uchází o jejich hlas, nebo jak správně označit volební lístek. K volebním urnám nakonec dorazilo 189 žáků.
1: Ahoj.
2: Do vestibulu školy přichází jeden ze zájemců o volby.
1: Děje se, funguje to úplně prostě. Vezmeš si tady hlasovací lístek.
2: Komise mu říká, jak správně hlasovat.
1: Stranu, s kterou nejvíce sympatizuješ.
3: Okay. Ale pouze jenom jednu. Pak lístek odejde do urny a můžeš jít.
1: Super, děkuji.
2: Sice na nečisto, za to ale reálné kandidáty do havířovského zastupitelstva vybírají během akce pořádané gymnáziem Komenského, jak říká i jeden z organizátorů Jan Vánský.
4: Tak jedná se o akci studentských komunálních voleb, které mají za cíl přiblížit studentům fungování reálné politiky, konkrétně té komunální, tedy do volby do zastupitelstev. Je určena tedy studentům od 15 let.
2: Jaké to je vyplnit lístek a vhodit ho do urny, to si tady přišlo vyzkoušet několik desítek žáků, mezi nimi i Lukáš z Oktávy. Přínos to podle něj má.
5: Protože si myslím, že je to důležité pro naše město, i když je to jenom jakoby na zkoušku, tak je fajn si jako vyjádřit vlastní názor.
6: Takže je tam určitě určitý i vzdělávací charakter podle tebe.
5: Jo, určitě jako je fajn si to vyzkoušet a případně potom vědět, co má člověk dělat. Já myslím, že se v tom celkem orientu, politika mě jako obecně zajímá, takže myslím si, že vím, koho budu volit.
2: A důležité jsou podobné aktivity i podle ostatních.
7: Protože si myslíme, že bychom se měli taky postavit za Havířov a že by mladí lidé měli být vyslyšeni.
8: Myslím si, že to je dobrá zkušenost už takhle se připravit i do budoucna nějaké volby a stejně to mám úplně.
2: Záměr této akce, tedy přiblížit volby žákům, ocenila i učitelka společenských věd paní Petra Čížová.
9: Já jsem tam byla, když zrovna volili první ročníky, což je fajn, protože zrovna v prvním ročníku se probírá stát a politologie, to znamená, dneska si to mohli prakticky vyzkoušet, což simulace voleb mi přijde skvělá příležitost, jak si uvědomit svoje preference, svůj názor, možná to někoho přivedlo k tomu položit si nějaké otázky, koho můžu volit a proč bych tak udělala.
2: Žáci hlasují nejen na gymnáziu Komenského, ale taky na druhém havířovském gymnáziu na ulici Studentská. Tam vedou volební komisi Natálie Zacharová a Adéla Blašková.
10: Zatím jsme byli u prváku, kterým je tak 15-16 roku a u těch to byla teda jako pořádná bída.
11: Hlavně je to docela katastrofa, oni zatím nemá.

0: dají svůj názor a dělají to spíš jako skupinovou práci.
1: A myslíte si, že je to zatím přínosné, aspoň pro některé třeba?
2: Pro některé určitě. Třeba byly tam nějaké dvě holčiny a ty se nás dokonce ptali, že proč si nemůžou vybírat z konkrétních kandidátů. Takže ty si myslím, že byly aspoň jako trochu, že se o to zajímali.
3: Třetí účastník akce, střední průmyslová škola elektrotechnická, volby musela odložit. Svůj hlas tak nakonec odevzdalo 189 žáků. Tři z nich byly neplatné. Největší podporu získalo sdružení Havířov sobě se 64 hlasy. 55 hlasů získala koalice Společně pro Havířov a 34 Hnutí pro Havířov.
4: Já bych řekl, že to účinné zcela určitě je a já pevně věřím, že se dočkáme zajímavých výsledků třeba i v porovnání s toho, jak ty volby skutečně dopadnou, takže ano, já jsem moc rád.
3: Uzavírá jeden z organizátorů studentských komunálních voleb Jan Vánský. Z Havířova na Karvinsku Jonatan Brožek, Český rozhlas.
5: Volby 2026. Život plyne dál.

0: trochu vnímat. Naším pondělním hostem bude Luděk Šmehlík, muž, který se pohybuje ve světě módy. Už na střední škole uspořádal svou první přehlídku. Dnes má svou oděvní značku a patří k expertům na dress code. Nejen o módě a oblečení bude rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Blíží se půl čtvrtá, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli vám nabídneme mimořádné krátké zprávy.

0: je půl čtvrté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rusín je první obcí na Bruntálsku, kde skončilo sčítání hlasů. V obci byla jenom jedna kandidátka. Jde o sdružení nezávislých kandidátů za Živou obec, vedené současným starostou Radkem Bezdíčkem. Do zastupitelstva lidé zvolili stejné zastupitele, kteří vládli i v posledním období. Volební účast byla přes 51%. Šest obcí v Moravskoslezském kraji během komunálních voleb zorganizovalo i místní referenda. V několika obcích na Bruntálsku lidé rozhodovali o větrných elektrárnách. Tématem referend byla i stavba supermarketu, budoucnost lomu nebo skládka odpadů. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží a front, uvedla to DIA. Odhaduje, že se e-dokladem u voleb prokázalo více než 100 000 lidí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tak tohle byly krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou. Další a obsáhlejší zpravodajství nabídneme zase v celou, tedy v 16 hodin. Okrskové komise v Moravskoslezském kraji už sčítají hlasy, které voliči včera a dnes odevzdali v komunálních a senátních volbách i v místních referendech. Očekávání, průběh i průběh probereme už za malou chvíli s politologem Lukášem Vomlelou ze Slezské univerzity Opava, a to v našem speciálním volebním vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a téměř 40 minut ladíte Český rozhlas Ostrava.
1: Volby 2026.
0: 300 obcí v Moravskoslezském kraji bude mít po dnešku nové zastupitele a 4 senátní obvody, také nové zástupce v horní komoře parlamentu. Posloucháte speciální volební vysílání Českého rozhlasu Ostrava, v němž nechybí kromě průběžných výsledků ani analýzy a s nimi je tu dnes politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity v Opavě. Vítejte opět ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji.
0: Je podle vás šance, pane Vomlelo, že bude v Moravskoslezském kraji v některém z obvodů zvolený senátor už v prvním kole?
2: Ono to je takové nevyspětitelné, protože v minulosti jsme moc takových situací neměli v Moravskoslezském kraji, ale z okolností před 2 lety překvapivě vlastně Martin Bednář zvítězil v prvním kole, Petr Vícha, to bylo daleko silnější kandidát, ten také, tomu se také podařilo vlastně zvítězit už v prvním kole. Co jsme ještě tehdy před těmi 2 lety, protože vím, že jsem byl tady přímo v Českém rozhlase, tak jsme vlastně do poslední chvíle sledovali, zda se to nepodaří Tomáši Navrátilovi, mu to těsně uniklo. Ale ve druhém kole už byl zvolen do Senátu jako nový senátor tehdy, takže vlastně v minulém období jsme byli svědky takovýchto věcí. Letos to nemůžu úplně předpokládat, protože nás čekají pravděpodobně velice těsné souboje. A myslím si, že okres Karvina tím, že tam vlastně nekandiduje senátor, nebo neobhajuje senátor, který je teď v této chvíli senátorem, pan Féber, tak myslím si, že tam také můžou být překvapení, ale neumím odhadnout, jestli bude někdo zvolen v prvním kole.
0: Jak vidíte situaci v Ostravě? Proti sobě tady stojí stávající senátor za Spolu Ondřej Šimetka a také starostka Ostravy Poruby Lucie Baránková-Vilámová z Hnutí ANO. V posledních dnech jsme sledovali intenzivnější kampaň na obou stranách. Bude to ten největší souboj?
2: Já myslím, že to se očekává celkem, protože vlastně oba dva jsou celkem vyhraněni jeden vůči druhému a na druhou stranu mobilizují opačný politický tábor, vůči sobě opačný politický tábor, takže si myslím, že právě tady toto je asi jeden z těch nejvíc očekávaných výsledků jako takových a mám pocit, že by to mohlo být těsné.
0: Hnutí ANO se netajilo tím, že mu jde o co největší počet křesel v Senátu. V Moravskoslezském kraji má silnou podporu, přesto nepostavilo kandidáta ve volebním obvodu 69, tedy Frýdek Místek. Proč? Co zatím je?
2: To bylo celkem velké překvapení, protože hnutí ANO si tentokrát dávalo celkem záležet na tom, aby postavilo do téměř do každého volebního obvodu kandidáty. Vlastně netajilo se velkými ambicemi, zejména tady v Moravskoslezském kraji, kde v parlamentních volbách, to znamená volbách do poslanecké sněmovny, svádělo poměrně dost velké souboje a mělo svoji kandidátku Šárku Šimuňákovou, která svoji kandidaturu stáhla vlastně s ohledem na rodinné důvody, ale vlastně už nepostavili dalšího kandidáta. Co zatím může být, tam je hodně moc možností, ale na druhou stranu vlastně otevřelo to poměrně dost velké možnosti právě pro stávající senátorku Helenu Fešatovou a možná pravděpodobně i Petra Korče, který je kandidát, který má opět šance.
0: Říká politolog Lukáš Vomlela ve speciálním volebním vysílání Českého rozhlasu Ostrava a ve studiu se potkáme ještě jednou za malou chvíli. Díky zatím.
2: Děkuji vám.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Sčítání letošních komunálních a senátních voleb dále pokračuje. Zde už jsou k dispozici nějaká čísla za senátní volby, tak to už za malou chvíli ve studiu prozradí Ivan.

0: Volby 2026.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 300 obcí v Moravskoslezském kraji bude mít po dnešku nové zastupitele a 4 senátní obvody, také nové zástupce v horní komoře parlamentu. V němž přinesla další detaily do studia i editorka Ivana Šuláková. Ivano, vítej ve studiu.
2: Dobré odpoledne.
1: V Moravskoslezském kraji tady máme celkem 4 senátorské okrsky, o které teď běží Karvinou, Frýdek, Místek, Ostravu. Poslední Přerov, ten je atypický. Proč?
2: Ano, je to tak. Je to okrsek číslo 63. Jak si říkal Přerov, je to vlastně okrsek, který částečně zasahuje do Olomouckého kraje, tedy převážně, a částečně do Moravskoslezského kraje. V našem kraji tedy volí v rámci tohoto okrsku do Senátu svého kandidáta lidé z Heřmanic u Oder, Heřmánek, Jakubčovic nad Odrou, Jeseníku nad Odrou, Luboměře, Mankovic, Oder, Spálova, Starého Jičína, Suchdolu nad Odrou a Vražného. Z průběžných výsledků zatím bohužel nemůžeme říct žádná konkrétní čísla, protože jsou sečtené jenom zlomky hlasů a podle našich zkušeností zatím jde o poměrně pomalý průběh sčítání hlasů do Senátu.
1: Lukáš Vomlela tady už před chvílí ve studiu odpovídal na mou otázku, zda je šance, že by některý ze senátorských kandidátů získal křeslo v horní komoře parlamentu už v prvním kole voleb. Jak tomu bylo v minulosti v Moravskoslezském kraji?
2: V historii samotné volby do Senátu se v Moravskoslezském kraji hned v prvním kole dostali do Senátu jen 3 kandidáti. Byli to Radek Sušil ve volebním obvodu 74 Karviná v roce 2008, potom Petr Vícha, také v 74, tedy v Karviné, v roce 2024 a Martin Bednář ve volebním obvodu číslo 71, což je Ostrava město před 2 lety, tedy v roce 2024. Čili v tom roce 2024 se v Moravskoslezském kraji podařilo získat senátorský mandát už v prvním kole hned 2 kandidátům.
1: A jak často se tohle stává v celostátním měřítku?
2: Není to úplně časté. Když jsem se dívala na statistiky, tak mezi lety 1996 až 2024 to bylo celkem 21 senátorů, kteří byli zvoleni v prvním kole, a to i když započítáme doplňovací volby.
1: A jaké podmínky vlastně ten kandidát musí splnit, aby se do toho senátu dostal hned v prvním kole voleb?
2: Ty počty jsou jednoduché, musí získat nadpoloviční většinu hlasů, tedy nestačí 50%, ale 50 a něco procent. V takovém případě se druhé kolo voleb v jeho obvodu nekoná. Pokud nikdo této hranice nedosáhne, postupují do druhého kola 2 nejúspěšnější kandidáti z prvního kola, přičemž to druhé kolo se koná následující týden, letos tedy 16. a 17. října.
1: Podrobnosti v našem volebním speciálu dodala Ivana Šuláková, editorka Českého rozhlasu Ostrava. Ivano, díky.
0: Volby 2026.

0: 15 hodin 56 minut, ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu se už za malou chvíli budu loučit já, protože mě teď nahradí můj milý kolega Richard Piskala. Richarde, vítej ve studiu. Co se bude dále dít v tomhle tom zajímavém odpoledni?
1: Dobré volební odpoledne všem, nebo povolební. My vysíláme, jak jste si už všimli, volební speciál. Ten bude pokračovat po 16. hodině. Tam nebudou ty pravidelné pořady, na které jste zvyklí, ale až do 22 hodin budeme sledovat výsledky a to postupné sčítání jak komunálních, tak senátních voleb. A už se nám začínají rýsovat v některých městech našeho regionu zajímavé výsledky. Už to není jenom o těch obcích, byť to sčítání ještě není tak daleko, abychom už mohli predikovat nějaké výsledky konečné.
0: To říká Richard Piskala, který už mě za pár minut u mikrofonu vystřídá. Teďka za chvilinku, za 3 minuty zprávy Českého rozhlasu Ostrava a pak tedy speciální volební vysílání až do večera. Vladimír Šmehlík vám přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Více než desítka obcí na Bruntálsku už má nově zvolená zastupitelstva. Obyvatelům ostravské části Mariánské hory uleví provizorní parkoviště. Ve fotbalové lize se bude hrát zápas Bohemians Praha Baník Ostrava. Zítra bude oblačno, teploty maximálně do 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kocihánová. Po dvou hodinách od uzavření volebních místností už v Moravskoslezském kraji přibývá obcí, která mají nová zastupitelstva. První výsledky přicházejí z míst, kde mají jen jednu nebo dvě kandidátky. Průběh voleb sleduje redaktorka Andrea Brtníková.
2: Volební účast v Moravskoslezském kraji v tuto chvíli přesahuje 40%, ale zatím je opravdu zpracováno jen málo těch volebních okrsků. Rekordmanem, co se týče účasti, je Třebom na Opavsku, která má 86,52% volební účast. Velmi rychle přibývá sečtených hlasů na Bruntálsku, kde opravdu skokově přibývá obcí, která už mají svá zastupitelstva. Já jsem se teď dívala, tak v tuto chvíli už je tam 20 obcí, která mají svá nově zvolená zastupitelstva. I z Bruntálska máme rekordmana obec Novou Pláň, co se týče volební účasti, tak ta má 84,31%. Naopak malou volební účast oproti těmto číslům má Karvinsko, to má asi 28% volební účast.
0: Volby v Moravskoslezském kraji nenarušily žádné vážnější incidenty. Policisté v Českém Těšíně přijali a prověřují trestní oznámení, které se týká podezření skupčení z hlasy. To se zatím nepotvrdilo. Podle oznámení někdo nedaleko Těšínského náměstí nabízel lidem bez domova, kteří mají trvalé bydliště na radnici, 500 korun za hlas ve volbách. Štěrkovou plochu s parkovacími místy pro necelou 20 aut budují stavbaři v Ostravě Mariánských horách. Uleví se tak obyvatelům v okolí ulice Mojmírovců. V hustě zastavěné části Ostravy se lidé dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst.
3: Provizorní parkoviště bude sloužit zhruba 2 roky. Obvod připravuje celkovou revitalizaci sídliště. Její součástí bude i dopravní řešení, včetně vybudování dostatečného počtu míst k parkování. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká v 10. kole šance ligy zápas na hřišti Bohemians Praha. Utkání začne v 18 hodin. Trenér Baníku Roman Skuhravý absolvoval v reprezentační přestávce setkání s fanoušky a navíc ho nadchla atmosféra přátelského zápasu v Katovicích.
4: Prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný. Já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít, prostě jaký to je, když vlastně se tomu mustu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopní udělat a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, už jen výjimečně s občasným deštěm, a na Bruntálsku se gránu oblačnost protrhá. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, zítra pak vystoupají na 12 až 16 a na horách naměříme okolo 7 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bílovci se v ulici Nová cesta srazilo auto s cyklistou. Na místě zasahují složky IZS, počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám teď přeje Richard Piskala a budeme spolu, alespoň věřím, až do 22. hodiny. Budeme samozřejmě sledovat to, co se děje kolem sčítání jak komunálních, tak senátních voleb, které proběhly včera a dnes, samozřejmě také v našem kraji. Už za chvíli se vydáme do ostravského štábu, ano, je tam naše reportérka Marta Pilařová a ta nám řekne, co se tam právě teď děje. Ty první výsledky už přicházejí, tak jak jste slyšeli ostatně už v našem vysílání, takže teď je opravdu doba, kdy to rychle naskakuje, takže dobře poslouchejte, samozřejmě se budeme věnovat už i těm větším městům. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Sčítání volebních výsledků běží už více než 2 hodiny a ve štábech politických stran sledují, kdo má největší šanci uspět v Ostravě. V centru krajské metropole čekají na výsledky voleb politická uskupení na několika místech v centru. Ve štábu hnutí ANO je reportérka Marta Pilařová. Dobré odpoledne, Marto.
1: Dobré odpoledne z bývalého obchodního domu Ostravice Textilia v centru Moravskoslezské metropole. Ostravské hnutí ANO má štáb v přízemí přímo v prostoru s ikonickým točitým schodištěm. Jako první dorazil hned ve 2 hodiny kandidát na ostravského primátora a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš. Hnutí ANO je v Ostravě nejsilnější politickou silou. V minulých komunálních volbách získalo přes třetinu hlasů, ale primátor je Jan Dohnal z ODS. Čerstvě 31-letý Richard Vereš zatím očekává výsledky s úsměvem na tváři. Asi před 10 minutami vtipkoval při necelém procentu sečtených hlasů, že Srdcova sice zatím vede, ale hnutí ANO, že to s přehledem dotáhne.
0: Jaká je teď ve štábu hnutí ANO atmosféra?
1: Už je tady asi 80 politiků z hnutí, a to nejen kandidáti z Ostravy, ale z celého kraje. Kolem 3 hodiny dorazila i kandidátka do Senátu a zároveň starostka Poruby a náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová. Ta čeká, jestli uspěje v senátních volbách a možná dokonce i v prvním kole. Na dotaz, kolik funkcí plánuje zastávat, odpověděla, že v případě postupu do Senátu bude volit mezi obvodem a městem, čili že bude vykonávat maximálně 2 funkce najednou. Dorazil i zástupce celostátní politiky ANO, ministr sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten kandiduje na 18. místě v centrálním ostravském obvodu, ale jak řekl, spíš symbolicky, aby místní hnutí podpořil. Komunální politice nemá v úmyslu se více věnovat. Chce ale hnutí podpořit v silném regionu a čeká, že potvrdí dominantní pozici z posledních parlamentních voleb, kdy získalo přes 43% hlasů.
0: Tolik tedy k hnutí ANO. Marto, kde sledují výsledky komunálních voleb ostatní ostravští politici?
1: Tak dá se říct, že jedni z největších soupeřů jen několik set metrů odsud očekávají výsledky voleb a je to koalice současného primátora Jana Dohnala z ODS. Ta kandiduje pod názvem Srdcova. I tam se už politici scházejí. No a další ostravské strany a hnutí mají štáby na různých místech města, většinou v restauracích, jiní v kulturním domě nebo dokonce v soukromé vile. Lídrové kandidátek avizovali, že ve štábech budou sčítání sledovat zhruba od 16:15 odpoledne, což právě teď. A teď právě teď totiž začíná ten žhavý čas, kdy budou naskakovat výsledky, které naznačí, jak by to mohlo celé dopadnout. Aktuálně je sečteno jen něco přes 1% hlasů a volební večer se teprve rozjíždí.
0: To 1% se týká samozřejmě Ostravy, protože
1: leckde
0: už jsou v tuto chvíli trochu dále. O tom budeme mluvit zase za chvíli ve volební speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Jenom bych ještě dodal, že do mnohých z těch míst, kde jsou tedy dnes ostravští politici, se dnes až do těch 22 hodin stihneme podívat s naším mikrofonem a udělat i živé vstupy. Marto, díky a těším se na slyšenou.
1: Já taky, na slyšenou.
2: Volby 2026.

0: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 4:15 odpoledne. Pomalu už se sčítají hlasy a už jsou taky první, byť zatím ještě značně neúplné výsledky. V celém Česku tedy pokračuje sčítání hlasů do komunálních a senátních voleb. Statistici musí sečíst výsledky zhruba 15 000 volebních místností. Se mnou je teď ve studiu reportér František Kuča, který zná první výsledky z okresu Frýdek Místek. Dobré odpoledne, Františku.
1: Krásné odpoledne. Na Frýdecko-Místecku lidé hlasovali v celkem 212 volebních místnostech. Zatím je tam sečteno asi 8% hlasů. Je to něco přes 3400 platných lístků. No a jako první byli logicky hotovi v těch nejmenších obcích.
0: Které obce byly sečtené jako první?
1: První byly známé výsledky z Horních Tošanovic. Tam totiž byla pouze jedna kandidátka do 9členného zastupitelstva, a to Sdružení nezávislých kandidátů za Horní Tošanovice. Nejvyšší počet hlasů tam dostal Ladislav Smilovský, dosavadní starosta, už nekandidoval. Brzy bylo sečteno taky v Bocanovicích, kde byly kandidátky dvě. První uskupení pro obec Bocanovice získalo 54,4% hlasů, nejvíce hlasů 137 dostal současný místostarosta Libor Šotkovský. Toto uskupení bude mít v tamním sedmičlenném zastupitelstvu 4 mandáty. Druhé Bocanovice pro další generace získali 45,5% hlasů a obsadí ty ostatní 3 místa.
0: Jak to zatím vypadá s volební účastí na Frýdecko-Místecku?
1: Ta se zatím pohybuje okolo 46%. V minulých volbách to bylo něco přes 45%, takže to číslo bude pravděpodobně velmi podobné i letos. Jinak co se týká těch větších měst, tak zatím v Třinci je sečteno asi 8% hlasů. Výsledky třeba z Frýdku Místku nebo Frýdlantu nad Ostravicí zatím nejsou.
0: František Kuča ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Díky, Františku, a těším se na viděnou, naslyšenou tady ve studiu.
2: Volby 2026.

0: Lucie Bílá a teď už zase zpátky k volbám. Za 6 minut bude 16:30 odpoledne a ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava se zmíním o prvním z velkých měst našeho kraje, které už je za polovinou, co se týče počtu okrsků, které jsou zpracovány a sečteny. Je to už 63% okrsků, které jsou hotovy v Bohumíně a zatím tam drtivě vede Srdcem pro Bohumín. Je to přes 60%, je to kandidátka vlastně toho dosavadního vedení města. Jsou tam lidé, kterých jsme tedy zvyklí, že patřili do sociální demokracie. To už neplatí. Dnes už kandidují tedy většinou jako nezávislí nestraníci. A právě v tomto sdružení s Srdcem pro Bohumín je i současný starosta, místostarosta, také senátor Petr Vícha. Takže Srdcem pro Bohumín zatím přes 60% v okamžiku, kdy už je sečteno opravdu hodně v Bohumíně. 63% okrsků. Na druhém místě je v Bohumíně hnutí ANO, to má v tuto chvíli přes 21% hlasů. Tolik tady informace z Bohumína, my samozřejmě budeme pokračovat dál v našem vysílání. O půl tady budou krátké volební zprávy.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 16 hodin 30 minut a jsou tady krátké volební zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V komunálních volbách na Novojičínsku se pohybuje účast okolo 46,5%. Sečteny už jsou hlasy ve 12 obcích. Například v Bartošovicích se vítězem stala strana Nezávislí pro Bartošovice a Hukovice s 98% hlasů. V Mošnově, Býtově a Vrchách byly vítězové jasní už předem, protože tam kandidoval jediný subjekt. V senátních volbách je už v obvodu 75 Karviná sečteno přes 19% okrsků a zatím vede Lenka Břiškovská z hnutí ANO, má 34%. Druhý Petr Kazík za OK, ten má 15,4%. A třetí Pavel Staněk z SPD, ten má 13% hlasů. První obcí na Ostravsku, která má sečtené volby do Senátu, jsou Dobraslavice. K senátním volbám tam přišlo téměř 54% voličů, kteří odevzdali 323 platných hlasů. Nejvíce hlasů tam dostal kandidát na senátora Ondřej Šimetka z ODS. Hlasovalo pro něj přes 55% voličů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Volební účast přesáhla v Moravskoslezském kraji podle odhadů hejtmanství 50%. Nejenom to probereme už za chvíli s politologem Lukášem Vomlelou v našem speciálním vysílání.

0: Jaromír Nohavica dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Vysíláme volební speciál. Ve studiu už je politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity v Opavě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme se zdravit ještě mnohokrát v dnešním vysílání. Jak si vysvětlujete, že v letošních senátních volbách šlo obecně méně kandidátů do těch voleb? Nejpatrnější to bylo v Ostravě, kde letos kandiduje 7 lidí. Před 6 lety v roce 2020 tady bylo 14 kandidátů, tedy zhruba dvakrát tolik. Tak čím to je?
1: No, to je poměrně zajímavý fenomén, protože se ukazuje, že jednak mnohé politické strany buď v některých obvodech rezignují na to, aby postavili vlastního kandidáta, nebo velice často jsou ochotní se domluvit i s jinými politickými stranami, že dejme tomu kandidovat nebudou, budou podporovat nějakého kandidáta. Zase v nějakém jiném obvodě se může stát, že budou očekávat tuto podporu, a to je právě jeden z těch fenoménů, který doprovází tyto senátní volby. V některých případech se také stalo, že někteří kandidáté nakonec vlastně stáhli svoji kandidaturu, takže to také je za poklesem, ale ano, je to fenomén, který si myslím, že nás doprovází už nějakou dobu.
0: Co se týče senátních voleb, tak tam je zatím sečteno velmi málo. Tam zatím asi nemá příliš smysl mluvit o těch výsledcích. K těm se dostaneme za chvilku, až budou relevantnější, ale pojďme ke komunálním volbám. Nejprve tedy obecně, podle vás, jaké jsou šance hnutí OK? Dá se říct, že se zrodilo z politiků, kteří dříve byli v politice za hnutí ANO, ale po rozštěpení ostravské buňky, které vyústilo v odchod tehdejšího primátora Tomáše Macury, tito lidé tehdy hnutí opustili. Ivo Vondráka taky musíme mezi nimi zmínit.
1: Určitě. Já bych rád na to navázal právě krajskými volbami, protože oni byli hodně příjemným překvapením, nebo řekněme i fenoménem, protože byli schopni zvrátit určitou naraci, která tehdy vlastně fungovala v rámci hnutí ANO. To bylo, zda Tomáš Macura a jeho, řekněme, nejbližší spolupracovníci vděčí za svůj politický úspěch hnutí ANO jako takovému, zejména Andreji Babišovi, nebo je to jejich zásluha skutečně. To stejné se vlastně týkalo i Ivo Vondráka, a on tehdy před krajskými volbami tak se spojil s hnutím STAN a stali se druhou nejsilnější formací hned samozřejmě po hnutí ANO, a ten výsledek byl poměrně překvapivý. Bylo to jejich maximum, alespoň co si vybavuju, tehdejší volební potenciály, a je logické, že na to chtějí nějakým způsobem navázat. Sám nevím, jaké mají šance, protože když jsem viděl některé, řekněme, průzkumy, které se zabývaly volebním potenciálem, zejména tady v Ostravě, protože ta byla nejvíce sledovaná, tak ten volební potenciál nebyl kdo ví jak vysoký. Ale myslím si, že mají určité šance v Opavě jako takové, do jisté míry i v Kravařích, protože oni taky nekandidují ve všech obcích, ale zaměřují se na některé, a samozřejmě chtějí získat i jeden senátorský post právě v okrese Karviná, nebo v té části okrese Karviná, kam patří Karviná, nebo je třeba Orlová jako taková. Čili nemyslím si, že jsou bez šance, myslím si, že to je nová formace, takže je asi zranitelnější než ty ostatní, a určité šance jim samozřejmě dávám, ale neumím odhadnout jejich celkový výsledek.
0: Na ten senátorský post tedy za ně kandiduje pan Kazík, který je v Opavě ředitelem divadla, mimochodem, že jo?
1: Ano.
0: Ten tedy uvidíme. Zatím si stojí tak, ale je sečteno velmi málo, opakuji, že by se mohl dostat do druhého kola, pokud to tam tady neskončí hned v prvním kole vítězstvím kandidátky ANO. Vy jste zmiňoval Tomáše Macuru, ten ale nekandiduje v těchto volbách.
1: Ten kandiduje, pokud si velmi dobře vybavím celý jeho, řekněme, politický život, takhle bych to chtěl nazvat, tak on už ke konci vlastně toho svého politického působení tak dával najevo, že a zejména vlastně po té, co znovu vyhrál naposledy volby do zastupitelstva statutárního města Ostrava, tak dával najevo, že už je příliš dlouho primátorem, že to není úplně nejlepší takto dlouho působit v politice, a dává najevo, že musím jí představit i svůj vlastní odchod, a ono vlastně do té celkové narrace i rozkol, a potom pozdější rozkol s hnutím ANO jako celkem a zejména s Andrejem Babišem, tak vlastně nasvědčoval i tomu, že musím jí představit, že by se z politiky, komunální politiky jako takové stáhl, a to skutečně dodržel. Nemím úplně si vysvětlit, co všechno zatím mohlo stát, ale na druhou stranu v tomto ohledu musím říct, že komunikoval konzistentně. Myslím si, že v podstatě zapadá to do daleko většího rámce. Byl úspěšný, myslím si, že i to, že nekandiduje v rámci OK tady v Ostravě, tak se to může negativně projevit na preference, protože tady to hnutí postrádá nějakého silnějšího lídra jako takového, ale pomohlo by jim to výrazně, ale to je můj odhad.
0: Pojďme ještě k jedné záležitosti, o které už jsme také informovali. V Moravskoslezském kraji víme v tuto chvíli o dvou případech, kdy policie prověřovala údajné kupčení s voličskými hlasy a maření přípravy a průběhu voleb. Konkrétně šlo o Český Těšín na Karvinsku v obou těch případech. Informovala o tom policejní mluvčí Sonja Štětínská. Jak časté takové případy v tuzemsku u voleb vlastně bývají?
1: Nechtěl říct, že jsou příliš časté, ale objevují se. Skutečně, pokud si vybavuji, tak v Českém Těšíně se něco takového nestalo poprvé, protože už minimálně jednou, dvakrát vlastně bylo docházelo k vyšetřování, zda nedochází ke kupčení z hlasy. Byli jsme svědky, i třeba pokud se zaměřím jenom na Moravskoslezský kraj, tak i vlastně nutnosti opakovat volby šlo o účelové přihlašování osob. Tady mám pocit, že velmi silný pocit, že se jednalo tehdy o Karlovu studánku jako takovou.
0: Ano.
1: Čili tyto záležitosti se vlastně objevují. Ono je asi těžké to potom prokázat u soudu, ale chtěl bych říct, že mám celkový dojem z naší politiky, i té komunální, že máme velmi silnou soudní ochranu voleb jako takovou a to právě dává možnosti se ohradit, pokud někdo, řekněme z kandidátu nebo kdokoliv vlastně zaregistruje chování, které v podstatě narušuje volební soutěž jako takovou.
0: Říkám pro tuto chvíli politolog Lukáš Vomlela. My budeme už zanedlouho mluvit i už o těch konkrétních výsledcích. Podle mého odhadu jsem si myslel, že v tuto chvíli budou trošku dál ty sčítací komise, nebo ty volební komise. Sčítají pomalu? Jak jste to čekal vy?
1: Já jsem to taky čekal trochu rychleji. Senát ani tak ne, ten se vyvíjí tak, jak jsem očekával, ale zejména, řekněme, data z těch největších měst, nebo i z těch větších měst jako takových, protože mám spíš dojem, že nejsem schopen úplně zrekonstruovat, jak to bylo přesně před 4 lety, že vím, že jsem byl přesně
0: dávno.
1: na stejném místě, ale myslím si, že jsme s některými daty pracovali daleko rychleji tady ve studiu.
0: Tak budeme čekat na ty průběžné výsledky. Lukáš Vomlela, díky a naslyšenou.
1: Děkuji vám.
2: Volby 2026. She's crazy like a fool.

0: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Volební komise předávají první výsledky voleb. Spočítáno už je i v některých okrscích na Bruntálsku. Tam volební dění sleduje reportér Adam Tomáš. Adame, dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Bruntálsko je nejméně zalidněný okres v Moravskoslezském kraji a zatím se zdá, že kompletní výsledky voleb budou mít v našem kraji jako první právě tam. V současnosti je sečteno zhruba 49% hlasů, což je nejvíc v kraji, a volební účast je tam zatím druhá největší v kraji a je to 47%.
0: Já si jenom dovolím opravit, ano, je to počet okrsků, procento okrsků. A ty okrsky nejsou stejně velké, takže ono může se stát, že potom třeba z Bruntálu, z těch velkých okrsků, to přijde později. Ale pojďme dál, kde měli sečteno na Bruntálsku jako úplně první.
1: Jako první znali výsledky v obci Rusín, sečteno tam měli už před 15. hodinou a do zastupitelstva se dostali stejní kandidáti, kteří v něm byli i před volbami. Byla tam ale pouze jedna kandidátka a žije tam jenom 135 lidí a ta volební účast byla přes 51%.
0: Jak jsou na tom města na Bruntálsku?
1: Samozřejmě sčítání ve městech je pomalejší, protože je tam zkrátka více voličů, ale zrovna na Bruntálsku jsou i výjimky. Sečteno má například město Janov, kde žije 300 obyvatel. Volební účast tam byla necelých 49% a kandidovalo tam pouze jedno uskupení. A taky má sečteno město Andělská Hora, kde žije asi 400 lidí. Volby tam přilákaly 57% voličů. Samotný Bruntál má sečteno teda v těch okrscích asi, když se na to podívám, tak 33% hlasů, Krnov má 22% a Rýmařov má taky stejně jako Bruntál 33%, a to jsou vlastně ty tři největší města v regionu.
0: Ještě to není dost, abychom začali tedy mluvit o tom, že by se dalo očekávat, kdo vyhraje. Je to prostě ještě málo, musíme čekat na další sčítání a na další informace. To byl Adam Tomáš, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Tak to byl Marek Ztracený ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připomínám, že posloucháte volební speciál a opět rychle nahlédneme do průběžných výsledků. Už jsem tady mluvil o tom, že z těch měst větších v našem kraji je nejdále Bohumín, to už jsme říkali, ale teď už se dostává do docela zajímavých čísel také Karviná. Tam už mají sečteno přes 42% volebních okrsků a vzhledem k tomu, že jedna z kandidátek, jedno z těch hnutí tedy tam vede opravdu drtivě, tak se zdá, že už asi má velké šance na vítězství. V Karviné tedy vede Žijeme pro Karvinou. Je to projekt současného primátora Jana Wolfa a má 62,5% platných hlasů v tuto chvíli. Možná, že to může být pro někoho překvapení vzhledem k té aféře Jana Wolfa a karvinského fotbalu a tak dál. Víte to, no ale vidíte, ve volbách mu prostě v Karviné dávají hlasy, alespoň do této chvíle.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: A na všech těchto frekvencích vysíláme volební speciál Českého rozhlasu Ostrava a budeme ho vysílat až do 22. hodiny. Končit budeme potom zprávami ve 22. a pak bude pokračovat společné vysílání regionální stanic, tak jak ho znáte a tak, jak jste na něj zvyklí. Monitorujeme jednak komunální volby, které samozřejmě proběhly v celém našem kraji, ve všech obcích a městech. Monitorujeme také senátní volby, protože několik těch senátních obvodů bylo v našem kraji a už i tam se začínají rýsovat první výsledky, takže v té příští vysílací hodině už si podrobněji všimneme i senátních voleb. Politolog Lukáš Vomlela, ten tady s námi zůstává a také i v té příští hodině mezi 17. a 18. přijde sem k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava. Teď už jsou před námi zprávy, protože do studia právě teď přichází Tereza Hájková, už je tady taky Andrea Brtníková a oni obě dvě už pro vás mají čerstvé informace.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: První okrsky v Ostravě už hlásí sečtené hlasy. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v lize na hřišti Bohemians Praha. Zítra čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Na Bruntálsku už mají desítky obcí svá nová zastupitelstva. V Ostravě zatím statistici zveřejnili jen několik sečtených okrsků. Volební účast v Moravskoslezském kraji podle posledních dat přesahuje 40%. Sčítání hlasů sleduje Andrea Brtníková.
3: Opravdu v Ostravě je v tuto chvíli zpracováno minimum okrsků. Já když to teď spočítám, je to celkem 8, přitom právě na to krajské město se samozřejmě bude poutat pozornost, tak to vypadá na trošku delší čekání. Ostravsko v tom širším pojetí, v tom širším kontextu už hlásí jednu kompletní obec s kompletními výsledky a to jsou Olbramice, tam ale byla jen jedna kandidátka. V tuto chvíli, když jsem se dívala na ten seznam statistického úřadu, tak nejsou zveřejněny výsledky z žádného z okresních měst. Hodně se sčítá, komisaři jsou pilní v Karviné, tak tam už mají sečteno 46% okrsku a hned za ním je Bruntál 38%, ale na chvostu je nový Jičín, tam je jenom 9% okrsků sečteno.
2: Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží. Informuje o tom Digitální informační agentura. Odhaduje, že občanským průkazem v mobilu se při volbách prokázalo přes 100 000 lidí. Před hlasováním nebo během něj se do e-dokladu přihlásilo dokonce 250 000 uživatelů. Největší nápor byl včera hned po otevření volebních místností. Frýdecko-Místecká charita získala oprávnění pro poporodní péči. Porodní asistentky chodí k novorodičkám hlavně ze sociálně rizikového prostředí. Přitom úzce spolupracují se sociálními pracovnicemi. Ty matkám a rodinám pomáhají zvládnout příchod nového potomka, říká vedoucí charitní zdravotní služby Salvia Monika Mrozková.
4: Máme vlastně centrum Pramínek, takže když zjistíme, že tam je nevyhovující sociální prostředí, můžeme kontaktovat vlastně vedoucí z Pramínku, ta tam zahájí nějaké sociální šetření, nějakou pomoc.
2: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil ze školy domů. Je ukrajinské národnosti. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít taky modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce najdete na serveru i rozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158.
0: Sport.
2: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká po 3týdenní reprezentační přestávce zápas 10. kola šance ligy na hřišti Bohemians Praha. Utkání začne už za hodinu a po třetí za sebou by měl mít kapitánskou pásku obránce Michal Fridrich, který ve funkci nahradil brankáře Martina Jedličku. Pokračuje Fridrich.
5: Když jsem zdravý, jsem na hřišti, tak většinou tu pásku mám a když bych nebyl, tak jsou připraveni další kluci, takže pro mě samozřejmě páska je obrovská čest Baníku, ale na druhou stranu už jsem měl delší dobu, než jsem odcházel, a je to pro mě klub mého srdce, takže ať už mám pasku nebo nemám, tak já vždycky odvedu na hřišti, no budu bojovat do konce, vlastně do konce svého života, se dá říct, nebo jako toho fotbalového.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách ojediněle přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměříte do 9.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Bílovci v ulici Nová cesta se srazilo osobní auto s cyklistou. Právě tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte proto s omezením provozu. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Linka je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Naši reportéři jsou v terénu. Už za chvilku si budeme povídat s Martinem Knitlem. Ten se vydal nedaleko rozhlasu na Masarykovo náměstí v Ostravě. Tam mají svůj štáb ostravští piráti. Tak uvidíme, jak oni to právě teď vidí.

0: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Budeme se teď věnovat krajskému městu. Sledujeme taky souboj opozici ostravského primátora nebo primátorky. Náš reportér Martin Knittl se teď pohybuje v centru Ostravy, kde má většina kandidujících stran, hnutí i koalic své volební štáby. A na Masarykově náměstí se ve svém centru sešli Piráti. Martine, máš slovo.
1: Ano, přeji dobré odpoledne z Pirátského centra v Ostravě. Musím říct, že tady je velmi rušno, všichni sledují, jak to probíhá, jak se hlasy sčítají. Samozřejmě jsme teprve na začátku, protože na výsledek Ostravy, tak na ten si opravdu ještě chvilku počkáme, zatím je sečteno zhruba, nebo jsou sečteny zhruba 4% hlasů. Je tady se mnou i volební lídr ostravských Pirátů, pan Rostislav Řeha, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Řekněte, jsme samozřejmě na začátku ještě, co se týče Ostravy, ale jaký je to pocit teď čekat na ty výsledky? Jak je vám teď v této fázi sčítání?
2: Tak v této fázi je to samozřejmě těžké, protože ty čísla lítají nahoru dolů, záleží na tom, které okrsky jsou zrovna sečteny. Zatím jsme teda na těch 4%, jak jste správně říkal, to znamená, že ty čísla se můžou ještě hodně změnit.
1: Když se podíváme na průběžné pořadí, tak Piráti jsou zatím, ale znovu podotýkám, při těch 4% jsou zatím 6, vychází to na nějakých 6% teď aktuálně, což je docela podobné číslo, podobné výsledku z minulých voleb.
2: Ano. Minule jsme měli zhruba nějakých 5,8%, získali jsme tím 3 zastupitele, teďka máme ambice prostě jít tady trošičku výš, ale uvidíme, rozhodnou voliči rozhodně.
1: Už vlastně rozhodli, teď čekáme, jak se odkryjí karty. Co to je o trošičku výš, procento, 2 nebo ještě víc?
2: No, samozřejmě my máme zájem na tom mít co nejsilnější v tom zastupitelstvu. Dneska balancujeme pořád jako na té hraně, ten statisticky jako kdyby odchylka je prostě fakt jako v procentech, což pro nás jako velmi významné. A jestli dostaneme 5%, jestli dostaneme 6% nebo 8%, tak už je to jako velký rozdíl potom v těch počtech zastupitelů.
1: Vy jste měli, nebo teď ještě máte 3 mandáty, chtěli byste víc?
2: Před těmi 4 lety, nebo respektive v tom prvním období 2018 až 2022 jsme měli 5 mandátů, což nám samozřejmě jako získává větší sílu v tom zastupitelstvu. Takže ano, samozřejmě každá strana odpovídá na to asi stejně všichni ostatní, čím více zastupitelů, tím větší možnost prosazovat svůj program.
1: Jak vidíte budoucnost, až bude jasno tedy, co se týče vyjednávání, budete čekat, kdo se ozve případně, nebo máte nějakou strategii?
2: Určitě budeme jednat se všemi stranami, které o to projeví zájem. My tento kolečko, jako kdyby co potom nastoupí, tak to je v podstatě po každých volbách totožné. Jo? To znamená, ty strany nějakým způsobem musí navazat ty kontakty, musí si říct svoje pozice, musí si říct, jaké vlastně mají ambice na té budoucí principiální koalici a na základě toho se utvoří nějaký návrh, ale ten návrh samozřejmě potom prochází nějakými schvalováními a dalšími věcmi, takže se ještě může změnit.
1: Musíme říct, že to pořadí se ani tak nemění, ale spíš se prohazují strany, které jsou v čele, na druhém, na třetím místě, zatím v Ostravě, takže klíčové bude, kdo vyhraje úplně, kdo bude tou jedničkou.
2: No jasně, už vlastně z těch prvních vidíte, že ty pozice na těch prvních třech místech se prostě diametrálně mění, jo? Jak přibývají další okrsky, takže asi nikdo z nich nedokáže dneska říct, kdo to reálně vyhraje, kdo bude na té první pozici a jakou bude mít vůbec sílu, jo? V tom budoucím zastupitelstvu, což mu potom dává samozřejmě ten mandát k tomu při tom vyjednávání.
1: Chtěli byste být tím pomyslným jazyčkem na váhách potom, pokud to dopadne nějak podobně třeba jako minule?
2: My jsme na tu pozici asi zvyklí, že vlastně naše síla nikdy nebyla taková, že bychom šli vyloženě masivně, takže vždycky jsme museli jít chytře jako rozhodovat o tom, které ty vlastně projekty nebo které to směřování Ostravy nějakým způsobem upřednostníme. A já doufám, že jsme se rozhodovali dobře teda v minulosti.
1: Je někdo, s kým jednat nechcete?
2: My tradičně neděláme koalice s komunistickou stranou, případně s jejími odnožemi a s SPD, protože je nepovažujeme za úplně demokratické subjekty, ale s ostatními jako zatím většinou komunikujeme normálně, ale samozřejmě objevily se tam nové subjekty, které dneska ještě nemáme úplně zmapované, takže uvidíme, jak to dopadne.
1: To byl Rostislav Řeha, volební lídr ostravských Pirátů. Děkuji.
2: Hezký den.
1: Já vracím slovo do studia.
0: Martine, mezi tím trošičku poskočil ten počet sečtených okrsků samozřejmě, protože neustále je to ve vývoji. V tuto chvíli je v Ostravě sečteno 5,28%, ale jinak se nic nemění, tak jak to zaznělo. Piráti jsou na 6. místě, mají 5,53% hlasů. Vede hnutí ANO téměř 29%. Díky, Martine, ještě se dneska uslyšíme.
1: Naslyšenou.
3: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Pokračujeme ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava a teď míříme na Opavsko. Tam už znají výsledky voleb obce Bělá, Mladecko, Sudice. Jak to vypadá v okresním městě, tak na to už se teď

0: kandidátní listiny Petr Čudek ze 30% a pomyslné třetí místo v tuto chvíli obsadila ODS spolu s nezávislými osobnostmi, kde je lídrem Dominik Janků z 11%.
1: Zdůrazňujeme, že 40% okrsků neznamená 40% voličů, na to pozor. A ty nejpočetnější okrsky budou zřejmě trvat ještě déle. Takže může se to pohnout, ale ten průběžný stav je zajímavý. Tolik Klára Křižáková, ještě se dnes určitě uslyšíme.
0: Tak zatím naslyšenou.
2: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Za 5 minut bude 17:30, posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. V úvodu hodiny jsem sliboval, nebo to bylo možná v závěru té minulé, že už se podíváme i na průběh senátních voleb v našem kraji, tak zřejmě zatím nejdál v tom sčítání v našem kraji jsou ve volebním obvodu Karviná. Tam už mají sečteno 56% hlasů a v karvinském senátním obvodu vede v tuto chvíli kandidátka ANO Lenka Břiškovská, která má přes 34% hlasů. Na druhém místě je Petr Kazík z OK, ten má 14,9% a těsně za ním už jsou pak další tři kandidáti. Čili takový je stav v Karviné. Samozřejmě se to ještě může změnit. Znovu říkám, 56% okrsků je tam sečteno. Ještě pohled do Frýdecko-Místeckého senátního obvodu. Tam je sečteno 29% okrsků, tedy méně než v Karviné. A tam zatím vede dosavadní senátorka Helena Pešatová ze STAN s podporou Pirátů a TOP 09. Ta má téměř 40% hlasů. Na druhém místě Petr Korč z našeho města FM. Ten má téměř 29%. Už za chvíli tady budou krátké volební zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Bude to přesně v 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 17:30 a jsou tady krátké volební zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Na Karvinsku je v komunálních volbách aktuálně sečteno necelých 59% hlasů. Přímo v Karviné podle propočtu ČTK vyhraje uskupení Žijeme pro Karvinou. Po sečtení poloviny okrsku má 62% hlasů. V Petrovicích u Karviné už sčítání skončilo. Volební účast tam byla 47% a zvítězila tam kandidátka nezávislých Společně pro Petrovice se skoro 70%. A nadpoloviční většina hlasů už je sečtená taky v Bohumíně, Havířově nebo Orlové. Janov je prvním městem na Bruntálsku, kde znají výsledky komunálních voleb. Město má 300 obyvatel a volební účast tam byla necelých 49%. Kandidovalo tam pouze jedno uskupení, a to janovští patrioti. Svá křesla v Janově obhájili 3 z 5 zastupitelů. Do vedení města se dostali i 2 nováčci. V senátních volbách je v obvodu 69 Frýdek místek sečteno téměř 34% okrsků. Ve vedení je Helena Pešatová ze STAN s bezmála 38%. Druhý Petr Korč z hnutí Naše město FM, ten má zhruba 30% hlasů. A třetí je za ním s odstupem zhruba 16,5% Tomáš Krpel z SPD.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme v našem volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Teď v krátkých zprávách zazněla informace z frýdecko-místeckého senátního obvodu. Před zprávami jsem také zmiňoval, jak to vypadá v senátním obvodu v Karviné. Nezapomínáme samozřejmě ani na ten ostravský, ale tam je to zatím ještě příliš malé číslo. Sečteno je necelých 14% okrsků a to je opravdu velmi málo, ale zatím vede dosavadní senátor Ondřej Šimetka za ODS s podporou KDU, STAN i TOP 09, má přes 45% hlasů, 31 téměř procent má druhá Lucie Vilamová-Baránková za ANO. Ale znovu říkám, v ostravském senátním obvodu je zatím sečteno necelých 14% hlasů.

0: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. V letošních komunálních volbách, které skončily před pár hodinami, se rozhodovalo o složení zastupitelstev měst a obcí, z nichž následně vzejdou starostové, primátoři a další členové vedení radnic. V čtyřech obvodech Moravskoslezského kraje se zároveň konalo první kolo voleb do horní komory parlamentu. Respektive ty obvody jsou tři celé v Moravskoslezském kraji a jeden do nich malinko zasahuje, to je ten Přerovský, a zasahuje k nám tedy na Novojičínsku. Ve speciálním volebním studiu Českého rozhlasu Ostrava už je spolu se mnou ve studiu opět politolog Lukáš Vomlela a spolu s ním se teď zaměříme na Karvinsko, kde je to sčítání tak trošku dál než jinde. Tak ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou vám i posluchačům.
0: Podívejme se tedy na to, jak to s tím sčítáním na Karvinsku vypadá. Je tomu tak, že v Bohumíně už to vypadá jednoznačně, že je tam možná rozhodnuto?
1: Nevím, jestli úplně rozhodnuto, ale skutečně pro vlastně bývalé sociální demokraty, kteří jsou sdruženi do, řekněme, nové kandidátní listiny, tak zatím vlastně podle toho, co je sečteno, tak velmi přesvědčivě vedou a myslím si, že mají docela dost velkou šanci, že velice pravděpodobně nebudou potřebovat koaliční partnery jako takové, a je to zajímavý fenomén, protože vlastně mnoho z nás si kladlo otázku, do jaké míry může být v komunální politice docela dost důležitá značka jako taková. Socdem, i když Socdem se úplně nedařilo v posledních letech, ale navzdory tomu tehdy vlastně se jim podařilo zvítězit poměrně přesvědčivě. Teď mluvím o bohumínských sociálních demokratech.
0: Samozřejmě Petr Vícha a další.
1: A samozřejmě i vlastně po tom rozkolu, který nastal v sociální demokracii, kdy řada z nich opustila sociální demokracii, tak byli schopni vlastně zabudovat a udržet svoji podporu, která je celkem výrazná.
0: Oni opravdu vyhrávali v Bohumíně nadpoloviční většinou, sociální demokraté. Petr Vícha, dosavadní senátor, je stále ještě, ale už odstoupil z postu starosty. Nicméně na té kandidátce je, teď nevím přesně, ale myslím, že na čtvrtém místě. Samozřejmě je tam současný starosta, místostarosta. Je to prostě tatáž, řekněme, politická garnitura, takže lidé tam asi úplně tak nevolili značku, ale ty lidi, kteří to umí.
1: Já s tím souhlasím, protože to je jedna z věcí, na které mluvím fenomenální, protože vlastně v 90. nebo na konci 90. let se prosadila jako celkem silná, řekněme, stranická buňka, dokonce vlastně i sociální tehdejší ČSSD, tak měla, řekněme, ve stanovách, že bude kongres strany v místě, kde získá největší podporu. Později si vlastně řekli, že to není úplně nejlepší nápad, protože nechtějí mít všechny kongresy v Bohumíně jako takové.
0: No, tam také kdysi vzniklo to slavné bohumínské usnesení, ale to teď není úplně naším tématem. Takže prostě v Bohumíně to asi dopadne jako vždycky, i když už se ta kandidátka jmenuje jinak.
1: Je to tak. Všechna data, která máme k dispozici, tak tomu nasvědčují, a zase tak velké překvapení to úplně není, protože řekněme, že tady přesně tady tito lidé, kteří figurují na té kandidátní listině, byť je nevede Petr Vícha, ale
0: je
1: skutečně
0: tam.
1: Je tam, a navíc vlastně, pokud vím, tak je i místostarostou a spolupracuje vlastně s tím vedením, protože sám si nechtěl nechat tolik povinností, aby stíhal oba dva ty mandáty, a myslím si, že i v úvodníku jednoho z těch čísel, které vydávají pro Bohumín, tak vlastně mluvil o tom, že se to dá jinak zvládat, když je člověku 30 a když je člověku 60, čili myslím si, že tady ty důvody, proč se uchýlil k tomuto kroku, jsou naprosto logické, ale samozřejmě do té míry, která je možná, tak v komunální politice aktivní je.
0: Tak jestli jsou volby nějakým vysvědčením těch voličů, které dávají politici, no tak ti bohumínští politici jsou teda docela premianti. Pojďme dál, pojďme do Karviné samotné, tedy do okresního města. Jak jsou tam na tom se sčítáním hlasů?
1: Také to ještě nemám úplně kompletní. Když jsem se díval naposledy, tak teď netuším, myslím si, že kolem 60% bylo okresku bylo sečteno, ale nechci spekulovat. V každém případě velmi silnou podporu právě má uskupení Jana Wolfa, opět vlastně bývalý sociální demokrat, který obhajuje řekněme svoje prvenství, a vypadá to pro něj velice nadějně.
0: Překvapuje vás to po té aféře fotbalové, která ještě není zdaleka u konce, kdy to i Jan Wolf, to s ním vypadalo všelijak, ale voliči mu prostě dali opět důvěru.
1: Překvapilo mě to, protože ta obvinění jsou celkem závažná a samozřejmě neopírám žádnému kandidátovi, když je obviněný z čehokoliv, tak by vlastně kandidoval, jo, s tím, že má samozřejmě co vysvětlovat voličům a tady v této rovině se to Janu Wolfovi podařilo a samozřejmě trestní řízení bude vedeno dál, ale tu důvěru od občanů jednoznačně má.
0: Ale opět musíme zdůraznit, že ještě není sečteno, takže teď ano. Spíš tak predikujeme, jak by to mohlo vypadat. Nicméně už je tam sečteno přes 60% okrsků a Jan Wolf tam se svým uskupením tedy vede s opravdu velkým náskokem. Z toho, co teď vidíme v průběžných výsledcích, je už dost okrsků sečteno i v Havířově, tak pojďme ještě rychle tam.
1: V Havířově ten souboj vypadá těsněji než v těch dvou městech, která jsme vlastně rozebírali, ale zatím to vypadá na prvenství hnutí ANO, které vlastně obhajuje svoji pozici, té nejsilnější politické strany. A podle těch dat, která máme k dispozici, tak to vypadá, že se jim celkem dost daří. Otázka také vlastně, co udělají, řekněme, ty větší volební okrsky, které budou sčítány asi nejdéle, jo, protože ty do toho ještě můžou zasáhnout. Což se týká samozřejmě Karviné, ale tam je to daleko jednoznačnější v této chvíli, ale myslím si, že můj odhad je takový, že spíše by to mělo posílit hnutí ANO.
0: Každopádně kolem sestavování kandidátek v některých městech, nebo třeba i ostravských obvodech, ale konkrétně v Havířově bylo docela zajímavé dění. Nakonec se tam vlastně nedostal, byť chtěl, hejtman Bělica. Myslíte si, že to zapůsobilo jak na ten výsledek?
1: To je docela dobrá otázka, protože Bělica je samozřejmě hejtmanem a samozřejmě kandidoval i do voleb do poslanské sněmovny, kdy se mu nepodařilo přeskočit, že byl na posledním místě na kandidátní listině, získat 5%. Nebyl to špatný volební výsledek, nicméně v tom objemu hlasů, které utržilo celé hnutí ANO, tak to nestačilo, ale myslím si, že určitou podporu měl. Pro nás, pro všechny, kteří sledujeme politiku, tak do velké míry bylo překvapením, že Josef Bělica vlastně se nebude ucházet o post zastupitele, ačkoliv neměl ambice stát se primátorem statutárního města Havířov. A označovalo to, nebo naznačuje to určité pnutí v rámci části hnutí ANO, protože to nebylo jediné překvapení, kdy se někdo, koho známe, kdo je spojený s touto stranou, vlastně nedostal, ačkoliv pravděpodobně chtěl, tak se nedostal na kandidátní listinu. Mám tady na mysli především starostu Moravské Ostravy a Přívozu, ano, Petra Veselku, který kandiduje za motoristy. Ani není na čelním místě jednom, myslím, že je třetí, že je na třetím místě této kandidátní listiny, ale také to bylo velké překvapení.
0: Pojďme ještě rychle do Stonavy, podívejme se ještě na toto jedno místo. Tam už mají kompletně sečteno, je to tak? Jaký je výsledek?
1: Tam je sečteno 100% okrsků, čili tam už máme celkem jasno a v Stonavě se podařilo hnutí ANO udržet prvenství, získají dokonce 4 mandáty ze 7, tudíž vlastně nemusí docházet ke koaličním jednáním jako takovým a ANO obhájilo svoji pozici.
0: Tolik tedy pro tuto chvíli politolog Lukáš Vomlela ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji vám za vaše pozvání.
2: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

V Moravskoslezském kraji pokračuje sčítání hlasů. Věnujeme se tomu v našem volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Podoba zastupitelstva už se začíná rýsovat i ve Frýdku Místku a detaily přineseme už za chvíli.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Do Frýdku Místku se teď vydáme v našem volebním speciálu. Tam už je sečteno přes 50% okrsků a už se možná dá odvodit i podoba nového zastupitelstva. Z detaily je ve studiu reportér František Kuča. Vítej, Františku.
2: Pěkný podvečer. Tak zatím ve Frýdku Místku je ve vedení hnutí Naše město FM. To má teď přes 40% hlasů. Druhé hnutí ANO s necelými 18%. No a třetí je Společně pro Frýdek Místek, to je koalice KDU, ČSL, ODS, TOP 09 a STAN a to má dohromady 18% hlasů, nebo necelých 18% hlasů, pardon, 14% hlasů.
1: Ve Frýdku Místku ty koalice nebyly příliš pevné v minulosti. Dá už se teď odhadovat, kdo s kým utvoří koalici?
2: Pokud budou ty konečné výsledky podobné, tak jak to vypadá teď, tak si asi můžeme dovolit říci, že budoucí koalici vytvoří hnutí Naše město FM s lídrem Petrem Korčem a koalice Společně pro Frýdek Místek. Dohromady mají v tuto chvíli přes 53% hlasů. Samozřejmě se zatím může ještě leco změnit, jinak se do zastupitelstva zřejmě nedostanou Motoristé, Levice pro Frýdek Místek a pod 5% je zatím taky Česká pirátská strana.
1: Provázely ve Frýdku Místku předvolební kampaně nějaké problémy?
2: Objevily se stížnosti některých lidí, kteří v minulosti registrovali své děti do sportovního klubu zakladatele hnutí Revoluce Zdeňka Navrátila. Na e-maily rodičů totiž chodily zprávy s informacemi o vznikajícím hnutí. Někteří podali stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, ten zatím pochybení ze strany klubu nepotvrdil, nicméně Zdeněk Navrátil, který taky kandidoval do Senátu, se nakonec na sociálních sítích rodičům omluvil.
1: Dodejme, že hnutí Revoluce má v tuto chvíli v tom průběžném sčítání 7,81% hlasů a nevypadá to, že by tedy zasáhlo do toho koaličního dění, protože ono hodně útočilo právě na Naše město FM. Podobné je to i tedy s kandidaturou do Senátu Zdeňka Navrátila, protože tam je daleko za těmi prvními dvěma, tak jak už jsme to o tom tedy informovali. V tuto chvíli děkuji, Františku, a těším se na slyšenou.
2: Zatím na slyšenou.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: V Moravskoslezském kraji je v komunálních volbách sečteno už více než 50% okrsků a komisaři ve Staré Vsi nad Ondřejnicí při sčítání neodhalili neplatné hlasy. Přitom tam byl ten problém, že někteří občané dostali špatné hlasovací lístky, tak všechno se to podařilo, všichni tam odevzdali platné lístky. Více ve zprávách v 18 hodin s Terezou Hájkovou.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: V Moravskoslezském kraji je v komunálních volbách sečteno více než 50% okrsků. Komisaři ve Staré Vsi nad Ondřejnicí při sčítání neodhalili neplatné hlasy. Obyvatelé Starých Heřminov odmítli podporu větrných elektráren. Zítra bude oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Volební komise už sečetly více než polovinu okrsků v komunálních volbách v Moravskoslezském kraji. Nejrychleji postupuje sčítání v okrese Bruntál. Tam už je sečteno zhruba 80% okrsků. Bruntálsko je ale nejméně lidnaté. Nejpomalejší je sčítání na Ostravsku, kde žije nejvíce lidí v kraji. Tam se zatím volební komise nedostali přes 25%. Komisaři ve Staré Vsi nad Ondřejnicí neobjevili v urnách neplatné hlasy. Obec na Ostravsku řešila problém, kdy od smluvní tiskárny ministerstva vnitra dostala desítky špatně vytištěných lístků. Na jedné straně byli kandidáti obce, na druhé z Kobeřic na Opavsku.
5: Kontrolovali jste si lístečky, jestli nemáte Kobeřice, jo? Dobře. Obálku dostanete tam.
6: Takhle se trpělivě vyptávala všech voličů v průběhu voleb předsedkyně komise ve Staré Vsi Jana Měkinová.
5: Určitě občany upozorňujeme, ptáme se, jestli mají zkontrolovaný volební lístek, jestli nejsou Kobeřice napsané z druhé strany, jestli znají všechny ty lidi, jestli je to správné.
6: Své lístky si pečlivě zkontroloval i senior pár Libuše a Oldřich.
7: Já už jsem si to doma kontroloval.
8: Taky jsem to měl všechno v pořádku.
6: Celkem jich obec nechala znovu dotisknout 1500. Ze Staré Vsi nad Ondřejnicí Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku nechtějí, aby obec podporovala přípravu a výstavbu větrných elektráren na svém území. Rozhodli o tom v místním referendu. Ze 171 oprávněných voličů, podle informací na webu obce, jich v referendu hlasovalo 133, tedy téměř 78%. Dva hlasy byly neplatné. 71 lidí hlasovalo proto, aby obec výstavbu větrných elektráren na svém území nepodporovala. 60 jich mělo opačný názor. Místní referendum je tak platné a pro obec závazné. Ještě v říjnu začnou práce na novém urgentním příjmu v Moravskoslezské nemocnici Opava. Vznikne v prvním patře místo jídelny. Cílem je zrychlit a zkvalitnit akutní péči. Nový urgent vyjde zhruba na 86 milionů korun.
9: Právě teď se v okolí nemocnice připravuje staveniště. Během přestavby bude zdravotnická péče plně v provozu a práce minimálně ovlivní pacienty a zaměstnance. Otevření multioborového urgentního příjmu je plánované na jaro 2028. Z Opavy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
4: Karlovice na Bruntálsku získali nový humanitární přívěs pro tamní hasičský sbor. Obec ho předá hasičům na začátku příštího roku. Tamní radnice se rozhodla vůz pořídit na základě zkušeností z povodně v roce 2024. Na nákup Karlovicím přispěla organizace Člověk v tísni.
10: Humanitární přívěs může nahradit hygienické zázemí při mimořádných událostech, kdy nefunguje kanalizace ani vodovodní řád. Součástí vybavení bude taky nafukovací stan s vytápěním a zařízením na výdej teplého jídla i pití. Stan půjde využít jako nouzová noclehárna z lehátky a spacáky z Karlovic. Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Zítra čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách ojediněle přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší denní teploty mezi 12 a 16 stupni.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. S uzavírkou ale počítejte například v Kopřivnici v ulici Pavla Nerudy. Probíhají tam stavební práce a potrvají až do 21. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu vás stále zdraví a příjemný poslech přeje Richard Piskala. Už jsme v dnešním pozdním odpoledni byli ve dvou volebních štábech v Ostravě, ve volebním štábu ANO i ve volebním štábu Pirátů. No a už za chvíli bychom měli navštívit třetí volební štáb. Tentokrát půjde o volební štáb koalice Srdcova. Měli bychom mluvit, tedy kolega Martin Knitl by měl mluvit s primátorem Janem Dohnalem z ODS, tak uvidíme, jestli se mu to podaří. Každopádně ještě jednou příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pokračuje náš volební speciál. Asi nejsložitější mají zpracování výsledků členové okrskových komisí v krajském městě, tedy v Ostravě. Nejde jenom o to, že jsou tady okrsky, kde je opravdu hodně voličů, ale zastupitelstvo města má 55 členů, tedy nejvíce v celém kraji. No a pokud někdo křížkuje napříč těmi jednotlivými kandidátkami, tak to zpracování, to samozřejmě to rozluštění těch volebních lístků pak trvá déle. No a k tomu ještě početná jsou i zastupitelstva některých velkých obvodů. Zpracováno je tedy v tuto chvíli jen 20% okrsků. No a my teď míříme s Martinem Knitlem do volebního štábu koalice Srdcova, tedy ostravské volební koalice ODS, Lidovců a TOP 09. Martine, ty bys měl mít u mikrofonu primátora Jana Dohnala z ODS, je to tak?
2: Ano, přeji hezký den, je to přesně tak. Tak jak si říkal, Ostrava postupuje poměrně pomalu, ale to se dalo čekat. O to napínavější to teď tady je. Skutečně mám tady, je tady se mnou volební lídr Srdcovy Jan Dohnal, současný primátor z ODS. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak už víme, že zhruba 21% sečteno a účast zatím 26%. Co tomu říkáte, zatím takto se zeptám?
3: Tak za mě určitě zklamání je samotná volební účast. Myslím si, že komunální volby by si zasloužily, aby to zapojení lidí bylo opravdu větší, ale samozřejmě i to, že člověk nejde volit, je nějaké svobodné vyjádření. Co se týče těch samotných výsledků, které aktuálně máme, tak je sečtena zhruba pětina města, což je ještě brzo na to odhadovat, jak ten konečný výsledek bude vypadat. Zase na druhou stranu je třeba, když se na to teďka podívám, tak mi to vypadá, že ty čísla budou trošičku více vyrovnané, než to bylo před 4 lety. Takže za mě zatím nechci říkat spokojenost, ale zatím to hodnotím spíše jakoby pozitivně.
2: Když se teď podíváme na ta čísla, o kterých mluvíte, tak Srdcova je druhá, zhruba 18,3%, před vámi hnutí ANO 27,5%, je tam náskok, co tomu říkáte?
3: Tak je to asi dle očekávání. Víme, že Ostrava je historicky bašta levice, vždycky tady byla silná sociální demokracie s komunisty. De facto po jejich zániku ten voličský elektorát převzalo právě hnutí ANO. Zase na druhou stranu můžeme si vzpomenout na výsledky některých předchozích voleb, kdy ty výsledky hnutí ANO byly podstatně silnější, takže věřím, že ty čísla už nebudou dál narůstat a že se zůstanou někde pod těmi 30%. To by bylo pro nás, myslím, dobrá zpráva.
2: Nebudu se ptát, co by bylo volebním úspěchem, ale zeptám se, co by bylo volebním neúspěchem podle vás.
3: Volebním neúspěchem by byla za mě určitě koalice, která by byla složena na vládním půdorysu, to znamená hnutí ANO, SPD a motoristé. Je to samozřejmě politicky nepříjemné jednak pro nás, pro strany, které kandidujeme proti této koalici, ale samozřejmě za mě by to byla špatná zpráva i pro město. Takže nechci říkat takové to klišé, že úspěch bude, pokud se budeme moc podílet na vedení města, ale pokud by byla ta koalice, kterou jsem popsal, to znamená ANO, SPD a motoristé, tak si myslím, že by to bylo asi pro mě velkým zklamáním.
2: Motoristé se už dostávají, neříkám, že do čela podle těch průběžných výsledků, ale jsou tam. I to sledujete?
3: Samozřejmě sleduju. Tady si myslím, že se stává to, že motoristé si do jisté míry v Ostravě, ale to asi budou řešit politologové, přibírají voliče SPD, protože to SPD teďka hraje vyloženě o přežití. Chvilku tam je, chvilku tam není. Myslím si, že se dělí o stejného voliče. Musím říct, že vůbec jsem nezaznamenal pak v těch průzkumech další nové subjekty, které vznikly. Je to vlastně to bývalé uskupení, nebo to uskupení bývalého primátora Macury, Osobnosti kraje a Naše Česko, vlastně ani nevím, jak na tom jsou, ale u těch motoristů, tím, že jsou vládní strana a mají tady významné osobnosti, minimálně pana poslance Gregora, tak se asi dalo očekávat, že těch 5% překročí.
2: Vy jste to říkal, sečtena zatím pětina, to je menšina. Zeptám se přímo vás, počítáte s tím, že byste nebyl primátorem?
3: V tenhle ten moment nad tím neuvažuji, když se mě na to zeptáte někdy kolem půlnoci, asi vám to budu schopen říct více, opravdu ty počty budou dopočítané pozdě v noci a pak se o tom dá bavit.
2: Takže i to by byl neúspěch, kdybyste nebyl primátorem.
3: A takhle bych to úplně neřekl, jo. Všichni víme, že jsem se do té role primátora dostal takovým kuriozním způsobem v tom minulém volebním období, ale... Říkám, primátora volí zastupitelstvo, které bude začátkem listopadu, do té doby se musí v tom zastupitelstvu najít většina hlasů. Já bych na funkci primátora netrval, pokud by tady byla třeba nějaká smysluplná koalice, která by to město měla posunout dopředu.
2: Moc vám děkuji, to byl Jan Dohnal, primátor za ODS, primátor Ostravy. Vracím slovo do studia.
1: Děkuji za slovo, Martine, určitě se dnes ještě uslyšíme. Já jenom tady dodám to, co pan primátor Dohnal naznačil. OK pro Ostravu, nebo to upřesním. má v tuto chvíli 3,2% hlasů a naše Česko 1,68%, tedy zhruba 1,7.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
1: A právě na Karvinsko, konkrétně přímo do Karviné, se teď vydáme ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava. V Karviné vyhraje podle propočtu České tiskové kanceláře Žijeme pro Karvinou s lídrem Janem Wolfem, který je dosavadním primátorem města. Lidé v tomto městě vybírali nové zastupitele z 8 politických subjektů. Průběh sčítání sleduje reportérka Natálie Janišková, kterou už teď vítám ve studiu.
2: Krásný podvečer.
1: Tak jak to v Karviné tedy vypadá, jak přesně kdo teď vyhraje tedy, nebo o kolik?
2: Aktuálně je ve městě Karviná sečteno 46 z celkových 52 volebních okrsků, což je 88%. Suverénně vede kandidátka Žijeme pro Karvinou s lídrem Janem Wolfem. Aktuálně má zhruba 63% hlasů. Na druhém místě je hnutí ANO s přibližně 17%. Další politické subjekty nepřekročily hranici 10%. Ještě doplním, že v Karviné přesáhla volební účast 30% a kromě městských zastupitelů lidé vybírali taky nové senátory.
1: My už jsme tady zmiňovali, že na Karvinsku se sčítalo tak nějak rychleji. Byl to Bohumín, Karviná a tak dál, možná i některá další města. Známe už někde výsledky?
2: Sečtená je už velká část okrsků, například v Bohumíně vyhrálo Srdcem pro Bohumín s přibližně 61

0: účast na Karvinsku podle těch aktuálních sečtených okrsků je zhruba 33%.
1: Já ještě dodám informaci o tom senátním obvodu Karvina. Tam už je sečteno téměř 87% těch volebních okrsků a v tuto chvíli už je jasné, že určitě postoupí do druhého kola Lenka Břiškovská, což je kandidátka ANO. A na těch dalších místech je to velmi těsné. V tuto chvíli je na druhém místě Petr Kazík za OK, ten má 14,16, ale hned za ním Aleš Polák za ODS 13,69. Pak jsou tam další dva kandidáti, kteří mají těsně pod 13% hlasů, takže tam se to určitě ještě může pohnout. Budeme to sledovat. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Volby 2026.
3: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava se teď budeme ještě chvíli věnovat senátním volbám. Už před chvíli jsem zmínil karvinský volební obvod, pojďme teď do těch dalších. Ostrava město, tam je sečteno teprve 33% okrsků, už se tam ale rýsují dva postupující do druhého kola, i když je to ještě předčasné tvrdit, ale Ondřej Šimetka, dosavadní senátor, který obhajuje, má přes 45% hlasů v tuto chvíli a jeho vyzvatelka, mohli to takto říci, z hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová, ta má necelých 31%. Další pak už mají velký odstup, takže tito dva patrně postoupí do druhého kola, ale jak říkám, zatím je sečteno 33% okrsků, takže může se to tam ještě různě měnit. Frýdek Místek, senátní obvod, tam je sečteno přes 61% okrsků, takže přece jenom už o dost víc než třeba v Ostravě. Stále vede Helena Pešatová, dosavadní senátorka ze STAN, má 37% hlasů a za ní Petr Korč, 31% hlasů, Petr Korč z našeho města FM, a tito dva mají velký náskok před těmi ostatními kandidáty. Podívejme se ještě rychle do senátního obvodu Přerov, protože on takovým malým kouskem zasahuje do Novojičínska a tedy i našeho kraje. Tak v přerovském senátním obvodu 63 je sečteno 79% okrsků a tam je to velmi vyrovnané mezi dvěma kandidáty. Petr Vrána z hnutí ANO má 37,66% a Jakub Navařík z ODS má 37,57%. Je tedy jasné, že tito dva z největší pravděpodobností postoupí do druhého kola senátních voleb. Myslím si, že už to můžeme tvrdit téměř s jistotou.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je půl sedmé, jsou tady další krátké volební zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: V komunálních volbách v Ostravě zatím vede hnutí ANO. Volební komise sečetly zhruba 30% okrsků. Na druhém místě se drží hnutí Srdcova, které sdružuje kandidáty ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníky. Třetí místo zatím patří Starostům pro Ostravu a na čtvrtém místě hnutí Ostravák. Zhruba 90% hlasů je sečteno v senátních volbách v Karviné. Ve městě zatím vede kandidátka na senátorku Lenka Břiškovská z hnutí ANO. Na druhém místě je Ondřej Kazík za OK. V Ostravě vede Ondřej Šimetka z ODS a na druhém místě je Lucie Baránková-Vilamová z hnutí ANO. Své kandidáty do Senátu volili taky ve Frýdku Místku. Tam je na průběžném prvním místě Helena Pešatová ze STAN a na druhém místě Petr Korč z hnutí Naše město FM. Obyvatelé Litultovic na Opavsku odmítli v referendu rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Výsledky hlasování zveřejnila obec na svých webových stránkách. Ze 755 oprávněných voličů jich v referendu hlasovalo 430. 8 hlasů bylo neplatných. Proti rozšíření těžby se vyslovilo 391 lidí. Opačný názor mělo 31 voličů. Referendum je tedy platné a závazné.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Pokračuje náš volební speciál Českého rozhlasu Ostrava a bude pokračovat až do 22. hodiny. A to už bychom měli znát některé konečné výsledky, anebo takové, které už se tím konečným budou opravdu velmi blížit. Teď jenom velmi rychlý pohled mimo náš kraj, ale ne tak daleko, na Vyškovsko. Tam už je jasno v senátních volbách a Jan Grolich tam má výrazně přes 50%. Míří tak vítězství už v prvním kole kandidátku Absolonovou z ANO opravdu porazil v prvním kole, takže Jan Grolich bude v Senátu.

0: Ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava už jsme dlouho nebyli v Opavě, podívejme se tam teď. V Opavě je sečteno téměř 68% volebních okrsků a vede tam výrazně hnutí ANO téměř 39%. Na druhém místě je OK Změna pro Opavu téměř 30% a ostatní jsou potom za nimi. ODS a nezávislé osobnosti mají necelých 11%. A dále už to potom vypadá, že se možná přes tu hranici 5% dostane ještě Zelená pro Opavu. Ta má teď 5,86. Pod touto hranicí je KDU-ČSL 4,28.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava jsem před chvilkou zmiňoval Opavu. Pojďme do dalšího ze statutárních měst v našem kraji, konkrétně tedy do Třince. Tam je v tuto chvíli sečteno 90% hlasů a podle těch průběžných výsledků se zatím zdá, že dojde ke změnám ve vedení města. Z detaily je ve studiu František Kuča. Františku, opět vítej.
1: Opět dobrý večer. V tuto chvíli je na prvním místě uskupení Volte Třinec věcně a otevřeně za lepší Třinec s lídrem Marianem Plucnarem. Toto uskupení má teď 25% hlasů. Těsně za nimi jsou nezávislý Třinec s Ivanem Fremerem necelých 24% a třetí hnutí ANO s necelými 18%. Naopak poměrně ztrácí osobnosti pro Třinec. Uskupení, které mělo primátorské křeslo 25 let, zatím toto uskupení získalo necelých 15% hlasů. Do zastupitelstva se už zřejmě nedostane Společná levice pro Třinec se svými necelými 4%.
0: Poskládají osobnosti pro Třinec se svými dosavadními koaličními partnery většinu?
1: Zatím to tak nevypadá. Vládnoucí koalici tvořili v posledním volebním období osobnosti pro Třinec společně s KDU-ČSL a koalicí Společně pro Třinec a v tuto chvíli teď mají okolo 30% hlasů. No a ta první tři vítězná uskupení byla v opozici a poměrně ostře se v mnoha tématech vymezovala vůči vedení města.
0: Třinecké zastupitelstvo ale čeká i další změna bez ohledu na vítěze voleb.
1: Je to tak. Zastupitelstvo má v současnosti 33 členů, ale letos zastupitelé rozhodli, že se počet členů zastupitelstva sníží na 27. S návrhem přišly právě osobnosti pro Třinec. Odůvodnili to jednak tím, že v Třinci žije přibližně o 2000 obyvatel méně než v roce 2016 a dokonce o 4000 méně než v roce 2006. A městu by to mělo také přinést finanční úsporu.
0: Tak jak jste to slyšeli, v Třinci se začíná schylovat k velké změně ve vedení města. Budeme to samozřejmě sledovat a mimochodem právě v tomto městě to sestavování nové koalice bude určitě velice zajímavé. František Kuča byl ve studiu. Díky a naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.
2: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Volby 2026.
1: Ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava teď naskok do nového Jičína. Tam už jsme se dlouho nepodívali, tak v tuto chvíli je tam sečteno 50% volebních okrsků a s poměrně velkým náskokem tam vede náš nový Jičín. Téměř 27%. Na druhém místě je hnutí ANO 20,56%. Na třetím místě pak Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN v takovéto tedy koalici předvolební 12,14%. Občanská demokratická strana ta kandiduje samostatně v Novém Jičíně a má necelých 11%. Tolik tedy stručná informace z Nového Jičína a už za chvilku přivítám opět ve studiu politologa Lukáše Vomlelu.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Ve studiu už je opět politolog Lukáš Vomlela. Dobrý večer opět.
1: Dobrý večer.
0: V komunálních volbách bývá tradičně sečteno nejdříve v těch nejmenších obcích, to už jsme dnes zmiňovali. U těch větších budeme čekat déle. Některé hlasy mohou být sečteny dokonce až během prvních nedělních hodin. Prostě v noci my doufáme, že toho co nejvíc stihneme do té 22. hodiny, do kdy budeme vysílat volební speciál. Velké souboje se očekávají v Moravskoslezském kraji, hlavně v Ostravě a taky v dalších statutárních městech. Tak jak tedy aktuálně vypadá situace v Ostravě při sčítání hlasů v komunálních volbách?
1: Pokud se týká sčítání, tak ten náš odhad se zcela potvrdil, protože pakliže mám aktuální data, úplně ta nejvíc čerstva, tak by mělo být sečteno lehce nad 35%, z čehož už můžeme vyvodit některé závěry, ale ne úplně moc vlastně toho nezjistíme, protože víme to, že se sečetly ty nejmenší volební okrsky a víme, oni se chovají trochu jinak než řekněme větší sídliště v rámci statutárního města Ostrava, takže tam ještě může docházet docela dost výrazným posunům a já osobně jako politolog z těchto dat nejsem schopen úplně určit celkový obraz toho, jak budou vlastně vypadat konečné výsledky. Ale když jsem se díval na mátku na některá další města, tak ta situace je tam daleko jiná. Například Opava, která je statutárním městem, není druhá největší v Moravskoslezském kraji, nicméně je tam sečteno nad 71%, čili tam ty volební výsledky budeme mít daleko přesnější a budeme schopni vlastně už teď určit daleko více než v případě Ostravy.
0: Těch 35% okrsků sečtených v Ostravě opravdu ještě není mnoho, ale sledujeme tam takové některé zajímavé věci. Hnutí ANO zatím možná nemá tolik procent, jako bychom nebo třeba jejich voliči čekali, je to tak?
1: Ano, já jsem čekal i v této fázi daleko větší procentuální podíl hnutí ANO. Myslím si, že to je výrazně pod volební potenciálem, který, pokud si dobře pamatuju, tak byl vyčíslen například Českou televizí, ale jinými agenturami na 41% a hnutí ANO nemá malé ambice. Myslím si, že 28% by nemuseli být úplně spokojeni, ale jak říkám, nemusí to být definitivní, samozřejmě ani není, ale očekávám taky to, že sídliště a ty větší části nebo větší volební okrsky tak můžou přinést trochu jiná data, takže ten výsledek se ještě může změnit.
0: U koalice Srdcová vidíme, že to teď malinko klesá. S tím, jak trošku rostl ten počet sečtených okrsků, čím to může být?
1: Já se domnívám, že jde o trend, který je spojený především s KDU ČSL, protože ona má podporu zejména v těch méně lidnatých úvodech, v takových lokalitách, jako je Stará Běla nebo některých dalších místech, které mají spíše venkovský charakter, protože Ostrava má takovou strukturu, jakou má, to znamená, jsou tady velmi lidnaté městské obvody, ale jsou i takové obvody, které jsou v těsném sousedství těch velmi lidnatých městských obvodech, ale už mají spíše venkovský charakter a tam KDU ČSL dokáže být poměrně silná. Samozřejmě není to jenom KDU ČSL, je to i podporou pro zejména Občanskou demokratickou stranu, protože TOP 09 v Ostravě jako taková není úplně silná, ale samozřejmě je to dáno, řekněme, i strukturou obyvatel v těchto částech, čili já si myslím, že tu podporu v těch nejmenších okrscích Srdcová má poměrně silnou. Otázka je, jak dokázala zabodovat, řekněme, například v Moravské Ostravě Přívoze nebo například v Porubě v těch větších celcích.
0: Na to si budeme muset ještě počkat, protože to jsou právě ty větší okrsky, které teprve přijdou. Takže o Ostravě budeme zcela jistě ještě mluvit v našem volebním speciálu. Vy už jste zmiňoval Opavu. Tam už je toho sečteno opravdu víc. Překvapilo vás něco právě v tomto městě?
1: Ano, mě překvapil asi jeden takový kontrast, který se týká toho klubu osobnosti pro kraj OK. Tam oproti Ostravě, ale nemáme ještě úplně úplná data, ale OK změna pro Opavu je zatím na druhém místě a ten procentuální podíl je poměrně dost výrazný. Dokonce přeskočila občanské České demokraty, Zelenou pro Opavu, KDU ČSL, ta se podle těchto dat, které máme k dispozici, tak vůbec nemusí vlastně dostat do zastupitelstva, což je ale trend, ta klesající podpora KDU ČSL v Opavě, to už trvá několik volebních období a tuším, že v minulém volebním období velice těsně, tuším, že to bylo 5,03% hlasů, ale velice těsně překročili vlastně tu bariéru nezbytnou pro vstup do zastupitelstva a to by se jim tentokrát nemuselo úplně podařit. Co bylo hodně zajímavé spojení, to podle dostupných dat mi také nemuselo být úplně úspěšné, tak je Vize pro Opavu, což je spojení mezi Českou pirátskou stranou a TOP 09, kteří měli hodně zajímavou kampaň, ale podle dostupných dat by se nedostali do zastupitelstva.
0: Tolik tedy pro tuto chvíli politolog Lukáš Vomlela. Děkuji a těším se na další vstup. Naslyšenou.
2: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V kraji přibývá výsledků voleb z větších měst. Bohumíně obhájilo pozici sdružení dosavadního starosty. Policie prověřuje v Českém Těšíně podezření na kupčení s hlasy ve volbách. V arboretu v Novém Dvoře u Opavy po mnoha letech zpřístupní zapomenutý břidlicový důl. Zítra čekejte oblačnou oblohu a teploty do 16 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Bývalí sociální demokraté v Karviné a Bohumíně vítězí před vládním hnutím ANO. V Bohumíně už je sečteno 100% hlasů a nejvíce z nich má uskupení Srdcem pro Bohumín. Průběžné výsledky voleb zná reportérka Andrea Brtníková.
4: V Bohumíně získá sdružení Srdcem pro Bohumín v 23 členem zastupitelstvu 16 křesel. Hnutí ANO obsadí 5 mandátů a sdružení Plus pro naše město 2. V Karviné se mezi tím sčítají poslední okrsky, už je sečteno přes 90% těch okrsků. A ve městě, kde byla dlouhou léta baštou levice, uspělo sdružení Žijeme pro Karvinou. To založili známé regionální tváře, které před volbami opustili dres socdem. Sdružení vedené dosavadním primátorem Janem Wolfem získalo přes 63% hlasů. Hnutí ANO je druhé s necelými 17%.
2: Policisté prověřují možné kupčení s volebními hlasy v Českém Těšíně. Jak potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská, podezření se zatím nepotvrdilo. Vyšetřovatelé zjišťují mimo jiné to, jestli někdo nabízel peníze lidem bez domova za odevzdání hlasu ve volbách.
5: Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současné doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále.
2: Dva lidé se dnes nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecko-Místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Informovali o tom mluvčí integrovaného záchranného systému. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé. Předběžná škoda byla vyčíslena na 200 000 korun. Tunisu ti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze staré břidlicové štoly na Opavsku. Slezské zemské muzeum postupně obnovuje břidlicový důl v areálu novodvorského arboreta. Přístupné jsou už hlavní chodby zhruba 50-metrového prostoru. Budoucí návštěvníci uvidí nad hlavou i dobové břidlicové portály, prozrazuje stavby vedoucí Jiří Kocur.
6: Je to spíše pro ukázku toho, jak se ty portály stavěly. Jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu, takže aby návštěvníci potom budoucí viděli, jak se z toho kamene dal vyskládat vlastně, se dali vyskládat ty portály, které umožňovaly vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma horem anebo do těch jednotlivých komor.
2: Břidlicový důl pojmenovaný Kvído podle zakladatele arboreta se pro veřejnost otevře na jaře.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, výjimečně s občasným deštěm. Postupně srážky ustanou a na Bruntálsku se gránu oblačnost protrhá. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Zítra přes den pak čekejte proměnlivou oblačnost a zejména na horách ojedinělé přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměříte do 9.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě přívoze na silnici číslo 56 za křížením se Slovenskou ve směru k Mariánskohorské stojí odstavené osobní auto, očekávejte tam zdržení. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Motoristé sobě mohou být novou politickou stranou, která usedne v ostravském zastupitelstvu. V tuto chvíli mají přes 8%, ale samozřejmě ještě není sečteno v Ostravě. Jsou podle těchto předběžných výsledků na pátém místě. Do jejich ostravského volebního štábu míří náš reportér Martin Knitl. Spojíme se s ním už za chvíli.

0: Volby 2026.
1: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava ke komunálním a senátním volbám. V ulicích Ostravy je stále také reportér Martin Knitl, který obchází štáby jednotlivých stran, hnutí a koalic. Martine, ty jsi teď u motoristů sobě. Jaké jsou tam reakce na průběžné výsledky? Jenom poznamenám, že motoristé jsou v Ostravě zatím na průběžném 5. místě.
2: Ano, také přeji hezký večer. Ano, jsem ve volebním štábu motoristů v Ostravě a spolu se mnou je tady volební lídr Matěj Gregor. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak vy to zatím sledujete? Jak velkým napětím jsou to první komunální volby pro vás?
3: Tak, jak říkáte, jsou to první volby. Předcházelo tomu měsíce kampaní, měsíce práce v ulicích, pak si sednete, najednou se to všechno začne sčítat, víte, že už na to nemáte vliv, takže snažíme se si to užít dneska ten večer, snažíme se taky, abychom si to užili, abychom si to tady společně vytvořili i nějaké zážitky a jsme vděční za to, že to momentálně vypadá, že motoristé budou součástí příštího složení magistrátu.
2: K tomu se dostaneme, vypadá to, že sečteno je zhruba 45%, účast necelých 30%. Co říkáte tady třeba té účasti?
3: Mě ta účast mrzí, protože ty volby považuji za z hlediska života každého z nás nejdůležitější, ovlivňují nám z každodenního života nejvíc věcí. Myslím si, že i ta nabídka stran byla pestrá, bylo z čeho vybírat. Těch témat, které v Ostravě řešíme každý den, je podle mě nespočet. Myslím si, že to, kam to město můžeme posunout, je taky bezpočet. A samozřejmě to, že potom téměř 3/4 voličů nevyužije tu možnost jít to ovlivnit, tak to beru i jako spolu zodpovědnost, že jsme evidentně ty jako politici celkově nedokázali. Ukázali prostě naše jako voliče, občany Ostravy oslovit a je potřeba se podívat na to, proč.
2: Teď před polovinou sčítání jste jako motoristé na asi 8%, 8,4%. To vypadá, že nějaký zastupitel určitě bude, první zastupitel v Ostravě. Kolik jich bude, tipnete si?
3: Ne, vůbec si nedovedu.
2: Nebudete.
3: Vůbec si nedovedu tipnout, protože ten přepočet závisí na tom, kolik se tam překročí tu 5% hranici. Nutno říct, že to nemusíme být nutní ani my, protože polovina hlasů je pořád nesečtená. Takže to se bude odvíjet, ale pro nás je důležité, že budeme součástí, že budeme moci nějakým způsobem komunikovat náš program a počkáme si s pokorou na to, až bude sečtených 100% hlasů a potom uvidíme, jaký mandát nám voliči přisoudili. A ať už to bude jeden nebo pět nebo sedm zastupitelů, tak to přijmeme s velkou pokorou a budeme za to vděční.
2: Je nějaká strana nebo nějaký subjekt, se kterým byste nevyjednávali?
3: V tuhle chvíli ne, opravdu není jasno, které subjekty budou a nebudou součástí toho magistrátu. My jsme se rozhodli, že nebudeme nikoho ultimativně vylučovat ani deklarovat a dělat si kampaň na tom, že s někým ne. Takže my si počkáme, jak ty volby dopadnou a jak už to v politice bývá, tak ti lidé se spolu baví, budou se chtít bavit a doufám, my samozřejmě jako motoristi budeme otevření se bavit o tom, kdo bude chtít s námi případně spolupracovat na tom, aby se Ostrava posouvala dál. Rozhodně v tady tom nebudeme pasivní.
2: Takže jste připraveni jednat třeba už dnes večer nebo zítra?
3: Uvidíme, my si to dneska samozřejmě tady vyhodnotíme, zasedne náš vyjednávací tým, řekneme si, jaké máme priority, s čím bychom do těch jednání chtít šli, budeme reflektovat i ten výsledek voleb, co máme a nemáme sílu prosadit a podle toho, jaký ten mandát bude a podle toho, i jaká bude ochota případně jiných stran s námi jednat, tak do toho vstoupíme, ale předpokládám, že dneska večer se asi žádná koalice ještě pec nebude, i vzhledem k tomu, že nutno říct, že ty výsledky se sčítají velice pomalu.
2: Ostrava se sčítá pomalu, je to tak. Už jsme říkali, jsou to vaše první volby. Kde jste vlastně vzali své voliče? Odpověděli jste si na tu otázku, zkoušíte si nějak tipnout, jsou to nerozhodnutí voliči, nebo jste je od někud přetáhli?
3: No, vzhledem k tomu, že je ta nízká volební účast, tak je taky možné, že nás třeba volili lidé, kteří právě z toho současného vedení města cítili třeba nějakou pasivitu, chtěli, aby to oživila nějaká nová strana. Myslím si, že jsme oslovili řadu voličů a ty výsledky napovídají, kteří třeba už naši práci znali, protože jsme měli úřadujícího starostu v Moravské Ostravě a Přívozu. Já jsem byl zastupitelem v Ostravě Vítkovicích společně s kolegou Spusou. Takže někteří lidé tu práci znali. Myslím si, že jsme oslovili zkrátka voliče, kteří chtěli, aby do Ostravy přišla nějaká nová politická síla a určitě to byli voliči, kteří se s náma shodli na tom, že Ostrava v prvé řadě potřebuje, aby to bylo bezpečné město s fungujícími službami. A jaké bude to složení lidí rozložení po Ostravě, na to bude spoustu dní si to všechno přečíst.
2: Matěj Gregor, volební lídr motoristů v Ostravě. Děkuju.
3: Také děkuji.
2: A vracím slovo do studia.
1: Díky za slovo, Martine, těšíme se na další vstup během dnešního volebního speciálu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026.
1: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Na Opavsku už některá města a obce znají složení svých zastupitelstev. Sečtené hlasy má Budišov nad Budišovkou, Dolní Benešov, Hradec nad Moravicí a Vítkov. Jak to vypadá v Opavě, to už ví naše reportérka Klára Křižáková. Hezký podvečer, Kláro.
2: Hezký podvečer.
1: Kolik toho tedy ještě zbývá v samotném městě Opava ještě sečíst?
2: Tak, v Opavě je v tuto chvíli sečteno 50 okrsků, což je 84%. Tedy jak to bude v Opavě následující 4 roky vypadat, už se začíná rýsovat.
1: Kdo tam tedy v tuto chvíli vede?
2: Tak stále se ve vedení drží hnutí ANO v čele se současným primátorem Tomášem Navrátilem. Hnutí má v tuto chvíli 39%. I druhá příčka zůstává stejná, tam je OK změna pro Opavu, kterou vede Petr Čudek s 29%. A třetí místo si pro tuto chvíli drží ODS a nezávislé osobnosti, kde kandidátní listinu vede Dominik Janků z 11%. Já bych jen pro představu upřesnila, že poslední čtyři roky v Opavě vládla koalice složená z hnutí ANO, Zelená pro Opavu a Občané městských částí Opavy. Zelená pro Opavu má momentálně 6% a Občané městských částí Opavy 4%.
1: Pod 5% je momentálně také KDU-ČSL, to je možná překvapení.
2: Může být.
1: Může být, mají momentálně 4%, 4,25% zhruba. Takže v Opavě to vypadá takto. Díky za informace, to byla Klára Křižáková. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku. Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava na skok do Bruntálu. Tam už je hotovo, tam už je 100% sečteno a už jsou známy i počty mandátů. V Bruntále vyhrálo volby hnutí ANO 2011 přes 25% hlasů a získalo 7 mandátů. Na druhém místě skončilo hnutí Pro změnu a na třetím Bruntál 2026 zhodně získali 6 mandátů v městském zastupitelstvu. Po 2 mandátech pak má SPD a Bruntál srdcem a rozumem a 1 mandát získalo hnutí Nová radnice 2026 a Bruntál plus. Tam jsou tedy karty rozdány a je docela možné, že koaliční jednání v Bruntále už mohou začít.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava už je Tereza Hájková. Před námi jsou další krátké volební zprávy. Přesně o 7:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Karviné v komunálních volbách vyhrála strana Žijeme pro Karvinou s přibližně 63% hlasů. V městském zastupitelstvu získala 30 mandátů z 41. Na druhém místě skončilo hnutí ANO s necelými 16%, získalo v zastupitelstvu 7 křesel. Zbývající 4 dostane koalice Srdcem pro Karvinou s přibližně 8% hlasů. Volební účast v Karviné byla 32,5%. Výsledky letošních komunálních voleb už znají i v Bruntále. Na prvním místě skončilo hnutí ANO s 25%. Druhé místo obsadilo sdružení Pro změnu s necelými 22% hlasů a na třetím místě je hnutí Bruntál 2026 se zhruba 20%. Jde o stejné subjekty, které Bruntál vedly i v posledním volebním období. Ve druhém kole senátních voleb na Frýdecko-Místecku se podle propočtu ČTK utká obhajující senátorka Helena Pešatová za STAN s Petrem Korčem z hnutí Naše město FM. Pešatová má po sečtení více než 80% hlasů 35,5%, Korč 32,2%. Volební účast dosáhla více než 43%.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Průběžné, ale už i některé konečné výsledky komunálních a senátních voleb probereme už za chvíli v našem volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava s politologem Lukášem Vomlelou.

0: Volby 2026.
1: Ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava opět vítám ve studiu politologa Lukáše Vomlelu ze Slezské univerzity Opava. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: 300 obcí v Moravskoslezském kraji bude mít po dnešku nové zastupitele a 4 senátní obvody také nové zástupce v horní komoře parlamentu. Opět, aby nedošlo k mýlce, zdůrazňuji, že ten 4. senátní obvod je Přerov, ale on kousek zasahuje i do Novojičínska a tedy našeho kraje. V Karviné v komunálních volbách vyhrála strana Žijeme pro Karvinou. S přibližně 63% hlasů v městském zastupitelstvu získala 30 mandátů z 41. Na druhém místě skončilo hnutí ANO s necelými 16% a 7 křesly v zastupitelstvu. Zbývající 4 dostane koalice Srdcem pro Karvinou s přibližně 8%. To je drtivé vítězství, tedy Žijeme pro Karvinou. Je to překvapení?
2: Do jisté míry ano, ale bych chtěl podotknout, že možná jsme dneska na to narazili z hodou okolností, protože jak Karvina, tak Bohumín byla místa, kde se sociálním demokratům dařilo navzdory celorepublikovému trendu oslabování, dlouhodobého oslabování sociální demokracie. Tady toto nejsou sociálně demokratické formace, ale to jsou formace lidí, kteří byli úspěšní a vítězili navzdory tomu, že jejich politické straně se nedařilo a po, řekněme, určitých rozkolech, které nastaly v sociální demokracii, tak se rozhodli pokračovat dál v politice, ale úplně pod jinou značkou a obě formace, jak v Karviné, tak v Bohumíně, byli schopni obhájit a vlastně i posílit svoje vítězství, protože výsledek 63% v komunálních volbách je opravdu velmi výrazné vítězství a samozřejmě Žijeme pro Karvinou může vládnout samostatně v rámci radnice statutárního města Karviné. To stejné vlastně platí pro Bohumín.
1: U Karviné tedy ještě jednou větou zůstanu, čili je pravděpodobné, že primátor Jan Wolf bude pokračovat?
2: Je to velice pravděpodobné, protože zvítězil jako takový a nemusí chtít, nemusí mít vůbec koaliční partnery, takže neumí si představit nějakou konstelaci, která by rozhodla o tom, že nebude primátorem.
1: Pojďme do toho Bohumína, který už jste zmínil. Sdružení Srdcem pro Bohumín tam vyhrálo, získalo více než 60% hlasů, zajistilo si 16 křesel v 23 členem zastupitelstvu. Takže opět drtivá převaha. A druhé je hnutí ANO s necelými 20% a třetí Plus pro naše město, které oslovilo asi přes 7,5% voličů v Bohumíně. Jak jiné to teď v Bohumíně bude oproti minulému volebnímu období?
2: Já si myslím, že to úplně jiné nebude. Nemůže být. Jediný možná rozdíl je, ale o tom sám rozhodne Petr Vícha, jak moc se bude chtít angažovat i s ohledem, myslím, v komunální politice jako takové, ale samozřejmě i senátorem, ale já tam nevidím žádný rozdíl, protože doposud vlastně vládli sami bez koaličních partnerů. Teď vlastně svoje vítězství potvrdili a ukázali, že jejich podpora v rámci Bohumína, to navzdory tomu, že úplně opustili řady sociálních demokratů, tak zůstala nezměněná.
1: Pojďme ještě na skok do Nového Jičína. Tam v komunálních volbách v tuto chvíli vede uskupení Náš Nový Jičín v čele s lídriní Monikou Vindišovou. Volební komise už tam sečetly 87% volebních okrsků. Na druhém místě je hnutí ANO s dosavadním starostou Stanislavem Kopeckým, ale mám pocit, že s docela velkým odstupem, to byste možná mohl upřesnit, kolik mají tato dvě první uskupení?
2: Tato první dvě uskupení podle aktuálních dat tak mají 27% Náš Nový Jičín, nebo na 27% ANO má necelých, nebo 20,5% hlasu, přibližně 20,5% hlasu. Čili ten rozdíl tam už výrazný je a pak jsou vlastně i další politické formace, které byly hodně úspěšné, takže to vypadá na poměrně rozdrobené zastupitelstvo, ale uvidíme samozřejmě, jak bude potom vypadat konečný součet, ale myslím si, že těch politických uskupení by mohlo uspět celá další řada. Stačilo a pro Jindřicha Rajchla a víc pro Nový Jičín, sociální demokraté a nezávislí, KDU ČSL jako taková, čili nechci zapomenout na Občanskou demokratickou stranu, která je na 10%, na třetím místě jsou ti Zelení Spiráti, TOP 09 a STANem, čili ten počet jednotlivých uskupení, která budou zastoupena, můžou být zastoupena, tak je poměrně velká.
1: No až tam bude tedy sečteno 100%, tak to uvidíme, potom hlavně to rozdělení na mandáty, protože tam to může být hodně složité, taky to vyjednávání.
2: Ano, a čím bude víc politických subjektů zastoupeno na půdě zastupitelstva, tak tím víc vlastně bude potřeba koaličních partnerů a tím víc, řekněme, to může komplikovat povolební vyjednávání a možná i pozdější spolupráci mezi těmi, kteří se pro spolupráci rozhodnou.
1: Říká Lukáš Vomlela, politolog, který zůstává s námi v Českém rozhlase Ostrava a ještě se uslyšíme dnes večer. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Věnujeme se komunálním volbám v Moravskoslezském kraji a teď míříme do Havířova. Jinak věnujeme se samozřejmě i těm senátním, ale teď se budeme věnovat komunálním. Lidé v Havířově letos vybírali nové členy do městského zastupitelstva z 8 kandidátek. Už je jasno, které strany získaly mandáty. Situace sleduje reportérka Natálie Janišková. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Aktuálně je to těsné, je sečteno 96% okrsků, chybí už jen poslední dva z celkového počtu 62 okrsků. Aktuálně vede kandidátka Havířov sobě, nezávislý Životice sobě a NK, ta má 27% hlasů, lídrem Havířova sobě je Jiří Jekl. Na druhém místě je hnutí ANO 2011 s 26%, hnutí vede Iveta Kočí-Palkovská, tedy to havířovské. A následuje Společně pro Havířov, tady jde o koalici ODS, KDU, ČSL, STAN a TOP 09. Společně pro Havířov má zatím 18% hlasů, těsně přes 10% má hnutí pro Havířov, 7% SPD a potom pro Havířov má aktuálně 5%. A pod hranicí těch 5% zatím zůstávají politické subjekty Společně Změňme Havířov a SocDem a nezávislí kandidáti.
0: Tak jak jsme se před chvílí bavili s politologem Lukášem Vomlelou, to bylo ale u jiného města, nicméně i zde asi bude hodně zajímavý potom, až se všechno sečte, ten přepočet na mandáty, protože vy jste teď vyjmenovala poměrně hodně těch uskupení, která se do zastupitelstva mohou dostat, tak uvidíme, jak to dopadne. Jaká byla volební účast v Havířově?
1: A volební účast byla zhruba 31%. Lidé hlasovali v 62 okrscích a vybírají aktuálně 43 nových členů zastupitelstva. No a já ještě doplním, že jasno už je v některých okolních obcích na Havířovsku. V Těrlicku vyhrálo se skoro 40%. Naše Těrlicko, v Horních Pludovicích zvítězila kandidátka nezávislých Horní Pludovice, nebo třeba v Petřvaldu na Karvinsku dostala nejvyšší počet hlasů kandidátka nezávislý pro Petřvald a poslední ještě uvedu, že v Albrechticích na Havířovsku zvítězilo Společně pro Albrechtice.
0: Říká reportérka Natálie Janišková. Pěkný večer.
1: Krásný večer.
2: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Volební speciál Českého rozhlasu Ostrava nekončí, vysíláme dál až do 22. hodiny. Aktuálně jsou před námi za zhruba 4 minuty, přesně ve 20, zprávy s Terezou Hájkovou.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů. Použilo ji přes 100 000 lidí. Málem jsem byl mezi nimi, ale když jsem vytáhl ten mobil a chtěl se prokázat elektronicky, tak to zděšení v těch očích a dotaz, jestli přece jenom raději nemám kartičku, tak jsem se slitoval a vytáhl jsem občanský průkaz. No nic, teď zprávy. A Tereza Hájková.
2: Je 20 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Ostravě v komunálních volbách podle předběžných výsledků vítězí hnutí ANO. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů, použilo ji přes 100 000 lidí. Obyvatelé Litultovic odmítli rozšíření těžby v místním lomu. Zítra bude oblačno a naměříme do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. V krajském městě Ostravě je sečteno 66% okrsků. Průběžné výsledky komunálních voleb zatím ukazují na první místo pro hnutí ANO, které získává téměř 28% hlasů. Na druhém místě je uskupení ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků s necelými 20%. Podrobnosti už má redaktorka Silvie Mikulcová.
3: Volební účast v Ostravě, tedy v krajském městě, v tuto chvíli překračuje 32%. No a do 55 členného ostravského zastupitelstva by podle aktuálního výsledků se dostali také ještě starostové pro Ostravu, kteří mají přes 15%, hnutí Ostravak z 10% a také motoristé, kteří mají necelých 9%. Česká pirátská strana má pak těsně přes 5%. Svoboda a přímá demokracie by se podle průběžných výsledků v tuto chvíli do ostravského zastupitelstva nedostala, má těsně pod 5%.
2: Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
4: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. Co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
2: Obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku nechtějí, aby obec podporovala přípravu a výstavbu větrných elektráren na svém území. Rozhodli o tom v místním referendu. Hlasování se zúčastnilo 78% oprávněných voličů. 71 lidí hlasovalo proto, aby obec výstavbu větrných elektráren na svém území nepodporovalo. 60 jich mělo opačný názor. A referendum se konalo i v Litultovicích na Opavsku. Tam lidé rozhodovali o rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Podle výsledků na webu obce se proti vyslovilo 391 lidí, tedy většina. Opačný názor mělo 31 voličů. Stará Bělá proměnila okolí zdravotního střediska, kde přibyly nové záhony i úpravy pro pohodlnější přístup pacientů. Ostravský obvod poprvé získal příspěvek od městské odpadové společnosti za výsadbu zeleně. Celkem šlo o 200 000 korun. Záhonky zdobí jarní cibuloviny, později je vystřídají další květiny a okrasné keře.
5: V nových záhonech pokvetou například hyacinty, krokusy a střapatky. Okolí střediska se dočkalo také opravených obrubníků, bezbariérových nájezdů a dvou míst pro krátkodobé vysazení a vyzvednutí pacientů. Ze Staré Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, výjimečně s občasným deštěm. Postupně srážky ustanou a na Bruntálsku se k ránu oblačnost protrhá. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Zítra přes den čekejte proměnlivou oblačnost a zejména na horách ojedinělé přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší denní teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 9.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Ostravy. Na silnici číslo 56 za křížením s Mariánsko-Horskou ve směru na Přívoz havarovala dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Krásný večer vám nadále přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava Richard Piskala. Pokračuje náš volební speciál. Už za chvíli by měl kolega reportér Martin Knitl dorazit do dalšího volebního štábu. Tentokrát by měl být u Starostů a nezávislých, takže se tam za ním vydáme za necelých 10 minut. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Ano, je to tak, písničky, které nestárnou, samozřejmě zní v našem vysílání, tu předchozí zpívala Marie Rotrová, ale především je tedy volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Na třetím místě v Ostravě s získem asi 15% jsou teď při průběžném sčítání výsledků v krajském městě Starostové pro Ostravu. Obhajují 4 mandáty a směřují k lepšímu volebnímu výsledku než v roce 2022. No a ve štábu starostů je teď reportér Martin Knittl. Martine?
2: Přeji také hezký večer. Ano, jsme ve Slezské Ostravě tentokrát a spolu se mnou je tady volební lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč. Dobrý večer.
3: Pěkný večer vám i vašim posluchačům.
2: Už jsme teď nastínili ten průběžný stav, máme sečteno nějakých 72%, což, nebo 73%, což není 100%, ale už je to dost velké číslo. Vy jste na průběžném třetím místě přes 15%, minule jste měli 7%, jak to zatím hodnotíte?
3: Je to pro nás samozřejmě krásný výsledek. My jsme šli do těch voleb s číslem 11%, dvoumístným číslem a to se teďka naplňuje, takže pro nás je to velká pokora, poděkování a ocenění těm starostům, kteří opravdu ty poslední 4 roky pro to město a pro ty obvody pracovali.
2: No to vypadá, zatím tedy nemáme 100%, ale vypadá to na dvojnásobný zisk. Čím to?
3: Je to dvojnásobný zisk. Snažili jsme se ve 4 místech, nebo my jsme 4 mandáty na městě, pracovat svědomitě, potáhnout ty problematiky, které jsme považovali za důležité. Vidíme, že to lidé dokážou ocenit, ať už to je voda, energetika, životní prostředí, zdraví. A mezi tím bych chtěl říct, že i na naši kandidátku přibylo ještě více starostů a místostarostů, kteří si uvědomují, že je to komunální volby a je třeba podle mě spolupracovat a táhnout zájem pro vás v rámci Ostravy a ne možná politikařit.
2: Asi budete hodně čekat na přepočet na mandát. Protože to bude důležité, jestli to bude třeba dvojnásobný počet pro vás.
3: Už teď je zřejmé, že to asi bude dvojnásobný počet. Z hlediska preferenčních hlasů může být u našich starostů to, že ještě mezi sebou můžou skákat, ale nalada je dobrá, neberou to nijak konkurenčně, ví, že jsme kolegové a opravdu, jak jsem říkal, chceme posunout město, takže tady v tom se na sebe nedíváme skrz prsty.
2: Jak se díváte na tu špici, zatím průběžnou na prvním místě Hnutí ANO, potom Srdcova? Čekal jste něco takového? Připomeneme Hnutí ANO zatím 27%, Srdcova 19% zhruba.
3: Pro mě je velkým překvapením vůbec Srdcová. Jo? Já jsem se s tím nedokázal soužít. Jednou to je spolu, pak je to KDU, pak je to ODS, pak je to Srdcová. Vlastně se už jako trochu, a já se v tom jako politik ztrácím, to je pro mě překvapení. 19% pro ODS nebo bývalou ODS je pro mě překvapení na území Ostravy.
2: Jste připravený vyjednávat, předpokládám už?
3: Starostové pro Ostravu od začátku říkají, že jsou připraveni vyjednávat a chtěli by ctít rozhodnutí voličů, takže chceme začít jednat opravdu od vítěze strany, pak jak je dvojka, kterou jsem zmínil, Srdcová, pak vlastně jdeme dál podle naplnění našeho volebního programu a našich jakoby priorit, ale chceme začít tak, že bychom a máme za slušné nevyšachovávat vítěze voleb.
2: Půjde to vyjednávání rychle a snadno, myslíte?
3: No, to si úplně nemyslím, protože za nás je opravdu ještě rozhodující ty jednotlivé mandáty na těch jednotlivých městských obvodech, o to, jestli vlastně ti starostové obhájili své pozice, ty obvody teprve teďka vlastně se sčítají, to jsou ty obvody, které jsou méně lidnaté, ale tam je volební účast třeba přes 50%. Jo, na jihu je 30% a tady je přes 50%, takže ty se teďka sečtou. My díky tomu si věříme ještě na lepší finish, věříme si, že ještě trochu porosteme, je to trochu pozitivum ještě pro nás. A pak to samotné vyjednávání je opravdu o personálích. Podle toho, jak budeme vědět, kdo se obhájil svůj post nebo ne, je to pro nás důležité, aby jsme věděli, jakého člověka máme pro jakou agendu. Jestli je to člověk, který se věnoval dlouhodobě školství. Chceme najít opravdu odborníky do těch pozic, aby jsme věděli, které vlastně a o které bojujeme.
2: Vy jste náměstkem primátora Ostravy, obhájíte tuto funkci, počítáte s tím, že byste mohl pokračovat dál?
3: Byl to jeden z důvodů, proč jsem se s předchozím lídrem vyměnil. Nechtěli jsme jim lhát, měli jsme za to, že pokud bychom uspěli v těchto volbách, tak bych chtěl pokračovat ve své pozici a opravdu bych chtěl rád zůstat na životním prostředí. Považuji ho pořád pro Ostravu důležité a je dneska spojené a spjaté i s modernizací průmyslu, s budoucností Ostravy a budoucí a doufám lépe placenou práci a modernizaci vůbec v Ostravě toho průmyslu a těch technologií, které tady můžou přijít. Je tady hodně brownfieldů a to je podle mě to, co ta Ostrava ještě má před sebou.
2: Takže teď průběžně je to zatím úspěch pro starosty pro Ostravu.
3: Je to pro nás velký úspěch a velká pokora.
2: Ještě poslední otázka, volební účast zatím zhruba 33%, co říkáte tomuto číslu?
3: V minulých volbách jsem se díval, že bylo 35 a 46, takže 35,5% je to zatím slabé, ale jak jsem říkal, podle mě teď přijdou ty méně lidí na ty obvody, které mají větší účasti a podle mě to vylepšíme a doufám, že se tak stane, protože pro komunální volby je mi líto, že v parlamentu je 60% a v komunálních jenom 35. Dokázal jsem si stavit větší účast.
2: Aleš Boháč, lídr Starostů pro Ostravu. Děkuju.
3: Pěkný večer vám i vašim posluchačům.
2: A vracím slovo do studia.
1: A my pokračujeme ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Děkujeme Martinu Knitlovi, který se vydává samozřejmě na další pouť. To důležité budeme slyšet v Ostravě možná tak za hodinku, kdy bude ještě jasněji, protože zatím pořád ještě mluvíme o neúplných výsledcích. V tuto chvíli necelých 75% okrsků sečtených. Takže až se budeme blížit k tomu závěru, tak o to víc budeme pochopitelně hodnotit a ptát se třeba už i na ty budoucí koalice.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Brady 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Dalším městem, které už má kompletní výsledky, je Nový Jičín. Ano, tam už znají vítěze komunálních voleb a známého samozřejmě i my. Nejvíc hlasů dostalo uskupení Náš Nový Jičín v čele s Monikou Vindišovou. První příčku obsadilo s necelými 27%. My už teď podrobnosti probereme s reportérkou Klárou Křižákovou, která je ve studiu. Dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Pojďme si tedy shrnout, jak volby v Novém Jičíně dopadly. Je tam rozdíl oproti těm posledním v roce 2022?
2: Rozdíl tam je, protože v těch posledních komunálních volbách vyhrálo hnutí ANO, které tvořilo poslední 4 roky koalici spolu s občanskými demokraty, lidovci a koalicí Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN. Když se podíváme na ty dnešní výsledky, tak jak už jsme zmínili, vyhrálo uskupení Náš Nový Jičín s necelými 27%, tedy ve 29členem zastupitelstvu bude mít 9 mandátů. Druhé hnutí ANO získalo necelých 21%, tedy může počítat se 7 mandáty. Třetí je koalice Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN s 13% a 4 mandáty. Občanští demokraté získali 11% a 3 mandáty. KDU, ČSL necelých 7% a 2 mandáty. V těsném závěsu s rovněž necelými 7% a 2 mandáty je Stačilo a pro Jindřicha Rajchla a Víc pro Nový Jičín sociální demokrati a nezávislí má taky necelých 7% a 2 mandáty. Kandidáti ze SPD za Krásný Nový Jičín a z projektu Nový Jičín se do zastupitelstva nedostali. To jsou tedy výsledky voleb. Jak ale bude vypadat koalice, která povede město v následujících 4 letech, ukážou až po volebním vyjednávání.
1: Ty samozřejmě budeme sledovat. To byl Nový Jičín. Zůstaňme ještě na Novojičínsku jako v okrese. Jak jsou na tom tamní další města?
2: Tak, sečtené jsou už momentálně všechna města a obce s výjimkou Hladkých Životic. A já bych ještě doplnila, že v druhém největším městě na Novojičínsku vyhrálo ze 44% uskupení Krásná Kopřivnice.

Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Jedna zmínka ze senátních voleb ve volebním obvodu 72. Ostrava město je sečteno necelých 80% okrsků a vede Ondřej Šimetka z ODS, který má téměř 46% hlasů. Na druhém místě Lucie Beránková-Vilamová, která má 31,5%. Vypadá tedy velmi pravděpodobně, že tito dva kandidáti postoupí do druhého kola. O dalších obvodech senátních bude řeč za chvilku.

0: Další krátké volební zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou jsou právě teď před námi ve 20 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Letošní komunální volby v Bohumíně vyhrálo sdružení Srdcem pro Bohumín. Ve volbách získalo více než 60% hlasů a zajistilo si 16 křesel ve 23 členem zastupitelstvu. Druhé je hnutí ANO s necelými 20% hlasů. Třetí skončilo hnutí Plus pro naše město, které v Bohumíně oslovilo asi přes 7,5% voličů. V Novém Jičíně zvítězilo uskupení Náš nový Jičín. Získalo 9 mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo ANO se 7 mandáty. Třetí koalice Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN bude mít 4 zastupitele. Volební účast tam byla přes 42%. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Karviná postoupila z prvního místa Lenka Břiškovská z hnutí ANO. Získala bezmála 34% hlasů. Druhý skončil Petr Kazík za OK. Ten měl přes 14%. S oběma budeme mluvit v našem vysílání přibližně za 20 minut.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. V řadě obcí a měst Moravskoslezského kraje už je teď jasné, která politická uskupení budou mít hlavní slovo ve vývoji komunální politiky v následujících 4 letech. Jasné také je, že ani v jednom z volebních obvodů se nedostal žádný kandidát do horní komory parlamentu z prvního kola. A 2 vítězní favorité tak budou o voličské hlasy usilovat opět za týden. Ve studiu je teď se mnou opět politolog Lukáš Vomlela, se kterým dosavadní vývoj tak trochu zhrneme. A pane Vomlelo, začněme tou voličskou účastí. Jak ji hodnotíte?
1: Děkuji za tu otázku, protože na základě těch dat, která máme k dispozici, tak se mi jeví, že došlo k mírnému nepatrnému poklesu volební účasti celkově. Dokonce i v prvním kole senátních voleb, což nemusí být, řekněme, nějaký výraznější trend. Možná na některých místech soutěž nebyla tak konfrontační, řekněme, nebo politické strany kandidáti nebyli schopni tolik mobilizovat voliče, což je možné tady v tomto ohledu. Překvapilo mě to, že na některých místech je ta účast dokonce nižší, když jsem měl možnost se podívat o 2, možná někdy i 3% body, takže volební účast mírně oslabila.
0: Přinesly letošní komunální volby v Moravskoslezském kraji někde pro vás nějaké překvapení?
1: Myslím, že jich bylo celkem hodně, i když pravdou je to, že sleduju spíš větší města, zejména Ostravu, ve které žiju, ale samozřejmě Opavu, ve které pracuji. A těch překvapení je tady celkově několik. Jedno z nich asi největší, i když nemáme úplná data, tak hnutí ANO nezískalo takový počet, nebo nevypadá to, že by mohlo získat takový počet hlasů, jak si sami přece vzali. Čekal jsem, že budou mít o něco více. Na druhou stranu samozřejmě pořád jsou na prvním místě a potvrdili vlastně roli favorita, ale čekal jsem daleko větší počet hlasů v Ostravě určitě. Co je hodně zajímavým překvapením je, že jak vlastně bývalí sociální demokraté, tak udrželi hodně silnou pozici v Karviné, tak i v Bohumíně, což je překvapení, jak moc se jim to vlastně podařilo obhájit. Rozhodně i kandidatura Petra Korče a naše město Frýdek Místek, kterému jsme se taky věnovali, tak si nevedlo absolutně vůbec špatně. Podle mých poznámek mají kolem 40% hlasů a vypadá to, že velmi snadno se staví koalici a samozřejmě Petru Korčovi se otevírá nejenom cesta do Senátu, což může potvrdit ve druhém kole, ale i obhájení nebo znovu získání postu primátora statutárního města. Co je hodně zajímavé, tak OK, změna pro Opavu si vede opravdu dobře. Druhé místo je velkým překvapením. To hodně kontrastuje právě s tím, jak si vedou v Ostravě, ale není celá Ostrava úplně jednotná v tom, jakým způsobem hlasuje. Měl jsem možnost se podívat právě na volby nebo na volební výsledky, sice neúplné, v Moravské Ostravě a v Přívozu a v centrálním obvodu se jim podařilo překonat nejenom vůbec ne těsně. Skutečně dokonce mají přes 8% hlasů a podle všeho zasednou v zastupitelstvu statutárního města, obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Čili to je poměrně kontrastující a to hodně, hodně zajímavé. Čili to jsou asi ta největší překvapení.
0: Já jsem se jenom tak v rychlosti během vysílání, na to nemám moc čas, ale podíval jsem se alespoň na ty největší ostravské obvody. Úplně sečteno ještě není nikde, ale ANO má svoji baštu, která trvá v Ostravě jihu. Tam mají těch 40% i v těchto komunálních volbách. To asi není překvapení.
1: To zrovna překvapení není. Tam jsou velice silní, mají tam úspěšné politiky, vlastně mají tam i senátora přesně za tady tento obvod, který konec konců před 2 lety zvítězil už v prvním kole. Ta podpora je tam nejsilnější, nebo velice silná. Nechci zapomínat na menší obvody, ale nepřekvapilo by mě, pokud by byly skutečně nejsilnější na jihu Ostravy.
0: Pojďme k dalším příkladům toho, kde to prostě nedopadlo překvapivě a kde možná ani nebude moc o čem vyjednávat.
1: Právě nebude moc o čem vyjednávat přesně v těch místech, která jsem už trochu vyjmenoval. To znamená pravděpodobně, ale asi vyjednávat se bude. Je to ten Frýdek Místek, ale myslím si, že ta koaliční vyjednávání by mohla být poměrně snadná. Stejně tak vlastně, kde se nebude vůbec o ničem vyjednávat, tak to bude samozřejmě Karviná a Bohumín, kde vítězové vlastně se nemusí dohodnout s nikým, protože už sami mají pohodlnou většinu v zastupitelstvu. Může být ještě překvapivé, ale možná si počkejme na detailní volební výsledky v Opavě, protože pozice ANO, i když ten volební zisk mají hodně hezký, tak ale také se může stát, že při určité, řekněme, neobratnosti v koaličních vyjednávání můžou skončit v opozici. Toto se nedá úplně vyloučit, ale v této chvíli je to jenom spekulace, protože zejména OK změna pro Opavu, i pokud se třeba nestane koaličním partnerem, tak bude velice, vypadá to, že by mohla být velice tvrdou opozicí a trochu i novou opozicí jako takovou, takže myslím si, že tam ještě může být zajímavý vývoj.
0: Pojďme ještě k senátním volbám. Nikdo z kandidujících v Moravskoslezském kraji nezvítězil v prvním kole. Jak obtížné mohou být ty duely ve druhém kole?
1: Můžou být obtížné, já nechci podceňovat vlastně žádného z kandidátů, protože například v části okresu Karvina, části Karvinska, tak tam vlastně je překvapením vlastně ta samotná skladba těch obou kandidátů jako takovou. To znamená, ono se počítalo právě se starostkou Orlové jako takovou, ale s jejím protikandidátem tam, kdo bude na druhém místě, tak tam se to úplně nedalo 100% odhadnout. Je to docela dost zajímavý souboj. Samozřejmě ty ostatní souboje, které jsem měl možnost sledovat, to znamená Ostrava samozřejmě nebo Frýdek Místek, tak nejsou zase tak překvapivá a myslím si, že ty souboje budou tvrdé, protože oba dva ty tábory stělesňují úplně, řekněme, téměř opačná politická spektra, byť umírněná.
0: My bychom měli právě tomuto volebnímu obvodu karvinskému se podrobněji věnovat už za chvíli v našem vysílání. Měli bychom hovořit s oběma postupujícími. Nezapomínejme na ten volební obvod 63 Přerov, který zasahuje do Novojičínska. Tam to ještě tedy není sečteno, ale je tam už 98% okrsků zpracováno a už se dá říct tedy z jistotou, že do druhého kola postoupí Petr Vrána z ANO a Jakub Navařík z ODS, který je tam ale za koalici KDU, ODS, Starosty i Topku. Takže tam bude také druhé kolo v Přerově.
1: Ano.
0: Tak já si myslím, že jsme to zhrnuli hezky. Já moc děkuji za to, že jste tady s námi dnes byl, absolvoval celé ty volby. Byť ještě všude není úplně sečteno, budeme to samozřejmě sledovat dál. To byl politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity Opava. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji vám za vaše pozvání a zase někdy se určitě uvidíme. Děkuji.
2: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Pokračujeme ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava a v tuto chvíli se budeme věnovat senátnímu obvodu Karviná, to je číslo 75. Největší podporu voličů získala Lenka Břiškovská, která kandiduje za ANO. Starostka Orlové získala 33,62% hlasů. A my už s paní Břiškovskou právě budeme teď hovořit ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Co vám proběhlo hlavou, když jste se dozvěděla, že jste v prvním kole získala tolik hlasů? Čekala jste to?
1: Upřímně, úplně ne. Samozřejmě bych chtěla touhletou cestou poděkovat všem voličům, kteří mě podpořili a dali mi svůj hlas.
0: Co vám podle vás pomohlo nejvíce získat podporu voličů v tomto prvním kole? Co podle vás na vaší kampani nejvíce rezonovalo?
1: Tak nejvíce rezonovalo to, že vlastně došlo k útlumu těžby a tomu já bych se chtěla nejvíce věnovat, aby náš region opět byl jeden z regionů, který nabízí práci, aby tady mladí neodcházeli z našeho regionu a aby z těch lokalit, kde vlastně došlo k útlumu těžby anebo k ukončení, tak aby znovu nabízela práci a mladí lidé neodcházeli.
0: Pojďme k tomu druhému kolu, které bude za týden. Co podle vás rozhodne o výsledku?
1: Tak myslím si hlavně to, aby voliči přišli, protože jak je dobře známo, tak většinou do druhého kola většinou ta volební účast bývá velmi slabá a já doufám, že se mi dokážu zmobilizovat voliče, aby k tomu druhému kolu přišli a abych je přesvědčila i o tom, že prostě v Senátu by Karvinsko mělo mít svůj hlas a i to, že jsem starostkou 4 roky města Orlové, tak a záleží mi na tomto regionu, jsem neustále vlastně od narození jsem občankou Orlové a na tom regionu mi velmi záleží, tak doufám, že se mi je podaří přesvědčit, aby přišli k volbám.
0: Možná byste něco mohla vzkázat už teď voličům, protože senátní volby k urnám mnoho voličů tedy nepřilákaly. Tak co byste vzkázala lidem, kteří k tomu druhému kolu nechtějí přijít, protože mají pocit, že senátor jejich každodenní život stejně moc neovlivní?
1: Aby přišli k volbám, protože Senát je velmi důležitý, je to takový kontrolní orgán svým způsobem poslanecké sněmovny, kde trošičku nějakým způsobem může regulovat zákony, které vyjdou z poslanecké sněmovny a opravdu je důležité mít v té Praze hlas.
0: Říká Lenka Břiškovská, která zvítězila v prvním kole v senátním obvodu číslo 75 Karviná. Gratulujeme a přejeme pěkný večer. Naschledanou.
1: Děkuji mnohokrát, krásný večer všem.
0: Jako druhý s odstupem zhruba 19% skončil za Lenkou Břiškovskou 62-letý ředitel Slezského divadla Petr Kazík, který kandiduje za osobnosti pro kraj. Bezprostředně po zveřejnění výsledků voleb za volební obvod 75 Karviná jsme natočili jeho reakci.
2: Z toho postupu mám samozřejmě velkou radost, protože to byl velmi, velmi napínavý souboj na tedy druhém, třetím a čtvrtém místě. Jsem moc rád, že právě zástupci demokratických stran jsme získali tolik podpory a tolik voličů. No a teď uvidíme, jak se to zúročí v druhém kole. Já si zůstanu toho přesvědčování tak, jak jsem to dělal celou kampaň. Nevsadil jsem na jednoduchá hesla. Do druhého kola konkrétně chci udělat to, já už jsem na začátku kampaně navštívil starosty z okolí, tedy většinu, a určitě je hned zítra obvolám. Oni řekli, že v druhém kole mě rádi podpoří, takže chci být mostem mezi regionem a Prahou a musí mít od nich jasně definovaný mandát, co chtějí, v čem mám pomoci a věřím, že tam může vzniknout velmi zajímavá synergie. Takže podpora starostů, podpora jednotlivých obcí, věřím, že může přinést dobrý výsledek v druhém kole.
0: Říká Petr Kazík, zhrňme tedy, že druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu 75 Karviná, do tohoto druhého kola tedy postupují Lenka Břiškovská za ANO a Petr Kazík za osobnosti pro kraj. Voliči jim budou dávat své hlasy opět v pátek 16. a v sobotu 17. října.
3: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava se věnujeme výsledkům komunálních a také senátních voleb v našem kraji. Ještě nebyla řeč o Českém Těšíně, ale k němu se dostaneme už za chvíli ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Za 4 minuty, přesně v 1:20, je pro vás bude mít Tereza Hájková.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: O senátorech za Moravskoslezský kraj se rozhodne až příští týden ve druhém kole voleb. V Českém Těšíně získala v komunálních volbách nejvíce hlasů strana Těšín 2.0. Obyvatelům ostravské části Mariánské hory uleví provizorní parkoviště. Zítra čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Lidé v Moravskoslezském kraji budou o nových senátorech rozhodovat ve druhém kole voleb. Žádný z kandidátů totiž v prvním kole nezískal nadpoloviční počet hlasů. Voliči budou hlasovat příští týden v pátek a v sobotu. Další podrobnosti teď přidá reportérka Natálie Janišková.
2: Ve volebním obvodu 69 Frýdek Místek se spolu utkají obhajující senátorka Helena Pešatová za STAN s Petrem Korčem za Naše město Frýdek Místek. V obvodu 72 Ostrava město ještě nejsou všechny okrsky sečteny. Aktuálně mají nejvyšší počet hlasů obhajující senátor Ondřej Šimetka za ODS a Lucie Baránková-Vilemová za ANO. A hlasovat budou i lidé z části Novojičínska, kam zasahuje volební obvod 63 Přerov. Tam také ještě nejsou všechny hlasy sečteny. Na prvních dvou pozicích jsou aktuálně Jakub Navařík za ODS a Petr Vrána za ANO. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: V komunálních volbách v Českém Těšíně zvítězila strana Těšín 2.0. Získala přibližně 23% hlasů a v městském zastupitelstvu obsadí 7 křesel. O jeden mandát méně má kandidátka nestranici Český Těšín, která získala skoro 20% hlasů. Další křesla v městském zastupitelstvu obsadí taky hnutí ANO, KDU-ČSL, SEN pro Těšín, ODS a SPD. Štěrkovou plochu s parkovacími místy pro necelou 20 aut budují stavbaři v Ostravě Mariánských horách. Uleví se tak obyvatelům v okolí ulice Mojmírovců. V hustě zastavěné části Ostravy se lidé dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst.
3: Provizorní parkoviště bude sloužit zhruba 2 roky. Obvod připravuje celkovou revitalizaci sídliště. Její součástí bude i dopravní řešení, včetně vybudování dostatečného počtu míst k parkování. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Karlovice na Bruntálsku získali nový humanitární přívěs pro tamní hasičský sbor. Obec ho předá hasičům na začátku příštího roku. Tamní radnice se rozhodla vůz pořídit na základě zkušeností z povodně v roce 2024. Na nákup Karlovicím přispěla organizace Člověk v tísni.
4: Humanitární přívěs může nahradit hygienické zázemí při mimořádných událostech, kdy nefunguje kanalizace ani vodovodní řád. Součástí vybavení bude taky nafukovací stan s vytápěním a zařízením na výdej teplého jídla i pití. Stan půjde využít jako nouzová noclehárna z Lehátky a spacáky z Karlovic. Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, výjimečně s občasným deštěm. Postupně srážky ustanou a na Bruntálsku se k ránu oblačnost protrhá. Nejnižší noční teploty mezi 9 a 5 stupni. Zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost a zejména na horách ojedinělé přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách do 9.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 334. a 0,5 kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané auto. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný večer, před námi je závěrečná hodina dnešního volebního speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný poslech vám přeje i nadále Richard Piskala. Už za chvíli se vydáme do volebního štábu hnutí ANO v Ostravě. ANO vyhrálo volby v Ostravě, tak uvidíme, co na to řekne lídr. Každopádně asi je nevyhrálo o tolik, jak si přálo, ale to uslyšíme za chvilku. Budou tady i další informace, informace z dalších senátních obvodů. Už jsme slyšeli před chvíli, před zprávami, dva kandidáty na senátory, kteří postupují do druhého kola. Dostane se i na ty z ostatních volebních obvodů, které jsou v našem kraji. Tak ještě jednou hezký večer s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Volby 2026.
1: Pokračujeme ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava. V Ostravě už je sečtených asi 85% okrsků a nejvíce hlasů zatím dali voliči ANO, a to tedy s největší pravděpodobností bude vítězem voleb v krajském městě. V našem speciálu teď míříme do štábu hnutí ANO za reportérkou Martou Pilařovou. Marto, slyšíme se?
2: Slyšíme se, dobrý večer, z bývalého obchodního domu Ostravica Textilia, z velice luxusního prostoru v centru Ostravy. Posluchači Českého rozhlasu Ostrava před chvilkou doposlouchali píseň Plakalo Baby. Vy jste vstupoval sem do volebního štábu se širokým úsměvem a já ho vidím. Více se usmíváte nebo více pláčete? Ptám se Richarda Vereše, kandidáta na primátora Ostravy z hnutí ANO.
3: Tak my se samozřejmě usmíváme, protože jsme vyhráli volby. Já jsem před chvíli hovořil tady i k mým kolegům, kandidátům, a říkal jsem, ať se více usmívají, protože opravdu jsme tady ve volebním vítězství a není důvod vlastně ke smutku. Možná jsme si pomýšleli o jednotky mandátů více, než to dopadlo, ale samozřejmě přepočet v Dontově metodě je neúprostný. Máme tam Piráty nad 5%, kteří nám nějaký ten mandát ukousli, takže je to vítězství. Myslím si, že máme důvod k úsměvu a důvod k tomu být pozitivní a musíme samozřejmě teďka zapracovat na tom, aby se ten úspěch podařil i v povolebních vyjednáváních.
2: Vy už jste to částečně zmínil, zatím to ukazuje zhruba o 5% méně než při minulých volbách. Na vás byla kladena ta očekávání ukázat tu silnou pozici tady v tom silném kraji. Není to přece jen zklamání?
3: To si nemyslím, my jsme opravdu ukázali, že tu pozici tady máme silnou, že to tak v posledních letech nemuselo vypadat, neměli jsme opravdu pozici primátora, takže bylo to určitě důležité, že jsme první na pásce a ty volby jsme vyhráli. Vidíme, že v Praze a v Brně se to samozřejmě nepodařilo, takže já považuji to, že ve třetím největším městě hnutí ANO zvítězilo, opravdu za úspěch. Teď samozřejmě uvidíme, v co to přetavíme v těch povolebních vyjednáváních, ale nemyslím si, že je nějaký důvod ke smutku nebo k nespokojenosti, protože prostě dopadlo to dobře.
2: Máte představu, kdo vám mohl tak říkajíc sebrat hlasy, když se díváte na to průběžné sčítání? Pořád mluvíme ještě o předběžných výsledcích.
3: Myslím si, že napříč spektrem si brali hlasy Starostové pro Ostravu, kteří opravdu zejména v těch menších městských obvodech udělali výborný výsledek a vidíme v porovnání s těmi volbami před 4 lety, že tam nám opravdu chybí někde i desítky procent na té kandidace na magistrát, protože prostě ti Starostové, kteří tam starostují, tak si ten hlas přetáhli od toho voliče i na magistrát. Zároveň samozřejmě vidíme i nárůst podpory pro motoristy, a to zejména vlivem asi silné osobnosti pana Gregora, který přispěl k tomu, že motoristé mají v Ostravě opravdu dobrý výsledek. Naopak vidíme, že třeba hnutí Ostravák se vyloženě nedařilo a myslím, že i tam si brali právě Starostové a motoristé.
2: Před chvíli navštívil volební štáb vašeho hnutí současný vládnoucí primátor Jan Dohnal z ODS, primátor Ostravy. Už jste řešili koalici?
3: Řešili jsme to, že se potkáme v pondělí, abychom o koalici jednali. Primárně pan primátor přišel pogratulovat k vítězství ve volbách. Já jsem pogratuloval k výsledku koalice Srdcova, protože také předvedli solidní výkon a solidní výsledek. A opravdu jsme se dohodli, že se potkáme v pondělí na oficiálním jednání, protože zítra zasednou naše kluby a uvidíme podle toho, jak budeme postupovat dál.
2: Ty scénáře tam vypadají velice dobrodružně. Zatím otvírá se hodně možností, jak by mohla být ta koalice uskladněná. V tuto chvíli to vypadá, že by mohla vzniknout i koalice s většinou bez hnutí ANO. Jak to dobrodružství sledujete a jak čekáte, že to dlouho potrvá, než budeme vědět, kdo bude vládnout třetímu největšímu městu v zemi?
3: Já doufám, že to zvládneme během toho týdne maximálně dvou opravdu rozplánovat a dohodnout, protože těch variant je samozřejmě celá řada, ale už máme samozřejmě náznaky, že někteří třeba s někým nechtějí a mají různé představy, někteří by třeba chtěli, aby to byla jenom trojkoalice, maximálně, aby to nebylo více partnerů, takže jsem zvědavý vlastně na ty schůzky v pondělí a v úterý s těmi jednotlivými stranami, co z nich vlastně vypadne a jak se bude následně v tom vyjednávání postupovat. Důležité samozřejmě, že se to propíše potom i na městské obvody, zejména té velké.
2: Tolik od žhavého kandidáta na primátora Ostravy a vítěze voleb ve třetím největším městě Richarda Vereše z hnutí ANO. A já se těším na slyšenou a bude to zajímavé.
1: Tak to byla Marta Pilařová, děkujeme za informace. My ten průběžný výsledek v Ostravě budeme samozřejmě ještě zpřesňovat, protože úplně sečteno pořád ještě není.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026.
1: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Teď se budeme věnovat volebnímu obvodu, senátnímu volebnímu obvodu 69 Frýdek Místek. O křeslo v horní komoře parlamentu se v tomto volebním obvodu ucházelo 7 kandidátů. Největší podporu voličů získala Helena Pešatová, která kandiduje za Starosty a nezávislé. Získala téměř 35% hlasů. Senátní místo tedy obhajuje a já už paní Pešatovou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý večer.
2: Dobrý večer i vám.
1: Čekala jste tento výsledek?
2: No, je to pro mě překvapení, když jsem si přála se dostat.

0: před 6 lety, tak jsem samozřejmě měla hlavu plnou snů, vizí, ideálů, co všechno udělám, i když jsem říkala, že teda neslibuju, chtěla bych toho dělat hodně. A vím, že vlastně je to tak, že všechno záleží na tom, jestli ty zákonodárné záležitosti a podobně, jak se k tomu postaví nejenom horní, ale i dolní komora parlamentu. A to právě je obtížné přivést lidi na svoji stranu, přesvědčit je o své pravdě, o své myšlence a opravdu se nedá nic slibovat.
1: Co podle vás pomohlo tedy získat podporu voličů pro vás? Co nejvíce na vaší kampani zarezonovalo?
0: To by vám asi řekli moji voliči, ale já si myslím, že za mě teda by teď měli hovořit skutky. To, co se mi podařilo udělat, nebo i nepodařilo, ale vlastně na čem se pracuje, a měli by to moji voliči vědět, že vlastně jsem se snažila dělat věci pro ně, pro lidi z obcí, pro lidi ve městě a pro všechny, kteří si vlastně nejenom o tu pomoc požádali mě, ale kteří chtěli nějakým způsobem, abych zasáhla, pomohla otevřít dveře tam, kde nejsou. Takže snažila jsem se právě dělat tuto práci.
1: Další z kandidátů za váš obvod, Petr Korč, za vámi skončil s poměrně malou ztrátou. S čím půjdete do druhého kola senátních voleb?
0: No já asi nemám žádné trumfy v rukávu, protože to, co jsem dělala, budu pokračovat dál ve své práci, takže teď už jenom budu očekávat, že voliči přijdou k volebním urnám ještě jednou a pokud teda si to nerozmyslí a vhodí mi svůj hlas, tak budu velice ráda za tuto jejich podporu.
1: Říká vítězka prvního kola senátních voleb v obvodu Frýdek-Místek Helena Pešatová. Gratulujeme k vítězství a mějte hezký večer. Naschledanou.
0: Naschledanou, děkuji vám.
1: Jak už bylo řečeno, druhý s odstupem zhruba 2,5% skončil za Helenou Pešatovou Petr Korč za Naše město FM. Bezprostředně po zveřejnění výsledků voleb za tento volební obvod 75 jsme natočili jeho reakci.
2: Pro mě ten postup do druhého kola ukazuje, že lidé cítí, že silný starosta nebo silný primátor a zároveň senátor mohou region výrazným způsobem posunout a může vlastně v té dvojkombinaci otevírat dveře při mnohem větším okruhu jednání, ať se jedná o velké státní, polostátní firmy, velké strategické partnery a tak dále. Těch témat není moc. Všichni víme, že je třeba naprosto zásadním způsobem posunout možnost výstavby obecního bydlení. Je třeba zásadně změnit dostupnost a rychlost získání státních peněz na výstavbu městských bytů. Naprosto zásadní je udržet síť zdravotní péče a třetí zásadní téma je dotažení strategických liniových dopravních staveb.
1: Říká Petr Korč, zhrňme tedy, že do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu 69, před chvílí jsem řekl špatné číslo, omlouvám se, je to obvod opravdu 69 Frýdek-Místek, postupují Helena Pešatová, která kandiduje za Starosty a nezávislé, a Petr Korč za Naše město FM. Voliči jim budou dávat své hlasy opět v pátek 16. a v sobotu 17. října.
3: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Za malou chvíli bude 9:30, tedy 21:30. Jsou tady další krátké volební zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vítězem letošních komunálních voleb je v Kopřivnici uskupení Krásná Kopřivnice v čele s dosavadním starostou Adamem Hanusem. Získalo 44% a v 21 členem zastupitelstvu bude mít 11 mandátů. 4 mandáty pak získali lidovci Kopřivnice a po 3 mandátech mají hnutí ANO a Sdružení nezávislých Kopřivnice. Ve Frýdlantu nad Ostravicí zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů pro Frýdlant. V 21 členném zastupitelstvu získalo uskupení 9 mandátů. Druzí jsou nezávislí kandidáti z uskupení Občané Frýdlantu Dobrá volba z 5 křesly. Následuje Sdružení nezávislých kandidátů a KDU-ČSL Šumný Frýdlant se 4 křesly. 3 mandáty získalo hnutí ANO. Do druhého kola senátních voleb v obvodu 72 Ostrava postupuje Ondřej Šimetka z ODS a Lucie Baranková Vilamová z hnutí ANO. Sečteno je aktuálně 87,5% hlasů. Šimetka má 46%, Baranková Vilamová přes 31%. Druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční příští týden v pátek a v sobotu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pokračuje speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava k senátním a komunálním volbám. A už za chvíli se telefonicky spojíme s Peterem Harvánkem, který v Ostravě vedl do voleb kandidátku SPD.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v našem volebním speciálu se teď budeme věnovat hnutí Svoboda a přímá demokracie. To v Ostravě oslabilo, vyplývá to z průběžných výsledků voleb. V Moravskoslezském kraji, ne v Ostravě, v městě Ostravě, je teď sečteno 1,90% okrsků. SPD se pohybuje pod 5%. Aktuálně vidíme 4,68%. Ve vysílání teď zdravím jedničku na kandidáce Petra Harvánka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i posluchačům.
1: Pane Harvánku, SPD podle průběžných výsledků v Ostravě oslabilo. Asi se nedá říct, že jste spokojený s výsledky, že?
2: Tak, kdybych říkal, že jo, tak bych asi lhal. Jo, jako, takže budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
1: Připomenu, že hnutí obhajovalo 7 mandátů. Teď to vypadá, že tedy zůstanete mimo zastupitelstvo. V čem vidíte příčiny toho, že SPD v Ostravě oslabilo?
2: Víte co, to je v téhle chvíli těžko říct, jo. Vemte si, že ještě ani neskončily volby, takže my si musíme sednout a fakticky to nějakým způsobem i zanalizovat.
1: Jde podle vás o celostátní politiku, nebo třeba přemýšlíte nad nějakými chybami v komunální politice? Třeba špatně zvolené předvolební téma?
2: Já si myslím, že ty témata, když se sledovaly ty diskuze, tak byly napříč všechny strany napříč měly plus minus ty témata stejné, jo, a vycházely i z té naší ankety, takže ty témata nemyslím si, že byly zvolené špatně.
1: Co bude dál? Na co se teď bude SPD v Ostravě soustředit?
2: Tak my si musíme sednout a tak, jak jsem řekl na začátku, musíme si vyhodnotit, kde nějakým způsobem se stala ta chyba. Samozřejmě ještě bojujeme i v obvodech, takže čekáme ještě na dílčí výsledky v obvodech a podle toho nějakým způsobem budeme postupovat dál.
1: Říká Petr Harvánek ze Svobody a přímé demokracie. Děkuji za rozhovor a přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
2: Taky příjemný večer, naschledanou.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli se zaměříme na výsledky senátních voleb ve volebním obvodu 72 Ostrava město, kde už také známe finalisty postupující do druhého kola.
1: Amore che io e te forse

0: Volby 2026.
1: Pokračuje volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. 7 kandidátů se ucházelo o křeslo v horní komoře parlamentu ve volebním obvodu 72, tedy Ostrava město. Největší podporu voličů získal Ondřej Šimetka, který kandiduje za ODS. Lékař a senátor získal přes 45% hlasů. Pana Šimetku teď vítám ve volebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Gratulujeme k postupu. Čekal jste tento výsledek?
2: Děkuji moc. Tak těch 45%, abych byl upřímný, jsem úplně nečekal, ale mám z toho obrovskou radost. Já bych jenom možná upravil tu informaci, kterou jste říkal. Já jsem kandidoval s širokou podporou 6 stran, kromě ODS to byla ještě TOP 09, Lidovci, STAN, Piráti a Zelení, takže jsem takovým společným kandidátem vlastně už od prvního kola.
1: Ano, je to tak, já jsem to teď zestručnil, ale my jsme v průběhu dnešního vysílání už říkali i všechny ty podporující strany, ale je to tak, máte pravdu. Vy jste post senátora obhajoval, nebo obhajujete. Myslíte si, že jste měl v tomto směru proti ostatním kandidátům jistou výhodu?
2: Těžko říct, já zároveň pracuji jako lékař tady v regionu už více než 25 let na gynekologicko-porodnické klinice, takže lidi mě znají hodně i z té lékařské práce, bez pochyby mě znají, ale i z té senátorské práce, protože jsem se právě snažil se hodně angažovat ve výboru pro zdravotnictví, kde jsem byl místopředsedou v oblasti prevence onkologických onemocnění a v oblasti různých ženských nemocí a tak dále, takže si myslím, že mě znají tak jako kombinovaně.
1: S čím půjdete do druhého kola senátních voleb? Jak chcete oslovit třeba voliče kandidátů, kteří v tom prvním kole neuspěli?
2: Tak já mám samozřejmě zájem o hlasy všech lidí. Tím, že jsem měl tu širokou podporu už v prvním kole, tak tam se budu snažit prostě se připomenout, už jsem navštívil všechny ty volební štáby těch podporujících stran, udělám nějakou kontaktní kampaň, která se tady velmi osvědčila a lidi na ní velmi dobře reagujou. Mám poměrně silné sociální sítě, tam se budu snažit zmobilizovat všechny lidi, aby ještě přišli, protože konec konců to druhé kolo vlastně je úplně nová soutěž a výsledky prvního kola neznamenají v této chvíli vlastně vůbec nic. Tak budu mobilizovat, budu ukazovat na to, co se mi povedlo v Senátu, budu ukazovat svůj program a věřím, že lidi znovu přijdou.
1: Říká lékař a dosavadní senátor Ondřej Šimetka. Děkujeme a přeji vám pěkný večer. Nashledanou.
2: Děkuji moc za pozvání a mějte se hezký večer.
1: Jako druhá s odstupem 14% skončila ve volebním obvodu 72 Ostrava město za Ondřejem Šimetkou Lucie Baránková-Vilamová, která kandiduje za ANO. Bezprostředně po zveřejnění výsledků voleb za tento volební obvod jsme natočili i její reakci.
3: Myslím si, že druhé kolo bude úplně jiná hra nebo úplně jiná věc. A naším největším úkolem bude samozřejmě aktivizovat voliče, aby jich přišlo co nejvíce k volbám, protože většinou druhá kola právě trpí tím, že ta volební účast nebývá až tak dramatická. My jako starostové se potýkáme s celou řadou témat, které víme, že potřebujeme přenášet dál. Potřebujeme takovou legislativu, která nám pomůže řešit problémy tady u nás v našich obcích a městech. Ať je to sociální problematika, ať je to bezpečnost, kde opravdu potřebujeme takovou legislativu, která je účinná, tak abychom si dokázali poradit s bezdomovectvím, s osobami, které jsou bez přístřeší a které jsou problémové na ulicích a tak dále. Ale samozřejmě sociální demografický vývoj, musíme ho řešit, výstavba nových sociálních zařízení, domů s pečovatelskou službou, samotná města se s tím úplně neporadí, potřebuje pomoc státu.
1: Říká Lucie Baránková-Vilamová, která kandiduje za ANO. Zhrňme tedy, že do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu 72 Ostrava město postupují Ondřej Šimetka za Občanskou demokratickou stranu s podporou dalších stran a Lucie Baránková-Vilamová, která kandiduje za ANO. Voliči jim budou dávat své hlasy ve druhém kole v pátek 16. a v sobotu 17. října.
0: Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní volební speciál Českého rozhlasu Ostrava už je téměř v závěru. Ještě pro vás budeme mít samozřejmě zprávy ve 22 hodin. No a další regionální informace, i ty volební, uslyšíte potom zase v našem ranním vysílání. Ono ne všechno už je hotovo. Například v Ostravě je sečteno 91,5% okrsků. A když se dívám, tak třeba hodně napínavé je to u Pirátů, protože Česká pirátská strana má v tuto chvíli 5,01%. Tam se může stát, že skončí ještě i pod hladinou, lidově řečeno. SPD tam skončí určitě, o tom jsme už před chvilkou mluvili i s panem Hrvánkem, lídrem Svobody a přímé demokracie v Ostravě. Takže ne všechno je úplně jasné. Je jasné, že vyhrálo ANO na druhém místě Srdcova, i o tom budou zprávy v 10. Richard Piskala se s vámi pro dnešek loučí a těším se zase někdy naslyšenou v Českém rozhlase Ostrava.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hnutí ANO vede ostravské volby. Primátor Dohnal je se svým sdružením druhý. Frýdecko-Místecká charita získala oprávnění pro poporodní péči. V arboretu v Novém dvoře u Opavy po mnoha letech zpřístupní zapomenutý břidlicový důl. Zítra bude oblačno a teploty do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Hnutí ANO míří k vítězství v komunálních volbách v Ostravě. Sdružení, které vede dosavadní primátor za ODS Jan Dohnal, je na druhém místě. Třetí příčku mají Starostové pro Ostravu. Volby v krajském městě sleduje Andrea Bertníková.
2: V Ostravě už je sečteno přes 90% hlasů a opravdu vítězí hnutí ANO, jenže ne tak přesvědčivě jako při minulých komunálních volbách. A navíc ta povolební aritmetika umožní opravdu různé verze koalic, samozřejmě vždy podle počtu mandátů. Může se tedy stát, že ti soupeři vítěze ze hry vyšachují. Do štábu hnutí ANO už přišli za lídrem Richardem Verešem dosavadní primátor Jan Dohnal za ODS a lidovecký náměstek Zbyněk Pražák. V Ostravě vše taky směřuje k tomu, že se do zastupitelstva nedostane SPD a otazník visí i nad Piráty.
0: Vítězem v letošních komunálních volbách v Opavě je opět hnutí ANO v čele s dosavadním primátorem Tomášem Navrátilem. Získalo 37% a v 39 členem zastupitelstvu 17 mandátů. Druhé skončilo uskupení OK Změna pro Opavu s 29% a 13 mandáty. Do zastupitelstva se dostala ještě ODS s 5 mandáty, Zelená pro Opavu s 2 mandáty a Občané městských částí Opavy s rovněž 2 mandáty. Charita Frýdek-Místek nově poskytuje poporodní péči. Návštěvy porodních asistentek přímo doma hradí zatím pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zdravotní péče se zaměřuje hlavně na ženy ze sociálně rizikového prostředí. V případě potřeby rodinám pomáhají sociální pracovnice, vysvětluje Alena Nýznerová z Centra Plamínek.
3: Máme nejčastěji maminky nebo rodiny, které jsou prostě ohrožené existenční krizí, tudíž už jenom samotný příchod toho miminka je stres, protože kolikrát nemají penízky na to, aby mu dokázali vlastně vybavit veškeré potřeby, které to dítě prostě po tom příchodu do té rodiny jako potřebuje.
0: Tunisu ti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze staré břidlicové štoly na Opavsku. Slezské zemské muzeum postupně obnovuje břidlicový důl v areálu Novodvorského arboreta. Přístupné jsou už hlavní chodby zhruba 50-metrového prostoru. Budoucí návštěvníci uvidí nad hlavou i dobové břidlicové portály, prozrazuje stavby vedoucí Jiří Kocur.
4: Je to spíše pro ukázku toho, jak se ty portály stavěly. Jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu, takže aby návštěvníci potom budoucí viděli, jak se z toho kamene dal vyskládat, vlastně se dali vyskládat ty portály, které umožňovaly vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma horem anebo do těch jednotlivých komor.
0: Břidlicový důl pojmenovaný Kvído podle zakladatele arboreta se pro veřejnost otevře na jaře.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivou oblačnost a zejména na horách ojediněle přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách do 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením počítejte v Třinci, kvůli pracím na inženýrských sítích je uzavřená ulice Bezručova. Objížďka vede přes ulici Lidickou. Šťastnou cestu přejeme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
6: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
5: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
6: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý,
5: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
6: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
5: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
6: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
5: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš reč.
2: No,
4: čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařského královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vrýma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší, já to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď ti do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s Patrem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestárne.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirko, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a přišla
6: a prostě jsem tam
8: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem zářka jsem. Tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem za druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem za černoška, tu si nechám. Takže, a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je to jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme.

0: jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná. A odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil, to jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušivý.
1: První byla tahle ta. Pane Šejdru, prosím vás, rozváte to. Lásky mé jsou zlaté tušky, očka svatojánské můžky.

0: budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
4: My jsme jen zpěváci,
5: zpěváci,
4: zpěváci tou

0: Magdě, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
0: A Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta
0: že?
1: Jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Aha. Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
0: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?

0: Kdo byla další?
1: Holčička.
0: Další, já už jsem Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
1: Lucka, tak to, ne, to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
1: Ne, ale to, ale je, nezná, totiž, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anna K.
1: Anna K.
0: Anna K.
3: Teď se to pěkně bylo.
4: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
5: A zase tě nosili v
0: no, každý, co si zasloužil, že jo?
1: Proto jsem vydržela tak dlouho,
4: že jo? Střískal, že, protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem... Říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
0: No tak jsi mě přišla. Jsi na fracek taky, já si vzpomínám.
4: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
4: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
4: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
4: Jak to vysoko.

0: nevím dál. Pojď sem, holka. Nepojď, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No,
3: já to pletu.
1: Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě, ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam
4: že?
5: Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
4: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, na kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: Sema. Právě dohromady jsme hráli,
4: ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to
6: jste
7: je pravda.
6: Někde...
7: No,
6: to je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
6: povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
6: no, jo, to,
7: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí
6: tak. No, ti lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte, no, takže, pane Suchý.
7: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
6: Ano.
7: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
6: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky,
7: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
6: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
7: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
6: Ano.
7: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
6: Studená.
7: Ta sotva tekla.
6: Ano.
7: To bylo špinavý, že jo?
6: Ano.
7: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo?
6: A to bylo na těch žlutých?
7: A to bylo na žlutých.
6: Na těch žlutých.
7: Ano, na těch žlutých. Jsem si tam...
6: To jste zůstal v tričku, ne?
7: Cože?
6: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
7: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku.
6: Ano, takže se to překonal.
7: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou. Jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je horší varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: A člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
6: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no, ale zbytku
5: oni prostě,
6: souboru.
5: Ale myslím, byli tací.
7: No.
5: Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by se
7: ani,
5: stýkali mimo pracovně.
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
6: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
5: No,
6: a hodně zdraví.
5: A víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout. Zavřít za sebou dveře a říct si, pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod těm některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále. Ano, jsme tady. Určitě vás posloucháme.
1: Dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste o tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled. Tak kam teď vyrazíte?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě nikdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě ale si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu floru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit, odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve který bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále, jako... Snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzují. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknu lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně, jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě. Najít si něco, co člověka těší, co člověk udělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál?
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někde přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si fritana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co?
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a

0: opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
1: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa než třeba před 20-30 lety? Že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
0: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromé věci příliš tahají do fora takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
1: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
0: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
1: Ano.
0: Haló.
1: Já vás Halo. Slyším dobře.
2: Dobře.
0: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
1: Tak, ale teď se tam moc ozýváme, Jardo, tak to prosím stlumte.
0: Prosím.
1: Musíte stlumit to rádio.
2: Jo.
0: Aha, tak rádio to dělá, to byl bož.
1: Mm-hmm.
0: Já úplně zavřu, tak, a bude to...
1: Výborně, tak pokračujte.
0: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně. Ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě... Dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval. Já myslím, že... Prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
1: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
0: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte se ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes v Noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní Noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Jaruško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, že by čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoc sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala, ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně, i když mám chuť, tak si zaspívám. No tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje?
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu. Protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách. No tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená. Jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no, ty šaty, to mě stačí. Nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chvilečkou na mysli. Že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc, tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresivech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovýma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější. Teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog mi to předepsal. No. A ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení. Dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo. Ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil, třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře, zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehtaretast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno, Michale?
1: To jste... Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a teď zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavý, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michal, já jsem si vzpomněla.
1: John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se svobice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvě cévní mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po třech letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život, nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jaruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal, hledal Ježíše, a kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workaholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No, ano, končíme tím, čím jsme začali.
1: Ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval
1: to nevím,
0: právě
1: od koho
0: to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malicherné, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, když je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě tady v současné době, pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: ono
1: je
0: to tak dřív
1: je to
0: bylo.
1: Tak. Ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala, že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, že jste zavolala. Ano. Ať se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak, to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano,

0: nevzdávat se, tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí. Čo bolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma, co říkáte? Mm-hmm. No, jedno přísloví říká, slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví a jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že

0: Všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna, jedeme třeba vlakem, autobusem, nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna, no a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče, no a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří, ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé, nikdo na nic nenadává, my se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečen, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
1: To jsem řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
0: No, to bylo
1: no,
0: teda
1: já jsem jí řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak,
0: optimistka.
1: No, takže já, že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasmíje se, to moc oceňuji, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
0: No, no, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku Stilnoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový
1: Mirko,
0: jako
1: no.
0: Hodně pozdě je to.
1: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
0: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
1: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tleskal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojej zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No
1: nevím.
0: Ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexí, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme jí zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete Večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím, co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává. Takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: já taky
1: seděla
0: nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, ať se vám daří a zase někdy.
1: Taky ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem se polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste se vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi, dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit mým osudem.
0: Ozvěte se
1: děkuji
0: zase
1: vám
0: příště. Budeme
1: ještě
0: tady.
1: Ještě jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jindy potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, bělý dom. Bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Čo by já? Ale... odláhlo, milovo som myslel, že už neskončíte. Ale mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj? Šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedím. Tu tému myslím. Víte, ano. Že už potom rozvedím, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem ano. Mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ano. Já už potom zase rozvedím.
4: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
4: To je humoristický dialog.
3: A pre humoristický speciál. Dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám.
3: Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
4: To neviem.
3: Neviete. A čo robí,
4: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď. No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
4: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno,
4: okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však ano. Som tu na to však, ano. Aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som ano. Začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno, áno, áno, áno.
3: No lebo však, kde ano. By sa zachytil?
4: Áno.
3: Hneď spadne.
4: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blízko je továren na naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno, áno.
3: Pláve v tom ano. A hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie,
3: v tom je ako si tá jeho výhoda, lenže ano. Na druhej strane on je pod tou vodou.
4: A tá úroveň, to... viete, tá úroveň vody, to už by bolo...
3: Žájeca, áno.
4: To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Niečo v tej vode, pláve, a ešte trošku tak tými rukami trepe
4: ano,
3: na to.
4: Áno, potom je tam jeden taký mol.
3: Áno.
4: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole,
3: ano,
4: viete?
3: Áno.
4: A oni odletia na ten mol.
3: Áno. Takže ten človek, ten ano. Teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve...
4: To už ani tak... nie je človek, viete, to sú také zvyšky.
3: Ano.
5: Jsou také zvyšky, které plávou pod vodou.
3: Ano. Mezi tými rybami však jsou tam aj ryby.
5: Ano, ano.
3: Niektoré on hovorí, že tu jsou ryby, no tak vidím, že jsem vo vode však, ale se hovorí, tak čo ano? Už s rybami teraz, blížia sa sice.
4: Zober je elektrického úhora, ještě poslední raz sa pohodí.
3: Ano, ano, ano.
4: Protože ano, odpláve elektrický úhor.
3: Ale jinak pláve zase v tej vode, jako si sa topí
4: určitě.
3: A dusí, však ano, sa dusí ano. Celkom, ano. Ako si až sa teda skoro udusí.
4: Ano, chvíľu beží po dne.
3: Ano.
4: A zase sa dusí.
3: On je úplně na dne ten člověk, je to taký člověk na dne, však je. O tom. A teda na tom dne, ako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, nie dopredu alebo dozadu, však vlastne ano. Je to korito tej rieky a celé to, a inú tému nemáte?

tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu démantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teda sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Ne, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou.

0: vzácnější. Aha.
1: Já si musím představit.
2: Nemusíte.
1: Ale jo, Kopecký.
2: Těší má, Satinský.
1: Kopecký, divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
2: No, a
1: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
0: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Děkujeme. Pači symbolicky.
1: Děkujeme vám, velice děkujeme.
0: Pardon. Pardon. Povedal... Povedal jsem symbolicky.
1: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
0: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
1: Nemenovat.
0: No právě jsem si myslel.
3: Proč jste sem přišli vy?
1: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
0: Ano?
1: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
0: Vy nedokážete povedat ně.
1: Ne.
0: Mohl bych som vám požičat 5 000?
1: Jo.
3: Naozaj, nevím povedat ně.
1: Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a páteř a nějakou kostru, aby dostal.
0: Ano, vedu se vám, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
1: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
0: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
1: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
0: Někdo vám písal. To jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
3: Já celé dny čítám.
1: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
0: No já bych se mohl zavolat nějaké...
1: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
0: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
1: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
0: Ale len sako, ano.
1: A trošku uvolním, paž zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
3: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
1: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society, jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím slyšíš. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
0: No, sice bez noblesy, ale hráli.
3: Ano. Dnes večer jsem dal služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
0: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
1: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
0: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
1: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách.

0: jsme to celý koupili.
1: Sakum prás i s lanovkama.
2: To muselo stát.
1: A propos, co? Vy, sir, co vy? Vy, už jste po transplantaci?
2: Větě, že ještě ní, je? Nevím se rozhodnu, co si má dát transplant.
3: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozok.
0: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky to, samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
3: U nás a... železnice patria ľudu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diálky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diálke, teda sa tie kolejnice v diálke sa stretnú, takže ten vlak potom v diálke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastické. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
4: aha,
2: je
4: tak tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: ano, ne. My tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte sa.
2: Áno, tak to je, to sú...
3: To je príbor.
2: To
3: my jeme.
2: To sú príbory, ale
3: to je... Nečakajte, praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, tak si to zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No, isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské
4: obeživo,
3: jedlo?
4: Pardon, ešte by sme sa vrátili
3: do obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chtěl hovorit o obeživě, prepáčte, že já mám teda v rodině peníze, rozumíte? U nás taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peníze. Musí zaplatit, teda já nevím, aby som to tak názorně předvedl, to jsou... Naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
2: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
3: Do banky
2: ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banke potom...
3: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka?
3: Banka.
4: Ano, dejte kolo.
3: U nás na... U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
3: Banka pri banke.
4: No, Prebančino je, jo.
2: Ano. Máme takovou ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
2: A tam se zhromažďují ty peniaze.
3: No a zatiaľ... pred bankou se zhromažďují zloději.
2: Zatiaľ ovšem teda napriek tomu slovenské banky mají v cudzine velmi dobrý zvuk.
3: Skutočne slovenské banky mají v cudzine ohromný zvuk.
4: Ano.
3: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že ji losatinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej. Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
3: Jo.
2: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
2: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije, a obzvlášť talíře po babičce.
4: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
2: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval tak dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Lucii a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to jsme už spomínali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začíná být celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba,
2: a viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň 2 livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo,
3: Pekný sluha.
2: No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde, domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. Treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Ani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.